0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Sonáta S-dur pro housle a klavír. Napsal je Wolfgang Amadeus Mozart a na klavír hrál Norbert Heller a na housle Gabriela Demeterová. Druhou skladbu Ludvika van Beethovena hrálo Pražákovo kvarteto a nesla název Smyčcový kvartet číslo 11 F-moll opus 95. A na závěr jsme vyslechli klavírní kvartet G-dur, napsal ho Johann Nepomuk Huml. Na klavír hrál Ivan Gajan, na housle Viktor Šimčisko, na violu Milan Telecký a na violončelo Juraj Alexander. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o božích stopách ve svém životě se ujme Petr, který se s námi podělí o své zjištění, že se v skutku vyplatí poslechnout, když nám Pán Bůh něco říká. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
10: Jmenuji se Petr Luhan a chtěl bych vám říct svůj příběh o tom, že poslouchat Pána Boha se v skutku vyplatí. Narodil jsem se a vyrůstal jsem v láskyplné křesťanské rodině, ale záhy jsem si uvědomil, že křesťanství se nedá zdědit, že rozhodnutí pro Krista musí udělat každý sám za sebe. Já ho udělal už ve svých 13 letech. Vyrůstal jsem sice jako velmi živé, ale v zásadě ne příliš problémové dítě. Když mi bylo necelých 18 let, začal jsem přemýšlet o tom, jestli nezačít chodit s jednou holkou z mládeže, která měla nevylečitelnou genetickou nemoc a reálný předpoklad dožití tak 10 až 15 let. Předkládal jsem to Pánu Bohu a měl jsem takový pocit, že na sjezdu mládeže, který tenkrát byl v Kolíně, by mohl náš vztah začít. A k mému velkému překvapení mi právě tam Pán Bůh řekl celkem jasné ne. Stál jsem před rozhodnutím, jestli poslouchat hlas svého srdce nebo hlas svého Boha. Nakonec jsem se pevně rozhodl a oné dívce jsem řekl, že Pán Bůh mi řekl ne. Nebo tedy přesněji, že mi řekl každopádně teď ne. Ona byla velmi překvapená a velmi smutná, ale akceptovala to s tím, že se bude modlit a tí to Pán Bůh nějak vysvětlí, protože to vnímá jinak. No a Pán Bůh to nevysvětlil jí, ale mně. A po asi 3 měsících jsem od něj dostal zase celkem jasný signál, že si váží mého rozhodnutí ho poslouchat. A proto, že už mi k tomu vztahu dává zelenou. 22. prosince 1997 jsme spolu tedy začali chodit a byli jsme šťastní a nadšení. To nadšení nám trochu pokazilo to, že většina lidí kolem nás náš vztah považovala lidsky za nesmysl a odsuzovali ho k nezdaru. A to včetně třeba mojí maminky, která mě upozorňovala na to, že mi Jana brzo umře. Ale my jsme věděli, že to není vztah založený jen z lásky a nadšení, ale že je založený z Boží vůle. Takže jsme za dalších 2,5 roku měli svatbu. To už naopak všichni byli pro, ale i tak ten postoj lidí asi krásně vystihovala modlitba mého tatínka na svatbě, kdy se na požádání kazatele modlil hned po obřadu za novomanželé slovy: Pane, víme, že bez tebe nemá nikdo naději, a zvláště ti ten novomanželé. No, jsme spolu dodnes, je to přes 25 let, Jana se těší dobrému zdraví a umírat se prý nechystá, tak víme, že bez Pána Boha nemá nikdo naději. Posunu se ve vyprávění zase o kus dál. Od svých 25 let jsem v Čelákovicích působil ve staršovstvu v církvi bratrské, poté, co jsme se stali samostatnou stanicí a později sborem, jsem byl 12 let jako hospodář. V roce 2018 jsme v Čelákovicích dokonce postavili nový kostel. A zase to bylo tak, že nás k tomu Pán Bůh vedl. A to i přesto, že z lidského hlediska to bylo ekonomicky velmi na hraně. Ale Pán Bůh nám žehnal, podařilo se nám sehnat hodně peněz, ať už jako dlouhodobou půjčku nebo jako dar. A já na tom zase získal tu opakovanou zkušenost, že pokud má Pán Bůh nějaký záměr, tak jakkoliv nám třeba připadá neproviditelný, tak se vyplatí poslouchat a on nás vším provede. Poté, co jsme dostavili modlitebnu, mě Pán Bůh začal přesvědčovat, že to pro mě není vyvrcholením mé práce pro církev, ale že to je naopak začátek. Že bych měl skončit ve svém civilním zaměstnání a jít do služby naplno. Tady to se mnou ovšem neměl Pán Bůh moc jednoduché. Za prvé nejsem úplně studijní typ, jsem dyslektik a dysgrafik a čtení ani psaní rozhodně nepatří mezi mé oblíbené kratochvíle, takže představa mé osoby jako teologa sedícího celý den někde ve studovně mě opravdu děsila. Americký misionář Marshall Brown, který v té době působil u nás v Čelákovicích, mě velmi povzbuzoval, ať to zkusím, a já mu opakovaně říkal, ty ses úplně zbláznil, vždyť já neumím číst, já neumím psát, co bych tam dělal. Marshall mě tedy vzal s sebou do Afriky, kde učil místní venkovské bratry, jak se stát pastory. A já tam potkal kluky, z nichž někteří skutečně neuměli číst a psát. Ale jejich touha být pastorem a nést evangelium dále byla až nakažlivá. Tak jsem tedy v letadle z Nairobi do Amsterdamu při cestě zpátky Pánu Bohu slíbil, že o tom budu přemýšlet a třeba jednou na stáří to vyjde. Já jsem celý svůj život pracoval v hotelnictví. Posledních 17 let to bylo konkrétně v hotelu Hilton a ta práce mě ohromně bavila, takže jsem neměl příliš motivaci hledat něco jiného. Navíc mezi zaměstnanecké benefity v Hiltonu patří to, že můžete jezdit po celém světě za 25 euro na osobu a děti se nepočítají, takže za 50 euro ubytovat celou tehdy 6členou rodinu se mi fakt líbilo. A to, co bylo velkou motivací zůstat, bylo to, že ten, kdo odpracuje v Hiltonu 20 let, tak už mu benefity zůstávají doživotně, i kdyby odešel. Mně zbývalo k těm 20 letům 3 roky, ale Pán Bůh mě ukazoval, že mám odejít hned a jít do služby naplno. A nebyly to jen nějaké pocity, ale Pán Bůh ke mně mluvil skutečně až zázračně. Například pomáhal jsem tehdy mojí mamince a tatínkovi starat se o našeho 93-letého dědečka, který už byl pouze ležák. On nebyl vyznávajícím křesťanem, i když vzhledem k tomu, že vyrostl na východním Slovensku, tak o náboženství něco věděl. Já jsem u něj poměrně často trávil noc, což znamenalo, že děda 2 až 3krát za noc něco potřeboval, ale jinak se člověk celkem dobře vyspal. Jednou to ale bylo jinak. Děda co čtvrt hodiny chtěl otočit, podrbat, podložit nebo namazat a zase znovu otočit, podrbat a tak dále. Prostě spát u toho tenkrát vůbec nešlo. A tak jsem si k němu sedl, otevřel jsem si Bibli s tím, že počkám, až děda usne, a shodou okolností jsem četl o povolání Mojžíše. A samozřejmě jsem přemýšlel o mojí situaci. A v modlitbě jsem říkal Pánu Bohu, no jo, ale když mě to v tom Hiltonu tak baví a mě se o tamtud nechce, ale v církvi mě to taky baví a já se prostě neumím rozhodnout. Budeš mi muset asi dát nějaký jasný pokyn, kde ty mě chceš teď mít. A v tom se ozvalo. Peter, volal děda. A já jsem si říkal, proč ten děda otravuje zrovna teď, když mám s Pánem Bohem tak důležitý rozhovor. No tak jsem trochu nahněvaný, vstal a došel jsem k němu a říkám, tak co potřebuješ zase? A on jak tam tak ležel, tak zvedl hlavu, tak jak mu to šlo, zvedl ukazováček pravé ruky a řekl, Peter, ty seš skála a na té skále postavím církev svatou. Zase položil hlavu a usnul a spal až do rána. Mimochodem, to byla asi jediná věta z Bible, kterou jsem od něj kdy slyšel. A já jsem druhý den ráno přišel tedy domů za ženou a říká mi, je to jasné, odcházím z Hiltonu a jdu do služby v církvi. Na podzim 2019 jsem tedy dal v Hiltonu výpověď. Kolegové se mě snažili ještě přesvědčit, moc tomu nerozuměli, někteří si ťukali na čelo a říkali, 17 let si tady buduješ nějaké postavení a teď, když máš konečně tvé vysněné místo, zajištěné, navíc 3 roky do té dvacky, proč odcházíš z něčeho tak stabilního, jako je hotelnictví, do něčeho tak nejistého, jako je církev. A víte co? Naprosto upřímně já si ty otázky kladl také. Ale Pán Bůh mi v tom dával pokoj. A tak jsem kolegyním odpovídal, já vlastně také moc nevím, proč odcházím. Prostě je to povolání z hůry. Pán Bůh mi říká, pojď, tak jdu. A říká mi, pojď hned, tak jdu hned. A uvidíme, co to přinese. Třeba tady zase za rok budu a budu škrábat prstíkem, ať mě vezmete zpátky. To byl prosinec 2019. V lednu 2020 jsem začal v CBčku jako vikář. V březnu přišel covid, v dubnu hotel zavřeli a v květnu 3/4 zaměstnanců dostali výpověď. Na té mojí pozici všichni. A jedna moje bývalá kolegyně, ta, co mě asi nejvíc přemlouvala, mi volala s tou výpovědí v ruce, plakala a říkala, my vůbec nevíme, co s námi bude. Ale přesto přeze všechno, co teď prožívám, nemůžu přestat myslet na to, co jsi mi říkal, když jsi odcházel. Na tvoji větu, já nevím, co to přinese, ale Pán Bůh mi říká, jdi, tak jdu. A říká, jdi hned, tak jdu hned. A tehdy mi řekla, ty o mě, Petře, víš, že jsem ateistka, ale na tom tvým Pánu Bohu něco bude, když ti o tom covidu řekl 5 měsíců dopředu. Teď jsem ve službě kazatele 6. rokem a čím dál tím víc si uvědomuji, že i těch 20 let v hotelnictví byly tou Mojžíšovou pouští, na které si mě Pán Bůh ke službě připravoval. Musím se přiznat, že pro mě osobně je tedy celé moje manželství i celý covid velkým potvrzením o tom, že poslouchat Boží hlas se vyplatí.

Pokud má Bůh záměr, vyplatí se poslouchat a On nás vším provede. I tato slova zazněla v příběhu dnešního hosta pořadu Stopy Petra Luhana. Jsme rádi, že jste poslouchali jeho příběh spolu s námi. Pokud byste se k němu chtěli vrátit, případně k některému z těch předešlých, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Pokud byste měli zájem podělit se o svůj příběh nebo křesťanské zkušenosti i vy, prosím ozvěte se na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Na stejnou adresu nám napište i v případě, že máte dotazy ohledně víry a chtěli byste vědět víc. Pro dnešek je to vše a od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš. Naslyšenou.

0: Jsou místa, kde je jakákoliv práce náročnější než jinde. Můžeme je nazývat skalnatými místy, kde se těžko chytají semínka, která zaséváme. Na jedno takové místo se vypravíme s pořadem 3D Talk, ve kterém s kazatelem Tondou Prokůpkem a Vojtou Barotem navštívíme práci v Bruntále. Připojte se dnes v 10 hodin a 15 minut.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Rajský hvozd obchází skláři a prospektoři. Denní chléb solí hlínou a prachem. Rýchorský klondajk zablískl zlatem. Mlátek a želízko, železné svahy. Tak blízko budoucnost zlatá.

o skývu kovkopy pokorně prosila. Vary bryč žebračko zaslechla světice, zlatý je otrávil jejich smělá srdce. Hrst prosa do šachty s prokletím letí, ať zlato nevydá sta tisíc letí. Bylo, nebylo, zlato zmizelo z lůna rýchora. Křehké jsou zlaté sny, křehké jak blázen.

come nôh. Vláčeni osudem za novým domovem, jen s kufrem vzpomínek na vlak a pryč. Tvrdá pěst demolic poslední ráno, prázdčité odčině odbyla hranu. Pustým vůkolem zvoní bledule, jaro za jarem, léto za létem, tiše plyne. Skleněným údolím v náruči hor, křehké jsou naše dny, křehké jak Blázendorf. Křehké jsou naše dny, křehké jak

Ve vinohradské kavárně tiše sedí stará žena, před sebou kapučíno a mrkvový dort. Pozoruje odevzdaně, jaký v šálku vatne pěna, a vzpomíná, jak bylo kdysi.

těší se na život, na lásku, na každou hezkou chvilku. Vaše kapučíno a mrkovej dort. Kapučíno a mrkovej dort. Kapučíno a mrkovej dort. Kapučíno a mrkovej dort. Na zlomek vteřiny se jejich pohledy střetly. Lžička ťukla o šálek a ticho zakřičelo. Na zlomek vteřiny se jejich pohledy střetly. Zastavil se čas a dva různý světy spojily se do jednoho. Poznali se jedna v druhé, usmáli se, kývli na sebe. A byla z toho letní bouřka z krupobytí. Stará paní vzpomíná na dávno zašlý časy. Nikam je nepouštěli, tak toulali se po hvězdách. Z těch hvězd spadly tvrdě na zem. Soudit však netroufá si, koho dostali prachy a koho zlomil strach. Mladá studentka netuší, že jako dítě dnešní doby zjezdí celý svět od Dilly po New York. Bude bránit velryby a pralesy před nenasytnou lobby. Pak přijdou děti, zestárne a taky začne chodit na kapučíno

na zlomek vteřiny se jich pohledy ztratly. Žička ťukla o šálek a ticho zakřičela. Na zlomek vteřiny se jich pohledy ztratly. Zastavil se čas a dva různý světy spojili se do jednoho. Poznali se jedna v druhé, usmáli se, kývli na sebe. A byla z toho lední bouřka z krupobytí.

0: Do Norska jej přivedla láska. Se svou tehdejší přítelkyní, která z Norska pocházela, se seznámil už v roce 1995 v izraelském kibucu, kde vyrůstal. Po letech se znovu potkali v roce 2008 v Praze a o dva roky později se za ní na sever Evropy přestěhoval. Tak to vysvětloval na dálku přes internet v rozhovoru pro naše rádio v roce 2022 izraelský jazzový bubeník Udi Šlomo, proč žije právě v Norsku. Tehdy jsme si povídali o jeho albu Diaspora House. Mezitím Udi vydal nové album You and Me. A když jsem se v létě 2025 dozvěděl, že izraelský hudebník vystoupí v Brně na festivalu Shtetlfest, hned jsem jej znovu kontaktoval a domluvili jsme si osobní setkání a natočení dalšího rozhovoru. Ten právě posloucháte. Pohodu a radost z hudby vám přeje Milan Tesař. Na úvod se Udiho Šloma ptám na rozdíl mezi oběma jeho zmíněnými alby.
1: Na prvním albu bylo hodně mých aranžmá. Nahrávali jsme je živě, takže mělo úplně jinou energii. Druhé album je o něco osobnější. Je tam jen jedno aranžmá. Všechno ostatní jsou moje vlastní skladby. Nahrávalo se ve studiu, přesně jsem věděl, jaký chci zvuk, co chci hrát a jak má všechno znít. Není to jako živý koncert, kde nikdy nevíš, co se stane. Jiná energie, jiné nastavení. Takže bych řekl, že na druhém albu mám mnohem jasnější představu o tom, co chci. A je na něm víc osobních věcí. To je asi vše.
0: Druhé album má název You and Me, což evokuje něco osobního.
1: Ano, název You and Me je opravdu velmi osobní. To je pravda. You and Me je vlastně dialog v hudbě. Je tam skladba nazvaná Country Song, která je pro mě velmi osobní. Původně se jmenovala Requiem Song a je věnovaná Izraeli. Pak je tam také píseň pro mé první dítě. Na prvním albu je zase píseň pro mé druhé dítě. Na druhém albu tedy najdete píseň pro to první. Napsal jsem ji pro Jonathana. Byla to jedna z prvních skladeb, které jsem kdy složil, jen jsem ji tehdy nenahrál. Trvalo mi delší dobu, než jsem pochopil, co od té písně vlastně chci.
0: My si právě skladbu Song for Jonathan poslechneme na úvod.

0: Hovoříme s izraelským bubeníkem a skladatelem Udim Shlomem a já se ptám, co se skrývá obecně za jeho skladbami. Jsou to prvotně hudební nápady nebo třeba nějaké obrazy nebo děje?
1: Možná jde o určitou atmosféru nebo vzpomínku, kterou chci hudbou vyvolat. A často to celé začne melodií. Ta je pro mě nejdůležitější. Od ní se všechno odvíjí. Když máme melodii, začnu kolem ní stavět ostatní části. Hraju trochu na klavír a z toho postupně vzniká celá skladba. Tak to své písně rozvíjím.
0: Už při minulém rozhovoru s Udim Shlomem před 3 roky jsme se dotkli toho, že má rád melodie a že je jako bubeník vlastně nemůže hrát a musí se spoléhat na služby svých kolegů. Teď jsme se k tomuto tématu vrátili.
1: Přiznám se, že mě to dost frustruje, protože je to opravdu těžké. Člověk má mnohem menší kontrolu nad tím, co složil. Proto si musím pečlivě vybírat hudebníky, kterým důvěřuju, aby dokázali moji hudbu stvárnit tak, jak to cítím já. A také nerad muzikantům příliš vysvětluju, co mají dělat. Proto spolupracuju s lidmi, kterým naprosto věřím. Především s Omrim a Mošem, se kterými hraju už dlouho. Často je pro mě těžké být jen za bicí soupravou. Kéž bych byl klavíristou. Bylo by pro mne mnohem snazší vyjádřit emoce a napojit se na melodii.
0: My si jako druhou ukázku poslechneme skladbu Dror Jikra, šabatový zpěv volání po svobodě.

0: Rozhovor s bubeníkem Udym Šlomem vznikl po jeho koncertě v brněnském divadle Husa na provázku. Tam Udy hrál i svou úpravu melodie z jednoho izraelského seriálu pro děti. A já se jej ptám, jak vlastně s podobnými nápady a melodiemi pracuje.
1: It just comes, you know, like,
2: nevím, ono to prostě nějak přijde, víte? Slyším melodii a najednou si řeknu, že by mohla znít hezky tak či onak a tak ji upravím. Nedokážu to vlastně moc vysvětlit. Nesednu si s tím, že si řeknu, tak, teď složím píseň. Spíš to přijde samo, začnu si s tím hrát a někdy to zase na čas odložím. Na koncertě jsem zahrál hudbu, inspirovanou dětským televizním seriálem Shchunat Chaim. Napsal jsem ji už dávno, ale dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, kam s ní, co s ní udělat. A někdy to prostě nepřijde. Mám spoustu věcí, se kterými jsem zatím nic neudělal. A občas se nestane vůbec nic. Ani žádný nový nápad a jen čekám, až se něco vynoří. Když se to stane, to je ten okamžik, který mě znovu nakopne ke skládání.
0: Další skladba, která v Brně na koncertě zazněla, byla úplně nová a Udy Šlomo ji věnoval potřebě míru na území Izraele. Vedle velmi vtipné a hravé hudby, tak během toho večera zněla i hudba niterná. Mě zajímalo, jak Udy jako autor vyvažuje tyto různé emoce.
1: I don't know.
2: Nevím, tuto konkrétní skladbu jsem zahrál poprvé. Bylo to trochu emocionální. Je to těžká otázka. Po takovém koncertu není jednoduché pokračovat, ale prostě hraješ, ponoříš se do toho a dáš hudbě to, co potřebuje. Je hezké zakončit vystoupení něčím optimistickým, plným příjemné energie.
0: My si teď poslechneme titulní skladbu alba You and Me.

0: Před skladbou You and Me jsme mluvili o jiné, zatím nenahrané kompozici Udyho Šloma, věnované míru na Blízkém východě. A já se ptám, dá se hudbou něco změnit?
1: I don't think so.
2: Bohužel si nemyslím, že by se dalo něco změnit jen hudbou. Možná velcí umělci dokážou ovlivnit lidi, ale samotná hudba podle mě ne.
0: Být izraelským hudebníkem není v současné době vůbec jednoduché. Mnozí pořadatelé Izraelce na své akce záměrně nezvou a nepřímo je obvinují z genocidy v pásmu Gazy, už jen proto, že se narodili na území státu Izrael. Jak tuto situaci prožívá Udy Šlomo?
2: Je to strašně těžké. Před válkou jsem jezdil na turné. Když jsem vydal druhé album, udělal jsem 3 turné po Norsku a Evropě a všechno se zdálo, že jde nahoru. Každopádně i předtím to bylo těžké, protože situace nebyla dobrá. Když pak přišla válka, bylo to, jako by nic z toho neplatilo. Od začátku války jsem odehrál s tímto projektem jen 3 koncerty. 2 v roce 2024 a 1 teď. A to je vše. 2 z těchto koncertů byly na židovském festivalu a v židovském muzeu v Berlíně. Takže víceméně, pokud nejsi velká hvězda jako Avishai Cohen, nemůžeš hrát skoro nikde. Lidé s tím nechtějí mít nic společného a nechtějí žádné problémy. Proti izraelským umělcům mohou lidé demonstrovat a tak je lepší žádné izraelské hudebníky nepozvat, pokud nejste přímo proizraelsky naladěný. Do jisté míry to chápu, proč by někdo chtěl mít takové starosti. Je to opravdu špatné, protože za to, že jsem se tam narodil, nemohu. To není moje chyba. Nevybral jsem si to. A jen proto, že jsem se tam narodil, nemohu hrát a lidé mě nechtějí pozvat na festival ani do klubu. Připadá mi to strašně smutné. Slyšel jsem spoustu hrozných příběhů, ale to je to, co dělám. Takže jen doufám v to nejlepší. Doufám, že to skončí a že situace bude lepší.

0: Hrajeme si z alba You and Me izraelského bubeníka a skladatele Udiho Shloma. Toto byla skladba Across the Ocean. Na závěr se ptám, jestli už pracuje na další desce.
1: Yeah, I have some tunes.
2: Ano, mám několik skladeb, které jsem napsal dříve, ale ještě jsem je nehrál ani nenatočil a pak mám i nové věci. Ale myslím, že bych chtěl udělat album ve formátu klavírního tria. To je směr, kterým se ubírám. Věci, které jsem napsal v poslední době, jsou intimnější, jako ta nová skladba, kterou jsem dnes hrál. Takže takový projekt je v plánu.
1: There is a plan to do that.
0: Takže celé nové album bude intimnější.
1: I guess it will be more intimate,
2: Ano, myslím, že to bude intimnější. Také tak trochu víc odhalené, řekněme. Přesně tak. Právě proto si myslím, že to bude také otevřenější pro různé interpretace a vzájemnou hru mezi muzikanty. Někdy, když hraju hudbu, kterou jsem napsal pro alba, mám pocit, že je trochu příliš uzavřená, příliš aranžovaná a nemůžeš se nechat překvapit sám sebou. Stává se to, ale ne tolik, kolik bych chtěl. Takže jde o to, víc prozkoumávat možnosti té hudby. To je to, co chci.
0: To říká izraelský bubeník Udi Shlomo, se kterým jsem se sešel na festivalu Štetlfest v Brně. Z alba You and Me si v podání jeho a jeho spoluhráčů na závěr poslechneme skladbu It's All Right Now. Vedle Udiho Shloma nám hráli Omri Abramov na saxofon, Oscar Andreas Haug na trubku, Moshe Elmakias na klavír a Andreas Svabe na kontrabas. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Josef Javůrek, zvuk a střih měl na starosti Šimon Kupka.

0: Dzień dobry.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Kdo ví, jak je po smrti, když dozní píseň labutí a jaká kapela ji celou zahraje? Klidně ať v uších

Čech, to muzikant, tak jako důkaz dejme fant, jestli je pravdou, co se roky traduje. Za zmínku stojí skutečnost, recept na šťastnou společnost, když si sám pískáš, mnohem líp se tancuje. Hudba vždycky byla, je a bude,

0: i když celý bledý.
1: Nemůžu se dívat na to,
0: jak ti ní říkají zlato.
1: I přes všechny pády
0: řeš si na prsou hady.

0: i kdybys byla tady.
1: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou, co je černá jak blues. Tanči hračí mambo, ráno snídej gambo, život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever. Vysy pozdě k ránu, v oku hurikánu, připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek vůdů, Marie Lavu, superstar.

Denně či občas zapni si proglas.

postavím si na kafe, teď po mně nikdo nic nechtěj. Safr mobil. Ahoj, mami. Jistě mluv, ne, zrovna nic nedělám. Hodina plyne, voda stydne. Plány své v duchu škrtám. Blikne zpráva, připomínka.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. června. Milí posluchači, přinášíme vám homílii svatého otce při bohoslužbě ze slavnosti svatého Petra a Pavla, během které předal pália novým metropolitním arcibiskupům. Mezi nimi také pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi. Přiblížíme vám také, jaký význam má tento prastarý symbol v životě církve. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità.
2: Dnes si v rámci jediné slavnosti připomínáme svaté Petra a Pavla, patrony města Říma a římské diecéze. První byl Ježíšem vybrán za pastýře jeho státce, druhý byl povolán za apoštola národů. V nich uctíváme dva pilíře církve. Petr, strážce Božího lidu, se nám v Novém zákoně mnohokrát objevuje jako ten, kdo dbá na zachování společenství mezi bratry. Právě on u Galilejského jezera po noci zdánlivě marné práce říká mistrovi: celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Načež vyplouvá na hlubinu a vede za sebou i ostatní. Je to opět on, kdo poté, co se po tvrdých slovech o chlebu života mnozí od pána odvrátili, říká Mesiáši: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A zůstává spolu s ostatními 11. A také v Cezareji je to on, kdo rozpoznává v Ježíši Božího syna a stává se hlasem všech ve vyznání jediné víry, jak jsme slyšeli v evangeliu. Rovněž po vzkříšení na břehu jezera se jako první dostává ke Kristu. Vrhá se do vody a plave před ostatními, aby s pokorou znovu vyznal svou lásku a obdržel potvrzení svého poslání.
1: E a tale missione Pietro rimane fedele.
2: Tomuto poslání zůstává Petr věrný i tehdy, když například v Jeruzalémě hrozí rozkol ve společenství kvůli otázce přijetí neobřezaných pohanů ke křtu. Svolává bratry, naslouchá jim a nakonec, veden Duchem Svatým, činí rozhodnutí, které zachovává společenství a zahajuje novou epochu pro celý Boží lid. Věříme přece, prohlašuje, že budeme spaseni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. Tato velikost ducha neznamená, že Petr je dokonalý. Ve chvíli utrpení zapře svého mistra, aby poté plakal upřímnými slzami pokání. A sám Pavel mu za jiných okolností vytýká nekonzistentnost některých jeho činů. Petr však dokáže uznat své chyby a obrátit se, aniž by ztratil odvahu a aniž by se vyhýbal poslání hlásat evangelium a shromažďovat Kristovo státce, a to až do mučednické smrti, kterou podstoupil právě zde, v Římě, nedaleko místa, kde se právě nacházíme. Tuto věrnou a trpělivou péči o jednotu dobře vyjadřuje symbol klíčů, s nímž Petra často stotožňujeme. Klíč totiž dveře nevypáčí, ale otevírá je a zavírá. Hledá v nich správné páky a doprovází jejich pohyby, aby se uvolnily zarážky, posunuly závory a křída dveří se volně otočila na závěr.

0: a věsech. Propojila prostory a z mnoha oddělených místností vytvořila jeden pohostinný dům. Podobně se společenství v církvi nevytváří trváním na vlastních pozicích, ale hledáním styčných bodů v srdcích všech lidí. V pravdě, v jejímž světle se každý stává pro druhého člověka nástrojem růstu. Z tohoto úhlu pohledu můžeme chápat úkol, který pán svěřil Petrovi a jeho nástupcům pro dobro celého svatého božího lidu, naslouchat s jeho pomocí hlasu každého, rozlišovat vnuknutí, vést po cestách, napravovat chyby, učit, dodávat odvahu, nabádat a doprovázet bratry, aby v poslušnosti témuž duchu spolupracovali na spasení sebe navzájem i celého lidstva. Petrův příklad je však výzvou také pro každého křesťana, aby se stal stavitelem jednoty, aby stavil Boha do středu svého života a byl nablízku bratřím, vnímavý k jejich osudům a potřebám, aby s nimi žil v lásce a tak přispíval k plnosti zvěstování evangelia. Takové je také učení Pavla, druhého velkého apoštola, jehož si dnes připomínáme, neúnavného zvěstovatele radostné zprávy. Také on má své charakteristické symboly, knihu a meč, které jsou úzce propojeny. Dobře to vysvětluje autor listu Židům, který píše: neboť Boží slovo je živé, účinné a ostřejší než každý dvousečný meč, schopné proniknout až k rozdělení duše a ducha a rozeznat touhy a myšlenky srdce. Právě to Bůh učinil v srdci mladého Šavla. Uchvátil ho a vedl ho nejprve k obrácení k evangeliu a přijetí nového jména, poté k jeho hlásání po celém světě a nakonec k vydávání svědectví o něm, stejně jako Petr, v témže městě, až po oběť vlastního života. Apoštol národů se nechal proměnit mocí Božího slova, které ho vytrhlo z násilí, aby ho vedlo cestou lásky. Svatý Augustín v komentáři k jeho obrácení a poslání řekl: když šel do Damašku se srdcem plným výhrůžek a touhy po zabíjení, byl osloven jménem a sražen k zemi hlasem z nebe. To znamená slovem, které ho povolalo. A dodal: Bůh vzal pro následovatele církve a učinil z něj posla pokoje. Odpustil mu všechny hříchy a ustanovil ho do služby, v níž mohl odpouštět hříchy druhých.
1: Carissimi, per noi è importante oggi.
0: Nejdražší, dnes je pro nás důležité hledět na tyto dva světce, Petra a Pavla, a učit se, jak máme i my sami být apoštoli a staviteli jednoty, velkorysými služebníky pravdy v lásce. V tomto duchu se připravujeme na prožití starobylého a výmluvného obřadu udělení pálií metropolitním arcibiskupům. Tyto pásy z bílé vlny, zdobené kříži, totiž vyjadřují závazek každého pastýře, ale také každého křesťana, brát na svá ramena bratry a sestry, kteří mu byli svěřeni jako beránky pánova státce, a obětovat pro ně síly, čas, námahu i život, aby se evangelium dostalo ke všem a aby v něm celý svět nalezl harmonii a svornost. Je mi potěšením, že mohu s těmito pocity adresovat své srdečné pozdravy členům delegace ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli, kterou vyslal můj nejdražší bratr, jeho svatost Bartoloměj, a kterou vede jeho eminence Emmanuel Adamakis, chalcedonský metropolita. Modleme se ke svatým Petru a Pavlu, aby nás podpírali na cestě společenství ve stopách Spasitele. To je cesta, kterou on vytyčil. Za ní se modlil k Otci při poslední večeři. To je cíl, po němž nás naučil toužit s nadí plnou důvěry.
1: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
2: Na Na slavnost apoštolů Říma svatých Petra a Pavla 29. června předává papež nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům pálium. Jde o symbol s dlouhou historií a hlubokým významem. Tato štola z bílé vlny, kterou nosí pouze papež a metropolitní arcibiskupové a patriarchové, poukazuje na zvláštní sepětí mezi římským biskupem a jednotlivými církevními provinciemi. Pálium je pruh tence tkané bílé vlny, široký 5 cm, s aplikacemi 6 černých hedvábných křížků. Má okrouhlý střih, doplněný o 2 nepříliš dlouhé svislé pruhy vpředu i vzadu. Latinské slovo pálium označovalo původně pravoúhlý šál, který se zřasený nosil přes tuniku, a v tomto významu je nacházíme ještě v 6. století. Tradice pália a výklad jeho významu jsou prastaré. Přesný okamžik jeho zavedení není znám. Liber Pontificalis se nicméně zmiňuje o páliu v životopise papeže Marka, který zemřel v roce 336 a který tuto insignii, do té doby, jak se zdá, vyhrazenou papežům, udělil ostyjskému biskupovi. Prvním, kdo vysvětluje význam pália, je řecký mnich Isidor z Pelusia, který zemřel kolem roku 450. V jednom ze svých listů poznamenává, že pálium má být utkáno z vlny a nikoli ze lnu, aby připomínalo ztracenou ovečku, kterou dobrý pastýř nese na svých ramenou. Udělování pália arcibiskupům je nicméně doloženo už od 8. století a jeho význam je zřejmý. Má spečetit jednotu mezi církevní provincií a svatým stolcem. Jeho použití i forma se v průběhu dějin vyvíjely, ale poselství zůstává stejné. Odkazuje k dobrému pastýři, který se vydává hledat ztracenou ovečku, zachraňuje ji a nese na svých ramenou. Křížky pak připomínají Krista, beránka obětovaného za život světa. Symbolické významy spjaté s páliem se ozývají ve slovech požehnání pálií, stanovených Benediktem XIV. V roce 1748. Papež v nich na přímluvu apoštolů Petra a Pavla prosí za to, aby ten, kdo bude pálium nosit na ramenou, byl následovníkem dobrého pastýře, který si bere zbloudilou ovečku na svá ramena a přináší ji k ostatním, za které obětoval život. Aby bděl nad svým stádcem a nedovolil, aby žádná z oveček upadla do pasti nastražených vlky. Aby hledal ty, kdo se ztratili, přiváděl ty, kdo se vzdálili, napravoval, co bylo zlomeno. Přirovnává pálium ke kříži, který Boží syn neodmítl, a vzývá Boží pomoc, aby evangelní břemeno bylo nositeli pália lehké a on mohl být pro ostatní příkladem na cestě následování Božích přikázání. V závěru je pak pálium označeno za symbol jednoty a znamení dokonalého společenství s apoštolským stolcem. Před druhým vatikánským koncilem se pálium oblékalo jen při některých slavnostech. V současnosti je může arcibiskup oblékat při všech eucharistických slavnostech, ale pouze při nich. Protože eucharistická slavnost je zvláštním způsobem spojena s obětí kříže. V římské církvi podle ustálené tradice na svátek svaté Anežky římské papež žehná beránky, z jejichž vlny budou pália utkána. Beránci jsou ozdobeni květy, jeden bílými, druhý červenými, jako znamení panenské čistoty a krve mučedníků. Z Vatikánu putují beránci do baziliky svaté Cecílie v Zátiberí. Tamní benediktínky o ně pečují až do úterka svatého týdne, kdy jsou ostříháni a sestry pak ručně upředou a ušijí pália. Vznikají tedy na Velikonoce, aby připomínali beránkovu oběť. 24. června na svátek narození svatého Jana Křtitele, toho, který Krista poznal a vyslovil: "Hle, beránek Boží, přinesou sestry od svaté Cecílie pália do Vatikánu. Tam jsou uložena do schránky nad hrobem apoštola Petra. Na slavnost svatého Petra a Pavla je pak svatý otec předá novým arcibiskupům, metropolitům a patriarchům.
0: Do mikrofonu se loučí
2: Johana Bronková
0: a David Válka.
2: Laudetur Jesus Christus.

A před úterní 6. hodinou jako tradičně nabízíme myšlenku na den z promluvy papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně z neděle 28. června.

Bratři a sestry, přeji vám krásný den. V nedělním Matoušově evangeliu slyšíme Ježíšova slova povzbuzení, abychom ho následovali a byli svědky jeho království. Nejde o žádný vnější čin, ale o to, abychom celé vstoupili do vztahu lásky k němu. A aby láska mohla přinášet plody, potřebuje alespoň tři věci. Odloučení, ztrátu a přijetí. Především odloučení. Ježíš říká, kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. Jakmile Pán vysílá své apoštoly na misii, chce, aby byli svobodní od jakýchkoliv pout. Pro všechny však platí, že i ty nejdůležitější citové vazby nacházejí svou plnost díky lásce, kterou nám daruje Kristus. Vezměme si například manželský život. Prožít jej plně lze tehdy, když opustíme rodný dům, abychom plně žili v manželském vztahu, nebo výchova dětí. Pomáháme jim k seberealizaci a štěstí tím, že je učíme stát na vlastních nohách a dělat vlastní rozhodnutí. Svatý Augustin říká, odloučení od toho, co miluješ, je bolestné, ale i rolník dočasně ztrácí to, co zasel. Teprve když ztratí zrno, které zasel do země, uvidí, jak roste. V tomto smyslu je ztrátou také láska. Těžko se nám to chápe, zvláště ve světě, kde se ztráta jeví jako slabost a kde vládne až posedlost tím, co máme a co vlastníme. Láska však přináší plody pouze tehdy, když se dává, když jsme ochotní ztratit kousek svého já, abychom udělali místo druhému, ztratit trochu času, abychom vyslechli přítele, ztratit trochu pohodlí, abychom sdíleli situaci toho, kdo je v nouzi. Kdo si život nechává jen pro sebe, říká evangelium, ten ho ve skutečnosti ztrácí, protože se neotevírá radosti lásky a stává se neplodným. Proto nás Ježíš vybízí, abychom na sebe vzali kříž. On se obětoval, ztratil sám sebe a právě díky tomu jsme mohli obdržet jeho život v hojnosti. Stejně tak, pokud žijeme v logice daru, i my budeme schopni ve svých vztazích počínat nový život. A konečně přijetí. Láska se totiž projevuje v konkrétních rozhodnutích a činech, které se projevují v malých každodenních gestech, jako například nabídnout sklenici vody tomu, kdo má žízeň. Když Ježíš vysílá své učedníky před sebou, žádá je, aby si na cestu nebrali zásoby, to znamená, aby byli těmi, kdo jsou potřební, protože tak budou moci vzbudit pohostinnost u těch, s nimiž se setkají. Když tedy přijímáme toho, kdo přichází v Ježíšově jménu, přijímáme jeho, Ježíše, i nebeského Otce, který ho poslal. Láska k Pánu se vždycky vyjadřuje v přijetí bratří a sester. Drazí, modleme se k Paně Marii, která svého syna milovala, ale uměla jej také ztratit. Ať nám pomáhá být pokornými a radostnými svědky Kristovy lásky.

Dobré ráno. Odbyla 6. hodina v úterý 30. června. Naladili jste si Proglas a za mikrofon v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka svatých prvomučedníků římských, tedy těch, které dal císař Nero popravit během prvního pronásledování křesťanů v Římě po požáru města roku 64. Zároveň je Den ozbrojených sil České republiky. 30. června 1918 se odehrála slavnostní přísaha tisíců československých legionářů v městečku Darné před odjezdem na frontu. Francie tam potvrdila právo Čechů a Slováků na samostatnost a na vlastní stát. A podle občanského kalendáře má svátek Šárka. Původ jména se váže k pohořím a skalám. Možná vzniklo uměle z názvu skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Tak nositelkám jména Šárka blahopřejeme k dnešnímu svátku. Proglas v následující půlhodince nabídne ranní modlitbu. Nejprve budeme naslouchat slovům z 8. kapitoly Matoušova evangelia.

Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci ho následovali. Na moři se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes loď. On však spal. Přišli tedy k němu, budili ho a volali: Pane, zachraň nás, hyneme. On jim odpověděl: Proč se bojíte, malověrní? A vstal, pohrozil vichřici i moři a nastalo úplné ticho. Lidé žasli a říkali: Kdo to jenom je, že ho poslouchá i vichřice a moře?

0: A po četbě evangelia se s námi můžete připojit k modlitbě ranní chvál. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Jiří.
0: Dnešní texty budou z prvního týdne žaltáře v novějším vydání breviáře od strany 945 a ve starším vydání od strany 842. 842. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou z nezávazné památky svatých prvomučedníků římských strany 1587 nebo 1412. 1412. Ještě zopakuji, v novějším vydání breviáře dnes potřebujeme strany 945 a 1587. Ve starším vydání strany 842 a 1412. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Z celého srdce svého díky vzdávám Tobě, Bože, spasení mého v této ranní době, že jsi mě všeho zlého uchoval této noci svou předůstojnou mocí pro Syna milého.
1: Otče můj nejmilejší, i dnes mě opatruj a pro život ve zdejší vše potřebné daruj. Zdraví, chléb a pokoj, také věrné přátelé, obrať mé nepřátelé, zlost jejich upokoj.
0: Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou, by neprovedl ďábel moci své nade mnou. Rač mi pomoc dáti, abych světa marnosti, těla svého žádosti mohl přemáhati.
1: Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, vystoupí na Hospodinovu horu.
0: Hospodinu náleží země i to, co je na ní. Svět i ti, kdo jej obývají.
1: Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.
0: Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu? Kdo smí stát na jeho svatém místě?
1: Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti, kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.
0: Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha svého spasitele.
1: To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.
0: Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.
1: Kdo je ten král slávy? Silný a mocný Hospodin, Hospodin udatný v boji.
0: Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.
1: Kdo je ten král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, vystoupí na Hospodinovu horu.
1: Svými činy velepte věčného krále.
0: Požehnaný Bůh věčně živý i jeho království.
1: Protože on trestá a smilovává se, svrhuje do podsvětí a vyvádí ze záhuby svou vznešeností, nikdo nemůže uniknout jeho ruce.
0: Oslavujte ho před národy, synové Izraele, neboť on vás mezi ně rozptýlil a tam ukázal svoji vznešenost.
1: Ctěte ho především, co žije, protože on je náš pán a on je náš otec, on je náš Bůh po všechny věky.
0: Bude vás trestat pro vaše nepravosti, ale smiluje se nad vámi nade všemi.
1: A zhromáždí vás ze všech národů, kdekoliv jste byli rozptýleni.
0: Když se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší a budete před ním správně jednat.
1: On se k vám obrátí a už před vámi neskryje svoji tvář.
0: A nyní pohleďte na to, co vám učinil, a splna jej oslavujte svými ústy.
1: Velepte spravedlivého pána a ctěte věčného krále.
0: Já jej oslavuji v zemi, kde jsem zajatcem, a ukazuji jeho moc a vznešenost hříšnému lidu.
1: Obraťte se, hříšníci, a jednejte před ním spravedlivě. Kdo ví, zda vám ze své přízně neprokáže milosrdenství.
0: Já se z celé duše raduji z krále nebes. Moje duše se bude radovat po všechny dny svého života.
1: Všichni vyvolení, velepte pána. Všichni chvalte jeho vznešenost. Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svými činy velepte věčného krále.
1: Sluší se, aby dobří chválili Hospodina.
0: Radujte se, spravedliví, z Hospodina. Sluší se, aby ho dobří chválili.
1: Citerou oslavujte Hospodina, hrejte mu na desetistrunné harfě.
0: Zpívejte mu píseň novou, dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte.
1: Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo.
0: Miluje spravedlnost a právo. Země je plná Hospodinovy milosti.
1: Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup.
0: Vodstva moří zrnuje jako do měchu, do nádrží slévá oceány.
1: Nechť se bojí Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, ať se před ním děsí.
0: On totiž řekl a stalo se, on poručil a vše povstalo.
1: Plány pohanů Hospodin maří, v nic uvádí myšlení národů.
0: Hospodinův úmysl trvá na věky, myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
1: Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
0: Z nebe zhlíží Hospodin, vidí všechny smrtelníky.
1: Z místa, kde sídlí, dívá se na všechny obyvatele země.
0: Každému z nich uhnětl srdce, uvažuje o všech jejich skutcích.
1: Nezvítězí král početným vojskem, ani silák se nezachrání velkou udatností.
0: Zklame kůň, když jde o vítězství, nezachrání svou velikou silou.
1: Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo si ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost.
0: Aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.
1: Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít.
0: V něm se raduje naše srdce, důvěřujeme v jeho svaté jméno.
1: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Sluší se, aby dobří chválili Hospodina. Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne.

0: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
0: On je mé útočiště, můj zachránce,
1: k němu se utíkám.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám. Nesmírné množství mučedníků spojovala v jedno bratrská láska, byl v nich jeden duch a jedna víra.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele, zradu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nesmírné množství mučedníků spojovala v jedno bratrská láska. Byl v nich jeden duch a jedna víra. Máme účast na nebeském povolání, proto dobrořečme Ježíši, našemu veleknězi, a volejme.
1: Pane, ty jsi náš Bůh a spasitel. Všemohoucí králi, křtem si nám dal podíl na svém kněžství.
0: Dej, ať neustále přinášíme oběť chvály.
1: Dej nám milost zachovávat tvá přikázání.
0: Abychom skrze svatého ducha zůstávali v tobě a ty v nás.
1: Dej nám svou věčnou moudrost.
0: Ať je dnes s námi a projevuje se v našem jednání.
1: Uděl nám, abychom dnes nikoho nezarmoutili.
0: Naopak, ať potěšíme všechny, s nimiž se setkáme.
1: Pane, ty jsi náš Bůh a spasitel.
0: A připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé,
1: buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
1: A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi posiloval prvokřesťanské mučedníky, aby ti zachovali svou věrnost, a oni svou krví posvětili začátky římské církve. Pro jejich statečnost v zápase dávej i nám svou sílu a radost z toho, že nás nic nemůže odloučit od tvé lásky. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: V úterý po 13. neděli v Mezidobí v hodince četby čteme v prvním čtení z druhé knihy Samuelovy. David pomazán za judského krále v Hebronu. V těch dnech se tázal David pána. Mám jít do některého judského města? Pán mu odpověděl, vystup. David se ptal, kam mám jít? On mu odpověděl, do Hebronu. Šel tam tedy David a jeho dvě manželky. Jerzaelka a Achinoam a Abigail, bývalá žena Nabala z Karmelu. David vzal s sebou také muže, kteří byli s ním, každého s jeho rodinou, a usadili se v hebronských městech. Přišli tam judovci a pomazali Davida na krále nad judovým domem. Když bylo Davidovi oznámeno, že Jabesané pochovali Saula v Galádu, poslal David posly k Jabesanům do Galádu se vzkazem. Buďte požehnáni od pána, že jste prokázali skutek milosrdenství svému pánu Saulovi, že jste ho pochovali. Kéž vám to pán odplatí láskou a věrností, ale také já vám chci vzdát díky, že jste to učinili. Ať jsou vaše ruce silné, ukažte, že jste stateční muži, neboť váš pán Saul je mrtev a mne přece pomazal Judův dům za svého krále. Ale Abner, syn Nerův, velitel Saulova vojska, vzal Saulova syna Isboseta, vodil ho po ležení a ustanovil ho králem nad Galádem, nad Gesuřany, nad Jerzahelem, nad Efraimem, nad Benjaminem a vůbec nad celým Izraelem. Isbosetovi, synu Saulovu, bylo 40 let, když začal královat nad Izraelem a vládl 2 roky. Za Davidem šel jen dům Judův. David byl králem v Hebronu nad Judovým domem 7 let a 6 měsíců. Válka mezi Saulovým a Davidovým rodem se protahovala. David byl čím dál tím mocnější, kdežto Saulův dům den ze dne upadal. Davidovi se narodili v Hebronu synové, prvorozený Amnon z Jerzahelky a Chinoam, po něm Chaleb z Abigaily, bývalé ženy Nabala z Karmelu, třetí Absalon, syn Máchy, dcery gesurského krále Tolmaje, čtvrtý Adoniáš, syn Hagity, pátý Safatiáš, syn Abitali, šestý Jetrám, syn Davidovy ženy Egly. Ti se narodili Davidovi v Hebronu.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z úterý 13. týdne v Mezidobí. Četl Igor Dostálek.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

Je to 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 30. června. V katolické církvi památka svatých prvomučedníků římských, těch, které dal císař Nero popravit během prvního pronásledování křesťanů v Římě po požáru města roku 64. Zároveň je Den ozbrojených sil České republiky. 30. června 1918 se odehrála slavnostní přísaha tisíců československých legionářů v městečku Darne před odjezdem na frontu. Francie tam potvrdila právo Čechů a Slováků na samostatnost a na vlastní stát. Před 895 lety biskup Jindřich Zdík posvětil katedrálu svatého Václava v Olomouci. V tamní arcidiecézi je výročí svátkem. Právě před 35 lety se po celém Československu rozezněly sirény a zvony na znamení konce sovětské okupace. 42 let je knězem olomoucký pomocný biskup Antonín Basler, o 10 let déle Rudolf Sikora, někdejší biskupský vikář pro pastoraci v ostravsko-opavské diecézi a dlouholetý farář v Hnojníku. Před 53 lety se stali kněžími bývalý generální vikář brněnské diecéze monsignor Jiří Mikulášek a farář v Troubsku u Brna monsignor František Koutný, emeritní rektor římské papežské koleje Nepomucenum. 65. narozeniny slaví děkan v České Lípě a nemocniční kaplan William Matějka. 87 let se dožívá penitenciář plzeňské diecéze a výpomocný duchovní na Domažlicku Emil Soukup. A svátek podle občanského kalendáře slaví Šárka. Původ jména se váže k pohořím a skalám. Možná vzniklo uměle z názvu skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Šárkám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle, na západě místy, přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silnější. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě bude kolem 25, na jihovýchodě až 630, v tisíci metrech na horách kolem 23, pouze v Krušných horách bude 19 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. Od 7 hodiny nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Potom se můžete těšit na hudební kompas v 7.45. Představí se nám kurdská zpěvačka Sakina Tejna. A od 9. hodiny nabízíme Na stole je téma. Dnes bude řeč o koncesionářských poplatcích. Proč je lidé platí? Jaká je práce předsedy mediálního výboru, který je poslední dobou tolik skloňovaný? Na tyto otázky bude v dnešním pořadu hledat odpověď redaktor Jiří Holeček u poslance a právě předsedy mediálního výboru Františka Talíře. To je tip na dnešní ráno na Proglasu. Teď nám budou zpívat Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, Nositelé světla.

A krátce po půl sedmé tu máme poslední červnové očekávané události s datem 30. červen 2026. Tradiční pěší pouť na Velehrad, Moravská Kompostela, odstartuje ranní bohoslužbou v bazilice na svatém kopečku u Olomouce. Poutníci budou během pětidenní cesty přes svatý Hostín prosit za mír, ochranu rodin a zachování cyrilometodějského dědictví. Pietní akt Plamen naděje připomene v Praze 84 let od popravy 72 členů protinacistického odboje. K uctění jejich památky položí věnec na Kobyliské střelnici také předseda Senátu Miloš Vystrčil. Sedmidenní hovory o víře ve Vyšším Brodě a v Římově mají letos téma liturgie a svátosti. Zahájí je večer mše svatá a modlitba k Duchu svatému ve Vyšebrodském klášteře.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Poutníci dnes vyrážejí na tradiční pout ze svatého kopečku na Velehrad. Po 16. tak zdolají trasu dlouhou přibližně 120 kilometrů. Skupinu tradičně povede páter Jan Peňáz.
2: Na svatém kopečku od 6 ráno se přihlašujeme, v 7 je mše svatá, taková startovní, no a za 2 dny bychom měli být na svatém hostině a ráno je druhá část svatý hostin Velehrad, dojdeme do Štípy, další den do Napajedel a z nich vycházíme podle Baťova kanálu na Velehrad a tam bychom měli být kolem 2 hodiny. A ve 3 hodiny je přesvatá pro vozíčkaře a poutníky, tak tím svou pout zakončíme a potom už bude večer dobré vůle a hlavní velehradská pout.
1: Trasa i úmysl poutě se oproti minulým ročníkům nemění, přesto bude letošní putování jiné.
2: Tuším v teplotách vzduchu, ale nevím, jak to dopadne. Počasí je vždycky dobré, jenom po každý jiné, ale ty úmysly máme pořád stejný, aby to dědictví cyrilometodějské žilo a ožilo a rozrůstalo se, když oni získali láskou Kristu národ celý, když učili národ znáti cnosti krásu a když svým učením nám život na vše věky zachovali, jak se zpívá té písně. Všechno to jsou věci, které chceme připomenout sobě, druhým a taky právě Pánu Bohu. I s vděčností, i teda s prosbou a doufáme v tu přímluvu svatých Cyrila Metoděje.

Oficiální videoklip s hymnou celostátního setkání mládeže chystaného na srpen do Ostravy je na světě. Zveřejnila ho v neděli pořádající sekce pro mládež České biskupské konference. Autorkou písně Odvahu dej nám je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková. Její skladbu vybrala odborná porota z 28 návrhů, které složili zájemci podle zadání konkurzu. Lucie Pekárková pochází z Krkonoš. V metropole studuje konzervatoř Jaroslava Ješka. Hraje na violončelo a na klavír. Vystupuje i v kapele Luisa, pro kterou také píše. Hymnu setkání mládeže natočila Schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilián Marečkovou. Poslechněte si finále. Odkazuje na biblické moto akce Ježíšův výrok podle Janova evangelia. Odvahu, já jsem přemohl svět.

0: blížící se 7. hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 7. hodina je tady, což v čase prázdnin znamená začátek ranního Plusu. V úterý 30. června vás u něj vítají opět Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Kterými tématy vysílání uvodíme. Jak se vyrovná prezident s tím, že mu vláda na summitu NATO přisoudila okrajovou roli?
1: Popíšeme boj s časem o záchranu lidí, kteří mohli po zemětřesení ve Venezuele zůstat pod troskami.
2: A prozradíme vám, proč jezdí každý týden živý mořští korály vlakem z Vídně do Brna.
1: Než se k tomu všemu dostaneme, zavede vás do světa zpráv Naďa Procházková.
4: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neměl trvat na své účasti na summitu NATO v Ankaře. Řekl to po jednání vlády. Podle Babiše by to přispělo k uklidnění společnosti a i sporů mezi vládou a hradem. Kabinet zároveň rozhodl, že v čele delegace bude premiér. Podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda ale rozhodnutí ještě přehodnotit.
5: Nerozumím tomu, jak může prezident nebýt vedoucím delegace, když podle interních předpisů NATO je chápán hlava státu jako automaticky vedoucí delegace. To znamená, tohle bude muset vláda chce, nechce ještě přehodnotit. To jsou takové ty tanečky a hry, které jsou úplně zbytečné a v zahraničí nám dělají akorát ostudu.
4: Vláda prezidenta Pavla do delegace akreditovala zpětně. Původně měli jet pouze zástupci vlády. O Pavlově účasti rozhodl předběžným opatřením ústavní soud minulý týden. A dění kolem summitu podrobně probere za chvíli Ranní Plus. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro kalendářní den.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do 4. bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho výstavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkové náklady přesáhly v přepočtu 160 miliard korun.
6: Premiér Robert Fico označil dokončení 4. jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
7: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
6: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
8: Za posledních 20 rokov v Evropě se spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
6: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Nejméně 3 lidé jsou zranění po výbuchu v Monaku. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Potvrdila to monacká vláda. Kamerové systémy zachytily člověka, jak položil batoh před domem. Potom utekl směr do sousedního francouzského města Beausoleil.
9: V Monaku se nikdy nestalo nic podobného. Bezpečnost patří mezi naše základní pilíře.
10: Popsal televizi BFM šéf monacké vlády Christophe Mirman. Výbuch se ozval kolem 9. hodiny večer. Kamery zachytily člověka, který položil batoh před dveře rezidenčního domu. Měl béžové kalhoty, černou mikinu nebo bundu a černý čepec. Zranění jsou podle deníku Le Figaro 3 Ukrajinci ze stejné rodiny. Mezi nimi 50-letí rodiče, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Ermolájeva, který v Monaku jezdil v Bentley a v Estonsku je podezřelý z praní špinavých peněz. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Obyvatelé 3000 rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku jsou už víc než týden bez pitné vody. Důvodem je mikrobiální znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Pitná voda ve městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren.
11: Můžete, paní.
12: Jedna ze čtyř cisteren s pitnou vodou stojí na náměstí Horníků, jen kousek od lékárny a ordinací praktických lékařů.
13: Tak.
12: Pro pitnou vodu si přišla paní Mirka, v tašce na kolečkách má plastový kanistr.
13: Takový malinký na vaření.
12: Na radnici během dne opakovaně zvoní telefony, další výhled je ale nejistý.
14: Dneska se odebírá vzorek a budeme čekat na výsledky, které přijdou koncem pracovního týdne. Na základě těch výsledků hygiena rozhodne, co dál.
12: Odpovídá na jeden z telefonátů nezávislý starosta města Stanislav Řezníček. Zertyně v Podkrkonoší na Trutnovsku, Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Dnes začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací, dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě. Doplňuje za organizátory Martin Dittert.
15: Centrem je divadlo Karla Pipicha, kde máme vlastně dvě scény, hlavní scéna, malá scéna, to už je tradiční, a hned za divadlem nás čeká šapito, což je další scéna, potom v muzeu máme scénu, která se jmenuje Na medu, a spolkový dům. Ono těch scén je, myslím, 7, takže opravdu těch představení se tam potom vystřídá hodně.
4: Připojíme dopravní informace. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy se za sjezdem na Jičín na 41,5 kilometru srazilo nákladní auto s osobním v pravém pruhu. V koloně ze 44. kilometru se zdržíte až 15 minut. Příjezd do Prahy po dálnici D7 komplikuje omezení před sjezdem na letiště. Kolona je od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a zdrží vás kolem 20 minut. V Praze je silný provoz na okruhu směrem z Černého mostu na jižní spojku. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete až půl hodiny. Frontu čekejte taky v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka je to asi na 20 minut a popojíždět budete i na celém Nuselském mostě směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojedinělé, na západě místy, přehánky nebo bouřky, večer četnější a i silné. Teploty dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Zítra čekejme oblačno až zataženo, na jihovýchodě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky a opět i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Večer pak srážky ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty zítra v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách kolem 17. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: je a mysel vloží do nádeje, keď vyslovíš to slovo mier.
1: Proglas aktuálne. Správy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: Při slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla včera předsedal papež Lev XIV. Bohoslužbě ve Vatikánské bazilice. Během liturgie požehnal pália pro 35 nových metropolitních arcibiskupů. Mezi nimiž byl i pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl. Pálium je kruhový pruh z bílé vlny se 6 černými křížky, který symbolizuje pastýřskou službu a jednotu s římským biskupem. Svatý otec ve své homílii připomněl, že společenství v církvi vyžaduje neustálé hledání společné cesty. Dle jeho slov je úkolem papeže i jeho nástupců.
3: Z tohoto úhlu můžeme chápat úkol, který pán svěřil Petrovi a jeho nástupcům pro dobro celého svatého božího lidu. Naslouchat s jeho pomocí hlasu každého, rozlišovat vnuknutí, vést po cestách, napravovat chyby, dodávat odvahu, pozbuzovat a doprovázet bratry, aby v poslušnosti témuž duchu spolupracovali na spáse sebe navzájem i celého lidstva.
2: Papež se v promluvě věnoval také odkazu apoštola Pavla a zdůraznil, že toto vyznamenání znamená pro každého pastýře především závazek obětovat pro věřící své síly, čas i pohodlí. Vatikánskému společenství včera svatý otec vzkázal.
3: Tyto pásy z bílé vlny, zdobené kříži, totiž vyjadřují závazek každého pastýře, ale také každého křesťana, brát na svá ramena bratry a sestry, kteří mu byli svěřeni, jako beránky pánova státce a obětovat pro ně síly, čas, námahu i život, aby se evangelium dostalo ke všem a aby v něm celý svět nalezl harmonii a svornost.
2: Včerejší bohoslužby se zúčastnila také delegace ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli, kterou vedl chalcedonský metropolita Emmanuel Adamakis. V závěru papež Lev vyzval k následování Kristových stop.
3: Modleme se ke svatým Petru a Pavlu, aby nás podpírali na cestě společenství ve stopách Spasitele. To je cesta, kterou on vytyčil. Za ní se modlil k Otci při poslední večeři. To je cíl, po němž nás naučil toužit s nadějí plnou důvěry.
2: Tlumočil slova svatého Otce pro televize Noé Páter Petr Smolek.

Mám vodu k vínu, poměr jedna k jedné. Zas jedno prospané odpoledne. Všechno je prý na poprvé, nic není naposled, ale nenahrané pásky už nepřevinu zpět.

děti ze skumavky. Lepím k sobě rýmy, nenacházím žádné, už mě asi nic nového nenapadne. Trmácím se splátky k léčivému prameni,

0: 15. mezinárodní festival svatovítské varhanní večery startuje dnes v pražské katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Letošní ročník je specifický tím, že chrám má po více než 14 letech příprav a prací nové varhany. Namísto obvyklých 5 nabídne 10 koncertů, sdělili Pro Glasu varhanní katedrály Ondřej Valenta.
1: Chceme hlavně rozšířit nabídku koncertů, aby jsme mohli naše krásné nové varhany co nejšířeji představit, aby posluchači měli jednak možnost se tam dostat, aby tedy těch termínů bylo víc a jednak, aby mohlo být více různých interpretů s různou hudbou. Posláním je katedrálu oživit i o tento pravidelný kulturní rozměr, protože přece jenom takovýchto akcí, které by se tam konaly na pravidelné bázi, není moc, nebo nejsou respektive skoro žádné jinak. Takže chceme, aby katedrála kromě toho duchovního života, potom toho turistického, žila i kulturně, hudebně. Musím přiznat, že obzvlášť letošní interprety jsem vybíral hlavně podle toho, co já si rád poslechnu. To ne proto, že by byl takový tak sebestředný, ale protože si s nejlepším svědomím posluchačům vybrat to nejlepší a tak jako číšník doporučí to, co má rád, tak já taky doporučuji. To se mě samotnému líbí opravdu.
0: Program festivalu je podle varhaníka Ondřeje Valenty poměrně rozmanitý.
1: Zahajovací koncert bude americký varhaník Cameron Carpenter, který je proslavený svojí, řekněme, výstředností, ale na našem koncertě má program, kde stěžením bodem je Johann Sebastian Bach. Druhý koncert potom budu hrát já spolu se symfonickým orchestrem. A to se moc těším, to bude díky tomu, že tam bude i velký orchestr, tak bude velkolepé a barevné, to pro nás čeká krásná romantická hudba. A potom máme dva hosty z zahraničí, Willibalda Guggenmosse, který působil v St. Gallen ve Švýcarsku, a Bena van Ostena, to je varhaní, kterého já se těším při vší úctě ke všem ostatním úplně nejvíc. A potom poslední červencový koncert, který před tou půlkou festivalu bude v spojení varhan a lesního rohu, což není tak časté a to bude taky velmi ozvlášňující a osvěžující kombinace.
0: Uzavírá pro posluchače Pro Glasu Ondřej Valenta, varhaník svatovítské katedrály.

0: Ode dneška do pondělí 6. července se v klášteře Vyšší Brod a v Římově v jižních Čechách koná týdenní setkání s přednáškami, liturgií, modlitbou a putováním. Akce Hovory o víře bude už po 14. Podrobněji pro posluchače Proglasu páter Jakub Václav Centner, superior domu kněžské fraternity svatého Petra a farář v Římově.
1: Letošní ročník ponese téma liturgie a svátosti. To téma jsme vybrali proto, že liturgie je vrchol života církve a svátosti to jsou prostředky, které nás ze všeho nejvíce spojují s Bohem. Přibližujeme se jimi samotnému cíli nás křesťanů a vůbec všech lidí a to stojí za to o nich něco vědět. Akci pořádá jako každý rok kněžská fraternita svatého Petra. Účastníci se mohou těšit na řadu zajímavých přednášek, například profesora Tomáše Machuly o oběti mše svaté a Jindřichu VIII. Jako původně obránci katolické víry, profesora Petra Osolsoběho, vyslechneme z jeho přednáškami o svátostech a Williamu Shakespeareovi, nebo můžeme se těšit na přednášky docenta Stanislava Přibyla o církevním právu v souvislosti se svátostmi.
0: Vedle Jakuba Centnera budou přednášet další kněží i seminaristé fraternity svatého Petra, třeba Michal Bubeník nebo novokněz Matyáš Razím. Z ostatních hostů zmiňme třeba Zoru Vajsovou, Petra Osolsobě nebo Tomáše Machulu a Bedřicha Jetelinu. Je možné se zúčastnit celého programu nebo jen vybraných přednášek. Součástí hovorů o víře budou každodenní mše svaté, adorace a modlitby, výlety a exkurze, pouť do Římova a další doprovodný program.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, úterý 30. června a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je dnes památka svatých prvomučedníků římských, tedy těch, které dal císař Nero popravit během prvního pronásledování křesťanů v Římě po požáru města roku 64. Zároveň je den ozbrojených sil České republiky. 30. června 1918 se odehrála slavnostní přísaha tisíců československých legionářů v městečku Darné před odjezdem na frontu. Francie tam potvrdila právo Čechů a Slováků na samostatnost a na vlastní stát. Před 895 lety biskup Jindřich Zdík posvětil katedrálu svatého Václava v Olomouci. V tamní arcidiecézi je výročí svátkem. Před 115 lety se narodil polský spisovatel s Nobelovou cenou Česlav Miloš. Na věčnosti je od roku 2004. 42 let je knězem olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. O 10 let déle Rudolf Sikora, někdejší biskupský vikář pro pastoraci v ostravsko-opavské diecézi a dlouholetý farář v Hnojníku. Před 53 lety se stali kněžími bývalý generální vikář brněnské diecéze monsignor Jiří Mikulášek a farář v Troubsku u Brna monsignor František Koutný, emeritní rektor římské papežské koleje Nepomucenum. 65. narozeniny slaví děkan v České Lípě a nemocniční kaplan William Matějka. 87 let se dožívá penitenciář plzeňské diecéze a výpomocný duchovní na Domažlicku Emil Soukup. A svátek má Šárka. Původ jména se váže k pohořím a skalám. Možná vzniklo uměle a s názvou skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Šárkám dnešnímu svátku blahopřejeme. Ještě počasí, dnes bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle, na západě místy přehánky nebo bouřky, večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a silnější. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě bude kolem 25 stupňů, na jihovýchodě až 36, v tisíce metrech na horách kolem 23, pouze v Krušných horách bude 19 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu vás čeká v následujících minutách ranní hudební kompas. Tam se nám představí kurdská zpěvačka Sakina Tejna v 7 hodin a 45 minut. Od 8 hodiny nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny naladíte pořad Na stole je téma. Dnes se budeme věnovat koncesionářským poplatkům. Proč je vlastně lidé platí? Jaká je práce předsedy mediálního výboru, který je poslední dobou tolik skloňovaný? Na tyto otázky bude v dnešním pořadu hledat odpověď redaktor Jiří Holeček u poslance a právě předsedy mediálního výboru Františka Talíře. To je pozvánka na dnešní ráno s Proglasem. Teď nám bude hrát Vehyba. Píseň se jmenuje Spratek.

0: Každé prázdninové úterý od 16 hodin se na zámku v Uherčicích u Znojma konají mše svaté. Podrobnosti má za pořadatele Táňa Dohnalová ze společenství Fatim Vranov nad Dyjí.
1: Zámecká kaple je zasvěcená blahoslavené Juliáně, která úzce souvisí s rodem Kolalotů, kteří byli dřívějšími majiteli uherčického zámku. Blahoslavená Juliána je zvlášť uctívána v městečku Brtnice u Jihlavy. Prázdninové bohoslužby v Uherčicích jsou pěknou příležitostí jak pro věřící domácí i v okolí, tak pro návštěvníky a turisty, kteří přijíždějí vyloženě kvůli této mši svaté.
0: Uherčický zámek není jediným netradičním místem, kde Fatim pořádá mše svaté.
1: Proto mohu nabídnout i pozvání na bohoslužby, například do hradní kaple na Býtově, do zámecké kaple Nejsvětější Trojice ve Vranově nad Dyjí nebo na Vranovskou plášť v restauraci Štika. Podrobnější informace o datech a časech konání všech těchto bohoslužeb najdou zájemci na webu www.fatim.com. Touto cestou tedy všechny zvu k nám do oblasti spravované Fatimem Vranov nad Dyjí.
0: Tolik od Táni Dohnalové.

0: Na koncert u příležitosti roku smíření zve do katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích naše spolupracovnice Olga Valentová.
1: Patrně posledním koncertem před rekonstrukcí katedrály bude vystoupení drážďanského pěveckého sboru, který přednese a kapela koncert z díly několika staletí hudební historie. Vyslechnout jej můžete ve středu 1. července v katedrále svatého Štěpána na Domském náměstí v Litoměřicích od 18 hodin.
2: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už smáš.

čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A v 7 hodin a 45 minut se vám na Proglasu hlásí ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Představíme si kurdskou zpěvačku Sakinu Teynu a její nové album s názvem Suret Faces and Images. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Beyond.

Slovo súrad znamená v kurdštině obraz nebo podoba. Je to název nového alba zpěvačky Sakine Teyny, která jej sama do angličtiny překládá jako Faces and Images, tedy tváře a obrazy. Album bylo natočeno živě loni v listopadu v Rakousku. Vedle zpěvačky na něm hrají Dalina Ugarte na housle, Nora Romanov-Schwarzenberg na violu, Ivan Turkaj na violončelo, Marko Ferlán na kontrabas a Amir Mahba na perkuse. Hlavním tématem alba je paměť, ztráta a uchovávání příběhů těch, kteří odešli příliš brzy. Autorka tato témata vztahuje zejména ke zkušenosti Kurdistánu, kde mnoho lidí zmizelo v důsledku válek, represí a politického násilí. Album Súrad lze tedy chápat jako hudební výstavu vzpomínek. Autorka místo obrazů pracuje se slovy, hlasy a melodiemi, které mají uchovat mizející ozvěny paměti a proměnit tváře zachycené na fotografiích v hudební příběhy. Poslechneme si titulní skladbu Súrad a po ní píseň Nejáre Bedevíje.

主恩对你，主恩对你，主恩。

0: Poslouchali jsme zpěvačku Sakinu Teinu z alba Sue Red Faces and Images. Dnes odpoledne nám budou v hudebním kompasu hrát Punch Brothers. Pozveme vás na koncert této americké skupiny do Brna. Zítra ráno se budeme věnovat skupině 29. únor a zítra odpoledne si představíme aktuální kompilaci nahrávek umělců z Berlína. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A nyní už zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Také v 8 hodin jste naladěni na Ranní Plus a tím vás poslední červnový den provázejí Tomáš Pavlíček
3: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: Krátký průlet tématy této hodiny, co čeká nového náčelníka generálního štábu v době, kdy si na to stanovuje nové cíle a trvá na zvyšování výdajů na obranu.
2: Kolik migrantů ve Španělsku využilo možnosti zlegalizovat svůj pobyt?
3: A jak se připravují celníci na konec dovozu levných zásilek z Číny?
2: I to řekneme teď, ale ještě zprávy, které pro vás připravila Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Miroslav Hlaváč se dnes stane novým náčelníkem generálního štábu. Do funkce ho na Pražském hradě jmenuje prezident Petr Pavel, kterému na začátku června představil své priority. Z čeho při nich generál poručík Miroslav Hlaváč vycházel, vysvětluje následovně.
6: Já tam mám takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou, ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
5: A to je hned také první téma pro další půl hodinu Ranního Plus. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Řepka.
7: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
5: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu. Rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ruské útoky na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města nepřežilo nejméně 7 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění.
8: Cynický ruský útok po Záporoží a Dnipru.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: V Peru zveřejnili konečné výsledky prezidentských voleb. Zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Svého levicového soupeře Roberta Sáncheze porazila v druhém kole voleb těsně. Získala o 50 tisíc hlasů víc z celkových 19 milionů. Sánchez výsledky odmítá uznat. Bez udání důkazu prohlásil, že při sčítání dochází k podvodům. Žádá taky o zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí. Fujimoriová je dcera bývalého autokratického prezidenta Alberta Fujimori. Brnem dnes projede spanilá jízda 40 tramvají typu 45T. Dopravní podnik se tak pokusí o zápis do České knihy rekordů jako nejdelší tramvajový konvoj. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.
10: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý více než 2 kilometry.
5: Máme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno za sjezdem na Domašov na kilometru 171,5 havarovalo osobní auto, nabouralo do svodidel. Projíždí se tam jen levým pruhem, zdržíte se zatím v kratší koloně. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až na konec dálnice, kde je omezení u sjezdu na letiště. Zdržení je kolem 20 minut. Provoz vás na pražském okruhu směrem na letiště od sjezdu na Vestec k Ořechu pojedete až půl hodiny. V Praze jsou výrazné problémy v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Ten je po nehodě stále neprůjezdný, k tomu se přidala další nehoda na konci tunelu Blanka před výjezdem na Břevnov, kde se srazilo 5 aut a i konec tunelu Blanka je tak neprůjezdný. Výrazně se proto reguluje vjezd do tunelu Stroji a fronta je už z Liberecké od Gbelské na 55 minut. Dlouhá fronta pak pojíždí ještě na okruhu a Štěrboholské spojce. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete až 25 minut. Dobře dojďte. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle, na západě místy, přehánky nebo bouřky. Večer četnější a i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Slabý na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

tarem a žízní. Na půl tady a na půl tam. Nohy u ledu a hlavu ve žhavé výhni. Jedu a stojím, Bůh ví proč. Nevím kam. Nespěchám. Ubytovaný na obláčku mezi nebem a zemí, nastoupím do dětského vláčku, který nikam nejede,

nespěchám. Rozkošně poskakuje dámička poezie, dává mi rozhřešení. Toulám se na zdař Bůh, slovníky rýmů, jsem v nich anebo nejsem, nevím, nespěchám. Nespěchám. Mezi típnutím a zapálením cigarety se odvíjejí dramata návratů. Pár slov uvízlých za zuby puberty mi váže kolem krku oprátku jako kravatu.

oharek přiložený ke rtu. Nespěchám, nespěchám, nespěchám.

13 minut po 8 hodině nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 30. červen 2026. Tradiční pěší pouť na Velehrad, Moravská Kompostela, odstartuje ranní bohoslužbou v Bazilice na svatém kopečku u Olomouce. Poutníci budou během 5denní cesty přes svatý hostín prosit za mír, ochranu rodin a zachování cyrilometodějského dědictví. Pietní akt Plamen naděje připomene v Praze 84 let od popravy 72 členů protinacistického odboje. K uctění jejich památky položí věnec na Kobyliské střelnici také předseda Senátu Miloš Vystrčil. Festival svatovítské varhanní večery zahájí v Praze koncert Američana Camerona Carpentra. Letošní ročník je specifický tím, že chrám má po více než 14 letech příprav a prací nové varhany. 7denní hovory o víře ve Vyšším Brodě a v Římově mají letos téma liturgie a svátosti. Zahájí je večer mše svatá a modlitba k Duchu svatému ve Vyšebrodském klášteře. S úvodem do scholastické nauky o svátostech pak vystoupí seminarista Michal Bubeník. Cisterciácký klášter Plasy znovu zpřístupní výběrovou trasu vedoucí skrz historickou sýpku, gotickou kapli a hodinovou věž. Návštěvníci po několika letech nahlédnou také do vnitřních prostor věže s unikátním hodinovým strojem. Komunitní centrum Gabriel Charity Ostrava hostí bezplatné setkání pro lidi, kteří doma pečují o blízké s demencí. Pod vedením odborníka nabídne prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, řešení každodenních zátěžových situací i psychologickou podporu. Historii a perzekuci romského obyvatelstva během druhé světové války přiblíží přednáška v pražském kampusu Hybernská. Akce doplňuje česko-anglickou putovní výstavu fotografických portrétů. Na letní scéně Voděrátky v Říčanech zazní benefiční vystoupení houslisty Jiřího Vodičky a souboru Barocco Sempre Giovane. Koncertu bude předcházet tematická beseda s názvem Lékaři léčí, hudba uzdravuje. A jubilejní 75. ročník festivalu Loutkařská Chrudim slibuje divákům desítky soutěžních i amatérských představení. Tolik z očekávaných událostí.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Křemešník je místem s bohatou historií i živou současností. Barokní kostel Nejsvětější Trojice, který zde stojí od první poloviny 18. století, je po generace cílem poutníků a symbolem duchovní tradice tohoto kraje. Příběh tohoto místa na Proglasu přiblížil člen Matice křemešnické Martin Běhal.
2: Historie tohoto poutního areálu sahá až do roku 1555, kdy zde byla původně dřevěná gotická kaple. O 100 let později se přestavila na kapli kamennou. Postupem času však přibývalo poutníků a ke kamenné kapli se přistavil trojlodní kostel, jak ho vidíme dnes. Tato stavba byla dokončena kolem roku 1756, kdy do kostela byl instalován unikátní jediný trojboký oltář, určitě jediný v České republice, a možná i na celém světě, který má zachycovat Boží Trojici, neboť stejně jako je jeden Bůh ve třech osobách, je jeden i oltář, po jeho bocích zbývající dva. Ovšem, tohle není jediná stavba, která je v poutním areálu. Postupně přibývaly další stavby. Byla to fara, hájovna, škola, ambity a na začátku i na konci ambitů na jejich okrajích dvě kaple. U kostela můžeme najít i větrný zámeček, který je z roku 1935. Od kostela dolů vede křižová cesta, kde dole vyvěrá zázračná studánka. V celém areálu nebo kolem kostela najdeme i poutní hotel a nedaleko kostela je rozhledná pípalka.
1: Cílem a posláním Matice křemešnické je rozvíjet a posilovat především duchovní odkaz tohoto poutního místa, vysvětluje Běhal.
2: Matice křemešnická jakožto taková byla založena v roce 1935 tehdejším děkanem panem Františkem Bernardem Vaňkem, který zde působil na Křemešníku. On ji vlastně spolu založil s biskupem Šimonem Bártou a vlastně cílem bylo, aby podporovali, aby tam ten spolek Matice křemešnické podporoval činnost a pomáhal farnosti místo udržet. Ovšem původní Matice křemešnická byla v roce 1951 komunisty zrušena. V roce 2013 jsme se rozhodli spolu obnovit Matici křemešnickou a vlastně takovým ústředním cílem Matice je, aby získávala peníze, nějakým způsobem vydělávala peníze, abychom to místo udrželi v dobrém technickém stavu a přívětivém pro poutníky. My získáváme finanční prostředky několika způsoby. Jeden ze způsobů je, že vydáváme publikace, které jsou spojeny s tímhle poutním místem, pak pořádáme duchovní a kulturní akce, dále pořádáme pravidelné komentované prohlídky na tomto poutním místě a každý rok pořádáme takzvané křemešnické léto, které slouží k tomu, aby jsme pozvali co největší počet poutníků, nejen primárně lidí věřících. Máme vlastně duchovní i kulturní programy. A veškerý ten výtěžek vlastně směřuje do postupné restaurace uměleckých děl a oprav kostela a okolních budov.
1: Křemešnické léto nabídne podle Martina Běhala bohatý duchovní i kulturní program. Startuje tento pátek bohoslužbou a přednáškou.
2: My se snažíme každý rok pozvat kněze, kteří zde na Pelhřimovsku, protože Křemešník je nedaleko Pelhřimova, tak se snažíme vždycky pozvat kněze, kteří zde působili. Takže budeme tady mít otce Jaromíra Stehlíka, pak tady budeme mít otce Salesiána Josefa Převora, další pátek 10.7. A takovým bych řekl zlatou třešničkou na dortě bude divadelní představení Tereska. To divadelní představení vlastně bude ve spolupráci s divadlem na Vinohradech v Praze a speciální bude v tom, že bude přímo sehráno v kostele na Křemešníku. Herci nacvičili hru, která je o životě svaté Terezie z Lisie. Pro nás je speciální i v tom, že dokáže toto dílo propojit obě ty činnosti, které vlastně děláme, jak kulturní, tak i duchovní. Herci přijedou v nějakém předstihu, aby si tuto hru nacvičili v nových prostorech. My těch představení vlastně pořádáme celkem 6 a poslední týden se nám opravdu podařilo to téměř vyprodat. Kromě vlastně divadla Tereska, tak v srpnu 14.8. v pátek od 18 hodin k nám zavítá zpěvák, umělec Pavel Helan, kterého jsme pozvali. A vlastně celé to křemešnické léto, i když léto, zakončíme velkým koncertem přímo v kostele na Křemešníku Hradišťanů a Jiřího Pavlici. Ti už u nás byli, nicméně se jim u nás strašně líbí v těch prostorech, tak jsme je pozvali i letos. A všechny vlastně vstupenky na ty kulturní akce je možné zakoupit přes náš rezervační systém a přes naše webové stránky, které jsou www.maticekremesnicka.cz.
1: Dodává člen Matice Křemešnické Martin Běhal.

0: pět.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Je 9:30, úterý 30. června a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je dnes památka svatých prvomučedníků římských, tedy těch, které dal císař Nero popravit během prvního pronásledování křesťanů v Římě po požáru města roku 64. Zároveň je Den ozbrojených sil České republiky. 30. června 1918 se odehrála slavnostní přísaha tisíců československých legionářů v městečku Darné před odjezdem na frontu. Francie tam potvrdila právo Čechů a Slováků na samostatnost a na vlastní stát. Před 895 lety biskup Jindřich Zdík posvětil katedrálu svatého Václava v Olomouci. V tamní arcidiecézi je výročí svátkem. Před 115 lety se narodil polský spisovatel s Nobelovou cenou Česlav Miloš. Na věčnosti je od roku 2004. 42 let je knězem olomoucký pomocný biskup Antonín Basler, o 10 let déle Rudolf Sikora, někdejší biskupský vikář pro pastoraci v ostravsko-opavské diecézi a dlouholetý farář v Hnojníku. Před 53 lety se stali kněžími bývalý generální vikář brněnské diecéze monsignor Jiří Mikulášek a farář v Troubsku u Brna monsignor František Koutný, emeritní rektor římské papežské koleje Nepomucenům. 65. narozeniny slaví děkan v České Lípě a nemocniční kaplan William Matějka. 87 let se dožívá penitenciář plzeňské diecéze a výpomocný duchovní na Domažlicku Emil Soukup. A svátek slaví Šárka. Původ jména se váže k pohořím a skalám, možná vzniklo uměle z názvu skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Tak nositelkám jména Šárka blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle, na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silnější. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě bude kolem 25, na jihovýchodě až 36, v 1000 metrech na horách kolem 23, pouze v Krušných horách bude 19 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme půl hodinkou písniček až do 9. hodiny, kde vám nabídneme pořad Na stole je téma. Dnes to bude o koncesionářských poplatcích. S Františkem Talířem si bude povídat Jiří Holeček. Následují písně, potom zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin. V 10.15 nabízíme relaci Rádia 7 3D Talk. Od 10:30 voničku pro milovníky dechovky. A v 11 hodin čteme na pokračování. Máme rozečtenou novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Dnes uslyšíme 11. část. Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristina Kubačková. To je tedy výhled na ráno a dopoledne na Proglasu. Teď nám bude zpívat PH Senior Genius Loci.

0: Ke kostelu svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou přibyla socha jeho patrona. Svátek kněze a poustevníka z první poloviny 11. století spoluzakladatele a prvního opata sázavského kláštera připadne na sobotu. Bronzové dílo sochaře Jiřího Plieštika je vysoké 1,5 metru a zdobí žulový blok Nové Kašny. Žlábek, kterým z ní bude odtékat voda několik metrů v sousední dlažbě, symbolicky připomíná brázdu, jí svatý Prokop podle legendy vyoral s čertem zapřaženým do pluhu.
1: Já jsem si říkal, že udělám toho Prokopa v podstatě jako takovou metaforu člověka, který se rozhodl a měl vizi jako založit klášter, ale on byl v podstatě otec rodiny, pak se rozhodl stát se poustevníkem a teprve následovně založit ten klášter. A byl to muž, který chtěl prosazovat vzdělávání, proto má v ruce tu knihu. A místo čerta, s kterým oral brázdu, tak se mu dal taky křížek.
0: U kostela vedle Žďárského náměstí Republiky a u sousední tvrze Radnice upravovala prostranství, včetně chodníků a navazujících schodišť. Stavbáři tam také rekonstruovali inženýrské sítě pod povrchem a postavili lávku přes Sázavu pod tvrzí. Dvouletý projekt stál kolem 50 milionů korun.

0: Orchestr Muzika Florea připravuje jako vrchol letošní sezóny nové scénické nastudování slavného barokního melodramatu Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis. Multižánrovou inscenaci, která kombinuje hudbu, slovo a barokní tanec, uvede soubor na konci července v pražském studiu Hrdinů. Co přesně diváky na scéně čeká, přibližuje režisérka Kateřina Bubková-Valentová.
1: Já myslím, že diváci se můžou těšit samozřejmě na krásnou hudbu, ale především na to, že v té nové inscenaci bude integrálně propojené mluvené slovo, tanec a právě hudba, zpěv. Možná se podaří poprvé tohleto propojení v podobě, která se bude hodně podobat tomu, co bylo právě v roce 1723. Ne, že by to bylo úplně první provedení scénické Zelenky, již na začátku tohle tisíciletí jsme jedno měli, ale tam jednak nebyla nějaká širší scénická výprava, jenom kostýmy a také text byl přednášen v češtině.

0: Dny lidí dobré vůle o víkendu na Velehradě vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Mají podtitul Srdcem i rukama a neb ve službě životu, řekl tajemník slavností Josef Kořenek.
1: V rámci letošních velehradských slavností chceme vypíchnout a poděkovat, vlastně vyjádřit vděk všem zdravotníkům, lékařům, zdravotním sestrám, celému zdravotnickému personálu, kteří působí v naší zemi. Chceme vlastně skloubit dvě věci. Je to ten symbol služby a symbol národní, který souvisí se státním svátkem. Napadlo nás tu už v době covidu, kdy jsme mohli pro tisíc lidí realizovat oslavy státního svátku Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
0: Velehradské slavnosti na památku příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu se konají každý rok 4. a 5. července. Obvykle se jich účastní kolem 30 000 lidí.

0: Horskou synagogu v Hartmanicích na Klatovsku rozezní v pátek koncert amsterdamského sboru Tulipán začne v 17 hodin.
1: V čele pěveckého sboru Tulipán stojí holandský dirigent Viktor Miller. Ten studoval na konzervatořích v Praze a v Den Haagu, ovládá tedy výborně český jazyk. Kromě Viktora Millera, tak všichni členové pěveckého sboru jsou amatérští hudebníci, oni už jsou vlastně tradičními účastníky začátku té sezóny u nás v Hartmanické synagoze. Ten průřez toho repertoáru je poměrně široký a Viktor Miller se zabývá vlastně od středověké hudby až k něčemu modernějšímu, ale jedná se o čistě pěvecký sbor bez doprovodu hudebních nástrojů.
0: Pozval na páteční koncert do Horské synagogy v Hartmanicích tamní průvodce Radek Vlach.

0: Vítám vás u poslechu Radia Proglas. Dnes na stole leží téma koncesionářských poplatků. O nich si budu povídat snad s tím nejpovolanějším, a to s předsedou výboru pro mediální záležitosti Františkem Talířem. Ahoj, Františku.
1: Ahoj, Jirko. Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Já jenom upozorním, že během rozhovoru si budeme tykat, protože už se z dřívějška známe. A mě hned na úvod zajímá jedna otázka. Jak bys laikovi popsal svou každodenní práci a agendu vůbec, co řeší váš výbor?
1: Je to pestré. Jedním slovem, je to pestré. Vlastně nejsou ve sněmovně dva dny stejné. Co se týká mediálního výboru, tak ten má pod sebou nově i agendu spojenou s kulturou, s památkovou péčí a tak dále. To znamená zjednodušeně řečeno, cokoliv, co legislativně vyprodukuje Ministerstvo kultury, tak potom tady ve sněmovně jde právě na náš mediální výbor, který se k tomu vyjadřuje, který by to měl odborně probrat zprava zleva. Samozřejmě to, že občas ta diskuze nebo její úroveň pokulhává, tak to je taky pravda. Ale prostě vyjadřujeme se ke všemu, co je spojeno ať už s tématem kultury nebo veřejnoprávních médií, což je teď mimořádně aktuální agenda.
0: Přesně, proto tady sedíme. Jestli jsem to pochopil správně, vy jste hlídací orgán Ministerstva kultury, nebo jim doporučujete věci, nebo jakou máte tady vztah konkrétně k tomu Ministerstvu kultury?
1: Dalo by se to tak říct, ten mediální výbor má 16 členů, poslankyň a poslanců, poměr sily tam takový, že 9 z nich je koaličních, 17 je opozičních. To znamená, že ve výsledku, když si hlídá ta opozice hlasy, ta koalice hlasy, což ne vždycky se jim povede, tak stejně naši nějakou oponenturu ze strany opozice si mohou přehlasovat. Ale ano, v průběhu toho schvalování právě tady té legislativy ve sněmovně, tak my se k tomu řekneme odborně jako mediální výbor vyjadřujeme. Nicméně pořád platí, že to plénum sněmovny, těch 200 poslanců v jednacím sále, je nakonec tím suverénem. To znamená, že i kdyby bylo naše stanovisko za mediální výbor třeba nesouhlasné, že nesouhlasíme s převodem financování České televize, Českého rozhlasu pod státní rozpočet, tak stejně si tohle naše stanovisko může sněmovna jako celek přehlasovat. Uh-huh.
0: Já jsem kdysi maturoval z občanky a vytáhl jsem si právě státovědu. A vy jako mediální výbor můžete navrhovat zákony, nebo to děláte jako poslanci v rámci toho, že jste mediální výboru?
1: Tak to pak děláme jako poslanci. Vlastně jsou dvě cesty, jak nějaký nový zákon navrhnout. Buď je to vládní návrh, kdy to jde standardním připomínkovým řízením mezi jednotlivými rezorty, jednotlivými ministerstvy. To je určitě lepší cesta, zvláště pokud jde o věci, které jsou, řekněme, komplexní. Je pak i cesta právě přes takzvané poslanecké návrhy, což náš právní řád umožňuje. Dělá se to, nebo ta koalice to teď často dělá, protože to je rychlejší, ale je to cesta velmi riziková. Abych to uvedl na konkrétním příkladu, tak projednáváme třeba stavební zákon, který mění nebo zasahuje do více než 40 dalších zákonů. Pokud by to šlo standardní cestou, to znamená přes tu vládu nejdřív, tak se tam vyčistí spousta věcí, které jsou nelogické, které si protiřečí, které prostě v praxi fungovat nebudou. Vyčistí se to právě tím, že by byl dostatek času, aby jednotlivá ministerstva se k tomu vyjádřila a řekla, za nás tohle je hloupost. Nicméně, bohužel i ten stavební zákon se projednává právě přes takzvaný poslanecký návrh, tedy bez toho mezirezortního řízení. No a v praxi to pak znamená to, že tady máme pozměňovací návrh toho poslaneckého návrhu, který má přes 1000 stránek, nevyzná se v tom vůbec nikdo. Snad můžu říct posluchačům, že ve chvíli, kdy natáčíme tenhle rozhovor, tak právě ta diskuze o patro výš na plénu sněmovny probíhá. A bohužel je v tom takový galimatyáš, že se v tom ve výsledku málo kdo vyzná. Protože to jde tím zrychleným řízením, ne tím poctivým vládním.
0: A odpustme teďka stavební zákon, jasně, proto tady necítíme, ale jenom abychom věděli, jaké máte pravomoce. Sedíme tady vlastně z toho důvodu, že poslední dobou mediálním prostorem otřásá vůbec diskuze o koncesionářských poplatcích. Tak na úvod si vůbec řekněme, co je to koncesionářský poplatek?
1: Tak je to způsob, jak financovat veřejnoprávní média. Je to způsob, který tady máme zavedený mnoho desetiletí. Pro mě ty poplatky jsou bariérou mezi právě těmi institucemi, televizí a rozhlasem na jedné straně, a námi politiky. Tím, že jsou financována ta média napřímo od těch lidí, od těch koncesionářů, tak jim to dává určitou svobodu a právě nezávislost. Nikdo jim prostě z politiků každý rok, snad můžu použít tohle slovo, nekecá do toho, jak mají ten svůj rozpočet poskládat. A to je velmi důležité, protože pokud se tohle změní, pokud tenhle princip opustíme a pokud budou ta média veřejné služby nakonec financována přímo ze státního rozpočtu, tak to v praxi u nás bude vypadat tak, že prostě ten ředitel televize nebo rozhlasu každý rok nastoupí na ministerstvo financí nebo do Strakovy akademie a přijde tam žmoulat čepici, bude mu oznámeno, no tak pane řediteli, chápeme vaše potřeby, nicméně tady se nám nelíbila tahle reportáž, tenhle redaktor nám taky vadí, zkuste s tím něco dělat, za rok si řekneme, jak se vám to povedlo. Bojím se opravdu, že k tomuhle by to směřovalo. Ono i v tyhle dny jsme svědky toho, že to přesně takhle fungovat bude. V úterý vlastně teď tak se stalo to, že jakoby k diskuzi si premiér zavolal právě Reného Zavorala, ředitele rozhlasu, Hynka Chudárka, ředitele televize, s tím, že se pobaví o tom, jak to tedy nakonec s tím financováním veřejnoprávních médií bude. V praxi ta schůzka probíhala tak, že jim bylo jednostranně oznámeno, poplatky rušíme, garance vám k tomu žádná nedáváme, jak to bude vypadat a kolik to bude peněz, to se nechte překvapit, za pár dní to hodíme na vládě na stůl, doslova a do písmene. Takhle to dneska vypadá, takováhle je bohužel ta politická kultura a i proto mě, myslím, že celé opozici jako blikají všechny kontrolky a proto jsme takhle jako, řekněme, zaťatí v tom odporu, protože se opravdu obáváme toho, že změna ta financování je dělána proto, aby si vláda vytvořila páku, jak na vedení těch institucí tlačit skrz to, jaký program v nich je vysílán.
0: Když se tady bavíme o to, jakých médií se to týká, říkal jsi Český rozhlas a Česká televize a týká se to i posledního tisku veřejnoprávního média, jedná se o ČTK, nebo ne?
1: Nikoliv. Česká tisková kancelář, známá jako ČTK, tak má svůj vlastní způsob financování, respektive vydělává si na sebe sama, čili je brána mezi do toho trojlístku veřejnoprávních médií, ale vlastně řídí se samostatným zákonem, má svůj vlastní způsob financování, čili pokud teďka v éteru se bavíme o financování veřejnoprávních médií, tak se bavíme o financování České televize a Českého rozhlasu, což dohromady není málo peněz. V případě rozhlasu zhruba 2,5 miliardy, v případě České televize zhruba 6-7 miliard. To znamená, to je taky důležitý argument, tyhle peníze nyní odchází přímo od těch plátců koncesionářských poplatků a stojí je to zhruba 205 korun měsíčně obojí dohromady. Pokud tohle bude zrušeno, tak to bude muset financovat napřímo stát. To znamená další zásah do rozpočtu zhruba 8-9 miliard korun ročně.
0: A jaký jsou teda ty další způsoby? My se tady se bavíme o těch koncesionářských poplatcích. Druhý způsob je teda ze státního rozpočtu a nedala by se ty dvě média, o kterých se teďka tady bavíme, ufinancovat například třeba tím třetím jako ČTK?
1: Nedala, protože tam jsou dramaticky odlišné ty rozpočty. Ta ČTK vlastně tím, že poskytuje ten obsah, ty zprávy, které vytváří všem ostatním médiím, která je často přebírají, tak tam mají mezi sebou navázané tyhle ekonomické vztahy, mají tam zároveň i fotografy, kteří se prodávají ty fotky, ale ty náklady ČTK prostě nejsou tak velké jako náklady rozhlasu a televize, kteří mají tam regionální studia, věnují se i obsahu, kterým ukládá zákon, ale zároveň není třeba úplně výdělečný, komerčně zajímavý, jako je mimo jiné i náboženské vysílání. Takže tam ČTK může takhle fungovat na základě toho, že ty náklady na jejich provoz jsou výrazně menší než právě v případě televize a rozhlasu. Hmm.
0: Jak je to třeba ve státech Evropy?
1: Tak všude jinak, ale když bych to popsal posluchačům nějak uceleně, tak v té 27 členských států Evropské unie, tak 15 států má nějakým způsobem financována ta veřejnoprávní média ze státního rozpočtu, ale v každém státě je to trošku jinak. 10 států, včetně tedy nás, včetně Rakouska, Německa nebo Polska, tak má nějakou formu poplatku. 2 státy, Finsko a Švédsko, mají speciální daň. Jinak řečeno, nikdo neříká, že financování veřejnoprávních médií skrz poplatky je jediné možné. Je tady celá řada modelů, ale v našem českém kontextu, kde to funguje mnoho desetiletí, kde mimo jiné ta platební morálka, řekněme, těch koncesionářů je velmi vysoká a ty rozpočty těch institucí se plní lépe, než vlastně je modelováno, tak vlastně není sebemenší důvod, jako to nějakým způsobem měnit. Respektive ten důvod z mého opozičního pohledu je jediný, a sice najít právě páku, jak na ty média tlačit. Pokud jsou ta média financována v těch 15 evropských zemích z státního rozpočtu, tak můžeme říct, že na západ od nás je to vždycky spojeno s řadou různých pojistek, které právě garantují to, že do toho ty politici, lidově řečeno, nebudou každý rok kecat.
0: Víš nějaké pojistky, které třeba fungují, které bys řekl jako příklady?
1: Mm-hmm. Jo, ideální pojistka, kterou třeba navrhujeme i my a nějak se k tomu koalice úplně zatím nemá, tak je to, že jakákoliv agenda spojená s veřejnoprávními médii, včetně jejich tedy financování, tak je spojená s tím, že buď proto musí hlasovat ústavní většina, nebo že to musí schválit například obě komory parlamentu, jak sněmovna, tak senát. Nemůžou se přehlasovat navzájem. Něco takového u nás s těmito pojistkami by bylo určitě jako proveditelné. Ale k tomu se zatím koalice úplně nemá. Na východ od nás naopak ty pojistky zpravidla nejsou. Popíšu cestu Slovenska. V roce 2023 tam vláda Matoviče zrušila poplatky. A v roce 2024 už vláda Roberta Fica ze dne na den srazila rozpočet těch médií, televize a rozhlasu o třetinu. Čímž dostala na kolena, do křeče, doteď se z toho nespamatovali. A právě obávám se, že jako touhle cestou my jdeme, nebo aspoň všechny faktické kroky, tak jak k tomu zatím vláda přistupuje, tak tomu odpovídají. To znamená, zrušíme poplatky, nevíme, jak to bude ještě technicky fungovat, pojistky ale nechceme, rozpočet uvidíme. Takhle si myslím, že se v západních demokraciích úplně nejedná.
0: Když se bavíme o tom, že v některých západních státech to funguje, dokázal bys říct 3 pozitiva a 3 negativa a právě toho neplatit koncesionářské poplatky?
1: 3 pozitiva a 3 negativa. 3 pozitiva. Při neplacení nebo přeplacení?
0: Při neplacení.
1: Při neplacení.
0: Kdyby prošel ten návrh, který má projít.
1: Tak pozitiva při neplacení. Tak ano, lidi na to nemusí myslet, nemusí případně přemýšlet, jestli jsou těmi poplatníky nebo nejsou, tak to je asi nějaká praktická výhoda. Další pozitivum při neplacení, složitě ho hledám. Jo, neříkám, že je to dokonale nastavený. Ten náš systém u nás taky by se dalo o těch poplacích bavit, o koho od toho třeba osvobodit, jaké limity dát pro firmy. To by všechno odpadlo, ale pořád si myslím, že to zdaleka jako nevyrovná naopak těm negativům. A to znamená, že bychom odevzdali ta média jako hračku do rukou vlády, se kterými si budou moct hrát tak jako tento týden. To znamená, zavoláme ředitele, těm oznámíme, že se s nima bavit vlastně dál už nebudeme a ať se nechají překvapit, co jim dáme. Tohohle scénáře já se obávám a bohužel k němu máme nakročeno, byť zatím ještě to není definitivně rozhodnuto. My samozřejmě to budeme brzdit, jak jenom dokážeme.
0: Je plno věcí, které se financují ze státního rozpočtu. Napadá mě třeba policie a hasiči. Ti chodí vlastně za vládou, generální náčelník, pro peníze. Dokážeš najít rozdíly v tomhletom, proč teda ředitel České televize by neměl chodit na rozdíl od generálního náčelníka?
1: Protože důležitou rolí těch médií je kontrolovat právě ty politiky. A to je ten problém. Policie má jiné úkoly. Ta má dohlížet na pořádek v naší zemi a vlastně tam logicky jenom řeknou, jaký mají požadavky a potom ty svoje zákonem dané povinnosti plní. Ale právě ta citlivá role, proč je to takhle důležité, proč jsou ty veřejnoprávní média jedním z pilířů ty naší demokracie, tak je právě to, že kontrolují politiky, jak koaliční, tak opoziční. A pokud bude ten ředitel muset žmulat tu čepici před tou aktuální vládou, před touhle, ale před jakoukoliv jinou příští, tak prostě už se tam zužuje velmi ten prostor pro to dovolit si být vůči těm politikům, kteří rozhodují o těch financích, nějakým způsobem kritický. Já tady jako nevyprávím nějaké černé scénáře, mluvím prostě o realitě, kdy například ministr Otto Klempíř po tom, co o něm vyšla reportáž Reportéru ČT o jeho minulosti, spolupráci s STB, tak prostě na dlouhé měsíce zrušil všechny schůzky řediteli České televize, protože se prostě urazil. Potom teda premiér mu řekl, otkej se s nimi, tak se to stalo, ale taky trošku jako zvláštním způsobem. Ale bohužel jako jsme politici, sebekriticky i ke mně, všem nám to ego jako nějak pracuje, ale tím spíš právě mají být ta média oddělená skrz ten způsob financování od našeho rozhodování, protože pak vytváříme prostor pro to, aby se ta jaksi nechuť nebo nějaká nevole k tomu, co kdo z televize a rozhlasu natočil, tak aby se těm ředitelům sdělovala. Možná ještě jedna věc k těm poplatkům. Neznamená to tak, že vše jednotlivé státy v rámci Unie by všechny od těch poplatků odcházely, vůbec ne. Například Portugalsko šlo naopak cestou, že od státního rozpočtu přešlo na poplatky před pár lety. Ať už je ale ten model financování jakýkoliv, tak je důležitý, aby se o něm opravdu vedla nějaká jako seriózní diskuze. Ve Švédsku zavedli speciální daň, 4 roky o tom diskutovali s odborníky, s řediteli těch institucí, napříč politickým spektrem. Na tuhle diskuzi my jsme jako opozice připraveni. Ale pokud jako jednáme právě stylem, že u toho svého původního návrhu, který naštěstí spadl pod stůl, Otto Klempíř řekl ředitelům televize a rozhlasu, budu s vámi jednat, a 3 dny na to přišel s vlastním hotovým návrhem, tak opravdu takhle se ty změny provádět nedají. Takhle to fungovat nemůže.
0: Když jsme u toho jednání s koalicí, zaznělo v médiích konkrétně od pana Klempíře, že vlastně zruší poplatky a že pro lidi je to dobré, protože oni to platit nebudou, protože oni nebudou zvedat daně. Probíhá v rámci té diskuze opravdu i takový ten nepopulární názor. Jedna aféra z minulosti, taková ta plytká otázka, kde na to vezmeme, probíhá tahle plytká diskuze, kde na to vezmeme.
1: No měla by a je to samozřejmě lež říkat těm lidem, že to nepůjde z jejich daní, protože to z jejich daní půjde. Jinak řečeno, teď to platí prostřednictvím koncesionářských poplatků a nově to budou platit z daní, akorát, že o tom budou rozhodovat každý rok právě ty politici, což dneska není. Takže jako lhát lidem, že jako vyčarujeme tady peníze nebo najdeme zlatou hroudu, ze které to každý rok uloupneme, tak prostě pravda není. A skoro se ptám teda, kde ti motoristé, jejichž ministrem Otto Klempíř je, a kteří hlásali před volbami to, že chtějí vyrovnané státní rozpočty, tak kde tenhle jejich přesvědčení je, když mimo jiné říkají plus 8 nebo 9 miliard do státního rozpočtu, není žádný problém. Je to problém už jenom proto, že zase čím vyšší zadlužení státu, čím vyšší půjčky si bereme, tím větší úroky z nich platíme. To znamená, zbytečně přihodíme ještě nějaké stovky milionů právě na těch úrocích. Takže jako nedává to vlastně žádný reálný smysl. Jak říkám, jediný smysl, který ale nikdo nechce říkat úplně nahlas, je to, pojďme si vytvořit páku, jak při skládání těch rozpočtů každý rok na ta média tlačit.
0: Napadá mě ještě nějaká administrativní zátěž. Co může být pro ty média jednodušší? Sami si vybírat ty poplatky nebo dostat od státu ty peníze?
1: Tak pojďme si říct další důležitou věc. Drtivá většina těch poplatků je prováděna přes takzvané SIPO. To má na starosti Česká pošta. České poště rozhlas a televize za tuhle službu každý rok platí dohromady přibližně 250 milionů. To znamená, pokud by byla média financována přímo ze státního rozpočtu, tak Česká pošta, která má řadu problémů finančních, tak bude mít mimo jiné minus čtvrt miliardy na tom, co jim teďka platí televize a rozhlas. Čili je to jako další zářez, který podle mě ani ta vládní koalice buď o něm neví, nebo ho nemá moc promyšleno. Pro televizi a rozhlas je to jako v zásadě jedno, oni jsou zvyklí si to teďka obsluhovat. Určitě to není důvod, proč ty poplatky rušit.
0: Změním trošku téma. V rámci diskuzí o zrušení poplatků se jednalo i o sloučení těchto médií, protože třeba zmiňovali jsme Slovensko, a tam to funguje. A uspořilo by tohleto nějaké peníze?
1: Mluvili jsme o tom, než si člověk udělá jako v politice názor, tak je dobrý, aby se takzvaně chytřil na tohle téma. Jak po diskuzi s odborníky, tak s těmi řediteli těch institucí, tak já jsem přesvědčený o tom, že to jako logiku nedává, protože způsob práce je natolik odlišný, že by to jenom zase pošramotilo tu kvalitu a zároveň aspoň v jiných zemích, například ve Španělsku, kde ta média sloučila, tak se jako po pár letech ukázalo, že se neuspořilo vůbec nic a jenom kvalita té práce šla dolů. Čili k tomuhle kroku jsem skeptický a jsem rád, že z toho vláda vycouvala a to už vlastně dneska ani není na stole.
0: V rámci těch jednání s Českou televizí a s rozhlasem, jak se staví oni k tomu? Jsou třeba otevření jako k větší spolupráci nebo nabízeli řešení, jak se to dá skloubit?
1: Mezi nimi navzájem. Oni spolupracují, o tom žádná. Mimo jiné, co je jeden z mnoha úkolů a klíčových důvodů, proč veřejnoprávní média máme, tak je i nějaká třeba nějaké informování v čase krizí, ať už jde o povodně, tornádo, covid, cokoliv jiného. To ty komerční stanice v téhle kvalitě nikdy nedokážou pokrýt. Ve výsledku, ať už lidé mají Českou televizi a Český rozhlas rádi nebo ne, tak když dojde na nějaké krize, tak všichni logicky hnedka zapnou rozhlas právě nebo televizi. Takže nejen skrz tohle, ale skrz jiné všechny možné kulturní projekty, sportovní projekty, tak ty instituce spolupracují, chtějí spolupracovat pořád víc. Pokud se najde jako nějaká cesta, jak třeba tou spoluprací i ty náklady zase efektivně uspořit, tak proč ne, tomu jsou všichni otevření, ale nějak jako na sílu je slučovat, tak, jak jsem říkal, na základě zkušeností z jiných zemí, i třeba z toho Slovenska, tak víme, že to prostě dobrotu nedělá a tu kvalitu té práce to spíš srazí.
0: V rámci těch diskuzí zaznívalo i třeba z řad občanů, že platí koncesionářské poplatky. Ale oni nechtějí vlastně konzumovat celou tu škálu toho, co vlastně média nabízí. A už jsem právě slyšel i z řad koalice, že právě hrozí třeba zrušení Stardance, protože proč to platit. A jednalo by se v případě, že zase hypoteticky ten zákon projde, že se budou škrtat i právě tyhle ty věci, které spojují tu společnost.
1: Hmm. Obávám se, ano, že ano, respektive ti ředitelé logicky musí nejprve naplnit to, co mají vyloženě uvedené v zákoně, no a potom můžou se věnovat ty instituce, řekněme, i těmhle pořadům, které hodně souhlasím s tím, co jsi řekl, a sice tu společnost hodně jako spojují. A mně to nepřijde jako jedno vlastně, jestli třeba to Stardance na České televize bude nebo ne, protože nějakým způsobem to jednak, řekl bych, kulturně působí na naší společnost pozitivně. Stejně tak i dneska, jako když zrovna probíhá fotbalové mistrovství světa, tak ano, můžeme to nechat komerčním stanicím, ať se o to poperou, ale potom mi přijde trošku škoda, že lidé nebudou mít třeba zrovna tenhle sportovní svátek k dispozici za přeloženo 205 korun měsíčně k dispozici, ale budou to muset násobně dráž si platit někde na komerčních stanicích. Takže to jsou věci, které jsou jako určitě se dají škrtnout, ale považoval bych to za škodu. Dá se škrtnout i produkce nebo vlastní tvorba České televize. Nemusíme tady mít každý rok pohádku, nemusíme mít tady aktuálně točený dokument o svaté Anežce České, ale byla by to škoda, protože zase propisuje se to i třeba do toho, že je nastavována nějaká laťka, řekněme, té produkce, nebo je na to navázána řada i uměleckých profesí. A pokud tohle prostě škrtneme, tak to jsou profese, které asi komerční stanice vlastní tvorbu prostě nebudou dělat.
0: Mně vlastně napadá, že my se teď bavíme hrozně konkrétně. A můžeš posluchačům přiblížit vůbec, co všechno v těch 205 korunách mají zhruba obsaženo, teda toho Stardance.
1: Jasně. Tak cokoliv, kdykoliv si rozkliknou program, ať už České televize nebo Českého rozhlasu, tak to tam vlastně vidí. Tak jak je to pestré, tak i podle těch kanálů. Co se týká Českého rozhlasu, tam třeba je zásadní i pro mě, aby zůstala zachována ta síť těch regionálních stanic, protože regionální vysílání Českého rozhlasu poslouchá týdně 1 200 000 posluchačů. A to jsou přesně i ty písničky na přání třeba, nebo to regionální zpravodajství. Čili není jedno, pokud řekneme rozhlasu, tohle zrušte, protože pak to bude mít docela zásadní dopad na kvalitu života těch lidí, kteří třeba jiná média nepoužívají. Co se týká České televize, tak tam je samozřejmě často diskutované zpravodajství a publicistika, nicméně to je v tom rozpočtu spíše menší položka. Je tam velmi důležitá ta vlastní produkce, jsou tam důležité ty sportovní přenosy. Vlastně cokoliv, co si v tom programu rozklikneme, tak ano, to si lidé ze svých koncesionářských poplatků dneska platí.
0: Když jsme u těch sportovních přenosů a zmiňovala se mistrovství světa ve fotbale právě probíhající, myslím si, že můžu zmínit i proběhlé mistrovství světa v hokeji, a tam často vídáme reklamy. A je to udělané tak, že to je jenom přivýdělek, nebo že tam ta reklama musí být, nebo ty peníze jdou v státu, nebo jak je to s tou reklamou právě před tím mistrovstvím světa?
1: Tak je to přivýdělek, protože ta sportovní práva jsou pořád dražší a dražší a aby na ně Česká televize měla, tak jí má ze zákona možnost v rámci sportu více reklamy, než má povoleno na těch jiných svých kanálech. Čili je to přivýdělek, který pomáhá pokrýt ty náklady. Zase, to je vlastně dobrá ukázka, ten kanál ČT Sport, jak to vlastně funguje, protože lidé přirozeně primárně sledují třeba ta mistrovství světa v hokeji, ve fotbale, včetně mě. Kdyby ale tam neměla televize tenhle obsah, tak by se těžko mohla věnovat v rámci svého vysílání i třeba sportům marginálním nebo netolik známým, nebo třeba i paralympiádě. Prostě kdyby neměla tolik fanoušků nabraných v uvozovkách na těch třeba mistrovstvích světa v fotbale a hokeji, tak by samozřejmě jako kdyby se věnovala jenom těm menším sportům nebo jenom paralympiádě, kterou by prostě komerční stanice nikdy nepřenášily v tomhle rozsahu, tak samozřejmě by těch svých diváků měla výrazně méně. Takže ono se to tak jako pořád vyvažuje to, co je populární, oblíbené a masově sledované, s tím, co tolik populární není, ale díky tomu, že ta televize je populární, tak přeci jenom to k těm lidem nakonec nějakým způsobem dostane.
0: Jsme skončili pěkně představování sportem, jsou to příjemného. A teďka ve zbývajícím čase, a co všechno se bude dít? My jsme teďka nahráváme 11. června a úplně nejsem si jistý, kdy to přesně poběží. A co nás tady čeká? Jsem slyšel něco v pondělí, že se má představit nějaký zákon. Co je před námi a jaké jsou teda vyhlídky?
1: Tak je to poměrně dynamické, rozhodně žádná teda nuda kolem veřejnoprávních médií není. Byl tady původně návrh o to klempíře právě na jiné financování veřejnoprávních médií, byl to vládní návrh, v tom mezirezortním připomínkovém řízení přišlo přes 400 připomínek a potvrdilo se to, co jsme říkali jako opozice od začátku, to je prostě nehajitelné, to nemůže fungovat. Mimo jiné, myslím, že můžu zmínit, a jsem za to velmi rád, že řada připomínek došla třeba i od České biskupské konference, která právě zmiňovala to, že pokud budou ta média převedena pod státní rozpočet, to znamená, možná se každý rok bude i jejich příspěvek na jejich fungování snižovat, tak samozřejmě to bude mít dopad i na ty nekomerční vysílání, jako je třeba to náboženské. Tak to jenom na okraj. Tenhle ale původní návrh o to klempíře pod tím tlakem, řekněme, ze všech stran nakonec šel pod stůl. Teď tady máme aktuálně návrh Patrika Nachera, což je ten poslanecký návrh, který redukuje poplatky, ale zachovává je. A to je typicky zákon nebo návrh, o kterém jsme schopni mluvit. Pro nás opravdu jako je nepřípustné to převedení pod státní rozpočet, ale pokud je tady návrh Patrika Nachera na to, že zredukujeme ty poplatky, ale zachováme je, tak o tom jsme schopni se určitě věcně bavit. Nicméně i sám Patrik Nacher teďka říká, no já ještě uvidím, možná to sám stáhnu, protože v pondělí na příští vládě tak bude představen nějaký další návrh o to klempíře, o kterém zatím nikdo nic neví. Neví se, kolik tam bude peněz, jak to bude technicky fungovat, ví se jenom to, že jeho cílem bude právě převést na média pod státní rozpočet. Takže my se, řekněme, mobilizujeme, nám blikají všechny kontrolky, v pondělí budeme v tom chytřejší, ale ta dynamika v tom, že ty návrhy si často jako protiřečí, respektive to, co říkají ti jednotliví vládní činitelé, tak je nelogické a protiřečí si. Andrej Babiš chvíli mluví o tím, že to potom, že to bude kapitola státního rozpočtu, o to klempíře, že to bude mandatorní výdaj, to vlastně jako v tom se nevyznají, řekl bych, ani oni sami. Úloha nás jako opozice v téhle situaci je bránit nějakým prudkým změnám, bránit tomu, s čím nesouhlasíme, to je právě to převedení pod státní rozpočet, koordinovat, řekněme, toto bránění se Senátem, případně i s panem prezidentem, ale to je pořád jenom jako jedna část naší práce. Protože, pojďme si říct, nakonec, buďme realisté, když budou chtít ty změny nějakým způsobem prosadit, tak je nakonec prosadí. Tím pádem my musíme zároveň připravovat strategii na to, co s tím budeme dělat po příštích parlamentních volbách, pokud tu příležitost budeme. To znamená, jak ten stav co nejrychleji napravíme, aby jsme zase dostali ta média mimo dosah politiků. Tak na tohle strategii paralelně také přemýšlíme. diskutujeme o ní s odborníky, jak by to mělo vypadat, protože v tom po těch příštích parlamentních volbách v roce 2029 nebude čas se jako rozkoukávat, tam už bude potřeba být jako připraven a co nejrychleji tu situaci napravit.
0: Co by byl pro opozici úspěch, kdyby se podařilo domluvit v rámci těchto návrhů?
1: Zachování těch poplatků.
0: A nějaký reálný jako úspěch, protože víme, že koalice má většinu, má pohodlně všechny prostředky na to všechno prosadit a vlastně úplně realisticky s tím, co teď, jaká situace je, co bys považoval jako úspěch, že se vám teď podaří?
1: No, ubránit to, to je vlastně, já vím, že to jako je samozřejmě jako těžká mise, pokud máme těch hlasů jako opozice míň, ale to je vlastně jediný měřitelný faktor a jak jsem říkal, musíme být realisté, musíme se chystat na to, že to nakonec neubráníme, těch hlasů máme míň. Na druhou stranu může přijít nějaká politická krize, jak jsem říkal, ten stav je velmi dynamický, mění se ne co týden, ale někdy co den. Takže my musíme brzdit co nejdéle, abych byl jako konkrétní, tak třeba nějaká meta, to, že zabráníme tomu, aby ty změny případné byly už od příštího roku a dokázali jsme to posunout co nejdál v čase, tak to bude aspoň nějaký dílčí úspěch. Ale pokud bychom jako mohli být spokojeni, tak jediná měřitelná jednotka je zachování poplatků v nějaké formě. I proto jsem říkal, že jsme o tom třeba návrhu Patrika Nachera připraveni určitě diskutovat o pravděpodobném návrhu vlády, který se dozvíme v následujících dnech, tak tam se obávám, že se neshodneme vůbec.
0: Já jsem asi se úplně vyčerpal, jestli ty máš něco, co bych chtěl ještě, aby zaznělo v rámci kompletně obsáhlých koncesionářských poplatků. Dávám ti teďka prostor.
1: Děkuji za to. Snad mám na srdci jedinou věc. Kdokoliv z posluchačů by chtěl k tomu dát nějakou svoji zpětnou vazbu, svůj názor, tak určitě se na mě obraťte. Na stránkách Poslanecké sněmovny kontakt najdete. Budu jenom rád, protože mě zajímá právě i to, jak to vidí prostě občané naší země.
0: František Talíř, já ti moc děkuji za rozhovor a doufám, že se na vlnách Proglasu zase brzo uslyšíme.
1: Já děkuji za pozvání a ať se daří.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

cíl, kam upírat zrak, proč nevidím maják nad útesy čnít. Tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech. Jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít. To je můj cíl, tam upírat zrak.

0: desátou hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Šmatoška.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů. Vadí jim přesun agent pod ministerstva. Ve Francii při vlně veder zemřelo o 1000 lidí víc než obvykle. Dobré dopoledne u zpráv při Naďa Procházková. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
4: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
2: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Francie zaznamenala vysoký počet úmrtí v domácnostech při uplynulé vlně veder. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu. Neuvedl ale konkrétní počet obětí. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy o 1000 úmrtí víc než v předchozím období.
5: Počet úmrtí v domácnostech je podstatně vyšší než při předešlých vlnách veder. Když záchranáři přišli k těmto lidem domů, tak už byli po smrti.
6: Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že tlak na nemocnice může trvat i v nadcházejících dnech. Proto bude nadále v platnosti plán s názvem Orsan, který posiluje zdravotnický systém, umožňuje povolat potřebné pracovníky a usnadňuje spolupráci nemocnic. Premiér Sébastien Lecornu zároveň potvrdil, že první klimatizace z 30 tisíc, které vláda objednala, dorazí do nemocnic koncem nebo začátkem příštího týdne. Francouzští nacionalisté mají dnes v parlamentu představit rozsáhlý plán klimatizace do nemocnic, škol a domovů důchodců, který počítá s investicemi ve výši 40 miliard eur. Z Paříže Martin Baluch a Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ředitelství silnice a dálnic zítra začne s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi kilometry 110 a 100 a potrvají do konce října. Rekonstrukci rozdělili silničáři do několika etap. V té první naplánovali výstavbu nouzových zálivů na pravé polovině dálnice. Z tohoto důvodu bude uzavřená zpevněná krajnice, říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
7: Cementobetonový povrch vozovky v tomto směru tak v následujících měsících projde kompletní rekonstrukcí. Vyměněna budou svodidla ve středním dělícím pásu i v krajnici. Stavební úpravy jsou naplánovány také na mostních objektech v daném úseku. Opraveno bude mimo jiné kanalizační potrubí a obnoveny budou dopravní sčítači i meteostanice.
2: V Brně už za půl hodiny z vozovny Medlánky vyjede spanilá jízda 40 nových tramvají typu 45T. Dopravní podnik se tak pokusí o zápis do České knihy rekordů jako nejdelší tramvajový konvoj. Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Doležalové by měla kolona tramvají měřit víc než 2 kilometry. Za nové vozy Brno zaplatilo víc než 2,5 miliardy korun, z toho 1,5 miliardy pokryla dotace. Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Poděbrady se na 31. kilometru srazila v levém pruhu dvě osobní auta. Fronta z kilometru 37 vás zdrží asi 20 minut. Na dálnici D52 směrem z Brna na Mikulov za sjezdem na Hrušovany na 17. kilometru po nehodě kamionu se jezdí jen levým pruhem. Ve zhruba kilometrové koloně se zdržíte zatím několik minut. V Praze stále dlouhá fronta na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od Novopatské se popojíždí až k Průmyslové. V koloně se navíc srazily dva kamiony u nájezdu z dálnice D11. Zdržení je víc než půl hodiny. V tunelu Blanka směrem na Smíchov se před výjezdem na Břevnov podařilo otáhnout havarovaná auta. Projíždí se bez omezení. Stále se ale reguluje vjezd do tunelu od Troji a kolony stále popojíždí v Holešovičkách a v Liberecké od Letňan. Zdržení je asi 40 minut. Další fronta je Vekbelské směrem na Hloubětín. Od Cínovecké k Poděbradské pojedete až 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí dnes bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojedinělé na západě místy, přeháníky nebo bouřky. Večer četnější i silné. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů. Na západě Čech naměří kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný, severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Zítra čekejme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. Jasno a opět v Čechách déšť nebo přeháníky, místy bouřky i silné. Zítřejší teploty 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na horách kolem 17. To byly zprávy, teď už podcast.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

zadali zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Je 10 hodin a 15 minut a to je na Proglasu čas na relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Tonda Prokůpek, nově ordinovaný kazatel církve bratrské, aktuálně v Bruntále, majitel drsného pohledu, milujícího srdce, plešaté kočky a hada. Tondo, vítej.
3: Ahoj, ahoj.
2: Dnes budeme mluvit spolu o tom, jak vedoucí mohou vést na periferii, na místě, odkud lidé odchází. Tondo, ty sloužíš v regionu, odkud lidé spíše odchází, než přichází. Na Bruntálsku, jak tě toto místo ovlivnilo v přemýšlení o tvé službě?
3: Myslím, že mě to naučilo přehodnotit, co vlastně považuji za úspěch. Ve společnosti, v církvi jsme zvyklí měřit úspěch růstem. Pamatuju si to i z větších zborů, jako je Opava, že když byly nějaké služby, tak dokud těm službám přibývali lidé, tak jsme ji brali za úspěšnou. Jsme zvyklí měřit úspěch čísly a výsledky. Jenže v regionech, jako je Bruntálsko, člověk rychle zjistí, že pokud budu měřit úspěch jen počty, můžeš být velmi frustrovaný. A začal jsem se více dívat ne na čísla nebo na počty, ale na věrnost než na velikost.
2: Je to trošku jiný způsob vedení lidí a vedení sboru a vedení nějaké skupiny nebo týmu. Co ti přijde, že je na vedení v takovém prostředí nejtěžší?
3: Nejtěžší je asi boj s pocitem, že se nic neděje. A ne, to celkově můj jako větší problém, kdy jsem měl pocit, že v církvi nikdy nic neděláš, nebo aspoň nejde nikdy dlouhodobě nic vidět. Ale tady dokonce pracuješ měsíce, možná bych se nebala říct ani až roky, a výsledky nejdou vidět. Lidé odcházejí a teďka za prací. Vzpomínám si, když jsme měli mládež, tak mladí odcházeli studovat, když měli nějakou perspektivu. Někteří přijdou a zase zmizí. A člověk se musí učit věřit, že Bůh pracuje i pod tím vším a i pod tím povrchem.
2: U tebe osobně, jak tohle je pro tebe těžké nebo lehké? Jak se s tímhle srovnáváš? S tím, že děláš něco, co nejde vidět?
3: Těžké. Musel jsem se právě naučit, že statistiky, ano, že členská tabulka nebo počty členů, že všechno tohle jsou sice důležité věci, ale není to evangelium. Statistiky mohou být užitečné, mohou nám něco ukázat, ale nemohou být zdrojem naděje. A když se čtu Nový zákon, tak Ježíš často investoval obrovské množství času do několika jednotlivců. Jo, nebo když uzdravoval, tak taky neuzdravoval davy, ale uzdravoval pár lidí. Investoval 3 roky neskutečného času do 12 svých učedníků. A když se na to díváme a čteme to, jak málo lidí vlastně měl Ježíš kolem sebe, které opravdu oslovil, kterým se skutečně věnoval, a pak se podíváme, co z toho vzniklo, a že z toho vzniklo hlavně něco, co změnilo svět a mění ho až do dneška, tak si myslím, že dělám i já smysluplnou práci.
2: Je to povzbudivé, nebo je tohle něco, co tě povzbuzuje, respektive kdy naposledy se cítil takový povzbuzený, potěšený?
3: Je to jsem se naučil, že je povzbudivé, ale zajímavé je, že většinou nejsem povzbuzený při nějaké velké akci. Já jsem teďka navštívil pár velkých akcí, cítil jsem se tam dobře, lidi tam byli, vypadalo to úžasně. A pak jsem se vrátil tady a zjistil jsem, že mnohem víc mě pozbudí, když vidím konkrétního člověka a za ním ten jeho příběh. Když vidím někoho, kdo začne číst Bibli nově. Když se někdo vrátí do společenství, když předtím odešel. Jo? Nebo mu pomáhá mu uzdravit rány z církve, které měl. Když někdo udělá další krok víry a třeba se nechá pokřtít. Před měsícem jsme měli po asi 3 letech křest nového člena v Bruntále. A to jsou věci, které se mi do těch statistik nikdy nevejdou, ale které mě právě povzbuzujou v tom, že děláme tady i tady dobrou práci.
2: I tady. Jak poznáš, že to, co děláš, to, jak vedeš lidi, není marné? Je to právě tady tímhle, že vidíš nějaký pokrok nebo nějaký růst u jednotlivců, Nebo je to něco, co tě povzbudí zvenku?
3: Přestal jsem hledat potvrzení ve výsledcích. Je to něco, co jsem dělal kdysi, když jsem přišel před víc než 3 lety do Bruntálu. A tak jsem si taky říkal, že to možná za 2 roky zabalím, když neuvidím žádný pokrok. A když se teďka dívám po 3 letech na Bruntálsko, on vlastně počta má ten pokrok tam žádný není. Ale duchovně vidím, že se na Bruntálsku spoustu věcí změnilo. Už jenom to, že ekumenicky jsme začali mnohem víc spolupracovat. A já se snažím ptát, jestli jsem věrný tomu, co mi Bůh svěřil. Věřím tomu, že mě Pán Bůh tady poslal za nějakým účelem něco tady dělat, že to nebylo jenom tady tě na chvilku odklidím do Bruntálu, ale že jsem opravdu mi byla svěřená ta část práce tady. A já se ptám, jestli teda miluji lidi, jestli se tady hlásá evangelium, to se snažím dělat, jestli se modlíme, když jsme ve společenství. A pokud ano, pak věřím, že právě Pán Bůh pracuje, i když já to třeba zatím nevidím. A dlouho jsem nic neviděl, a jak jsem zmiňoval ten křest, tak to bylo přesně po 3 letech, kdy jsme někoho pokřtili, a mně to přišlo jako najednou, tady máš vlastně ovoce své práce, která sice trvala dlouho, ale je tady nějaký výsledek, hmatatelný.
2: Dlouho se tvoří nějaké podhoubí a pak z toho něco zejde.
3: Je to tak?
2: Přijde ti, že jsou lidé kolem tebe, kteří třeba to považují za marné, i když to tak není?
3: Ne s těma, s kterýma mluvím, neboť se jim to snažím většinou vysvětlit. Ale já jsem měl na začátku pocit, že je to marné. A dlouho mi trvalo, než jsem změnil tenhle svůj postoj. Když se bavíš s lidma třeba při modlitevním karavanu na Bruntálsku, tak máš pocit, že ti lidi říkají, že je to marné. Jo? A tady jako v těch periferiích, v těch Sudetech, je spousta lidí, kteří právě bojují s marností a s těma smutnýma věcma, trápením, které si nesou. Takže jo, ono ta marnost tady jde cítit docela.
2: Jak se ti daří nestratit tu naději? Nebo máš někdy, měl jsi někdy chuť to vzdát? Respektive, jak často máš chuť to vzdát?
3: Ano, to je asi ta správná otázka. A doufám a věřím, že každý, kdo dlouhodobě slouží, zažije chvíle únavy. Doufám, že nejsem v tomhle sám. Nebo že zažívá pochybnosti. Ale zajímavé je, že právě tehdy člověk znovu objeví, že služba nestojí na něm. Jo, i já jsem měl pocity a chutě to vzdát. Pamatuju si, jak jsem seděl v křesle svém houpacím a říkal jsem si, co tady vlastně dělám, proč tady jsem. A pak jsem se vědomil, že ta služba nestojí na mně. Že Bruntál není moje dílo, že církev není moje a že Kristus buduje svou církev a buduje ji i tady. A pro mě je to najednou jako velká úleva. Jo, že já dělám jenom to, k čemu mě Pán Bůh povolal a ta práce je na něm.
2: O Bruntále se říká, že je to hezký kraj, tvrdí lidé. Co tě Bruntála okolí naučilo o lidech?
3: Že do Bruntálu můžeš přijet jenom na koních a ve dvou. A že za každým člověkem je příběh. A stojí za to si ty příběhy vyslechnout. A někdy vidíme jenom problém. Nebo vidíme problematického člověka. Ale zatím většinou bývá často bolest. A na Bruntálsku to je hodně vidět. Jo? Vidíme zklamání, vidíme osamělost. A Bruntál mě naučil možná víc poslouchat a méně rychle hodnotit ty lidi.
2: My se známe už delší dobu. Už jsme i spolu sloužili, něco jsme spolu vedli, dělali, zažili. Znám tě jako člověka, který raději méně mluví a více dělá, což ne vždycky možná jde. Jakou roli v tvé službě hraje trpělivost?
3: Obrovskou. Máš pravdu, že se známe docela dlouho a myslím, že si velmi pamatuješ, když se nás náš kazatel snažil naučit delegovat. A já si pamatuju, jak jsem mu říkal, víš, abych to někomu delegoval, tak mu to první musím ukázat, pak to s ním udělat, pak ho to nechám udělat, on to pak zkazí a já jdu a musím to po něm opravit. Toto radši udělám sám. A takhle jsem dlouho přistupoval, žel i ke službě a k vedení, ale tady jsem se fakt naučil trpělivosti a myslím si, že trpělivost je jedna z nejvíc podceňovaných křesťanských cností. My chceme velmi často rychlé výsledky. Zasadíš kytku, respektive dáš semínko, vyroste ti kytka. Vezmeš kafe, zaliješ horkou vodou a máš kávu udělanou. Instantní polívka je skvělá věc. Ja? Ale Bůh často pracuje v letech. A když čteš Bibli, tak zjistíš, že kolikrát to trvalo někdy i generace, než se něco stalo, než se něco změnilo. A já si myslím, že někdy ta trpělivost v tomhle tom může být zásadní pro nás a musíme se opět učit té trpělivosti.
2: Bruntál je takový vlastně začínající stanice, zakládaná církev, stará pár let a je vlastně malá. Malý sbor, malé místo. Je nějaký rozdíl mezi vedoucími malých sborů a velkých sborů, který možná pociťuješ právě tím, že vedeš malý sbor? Malou církev?
3: Mně se strašně líbí název začínající stanice. Ono už je začínající docela dlouho. Ale ten rozdíl, který začínám vidět a který jsem pochopil možná nedávno, bylo, když jsem se přestal srovnávat. Třeba s Opavou. S naším mateřským sborem. Nebo s Elimem, který jsme taky zakládali. A který už teďka je po 6 letech samostatným sborem. A myslím si, že to je důležité nesrovnávat se. Každý sbor, každá stanice má jiné podmínky, jinou historii a jiné možnosti. A někdy máme pocit, že jsme úspěšní jen tehdy, když vypadáme jako někdo jiný. A já, kdybych použil metody, co používal Tomáš v Elimu opavském, tak tady rozhodně neuspěju, jsem zjistil. A já si myslím, že Pán Bůh nás nevolá k napodobování jiných sborů, ale volá nás k věrnosti tam, kde jsme a hledání té cesty tam, kde jsme. A my musíme najít ty zdroje v těch místech, kde jsme. Mě strašně baví, když se vrací někteří z těch cizích zemí a říkají, wow, v té Austrálii to bylo tak skvělé, my jsme se tam naučili tolik nových věcí a pak zjistí, že půlka z toho vůbec nebude aplikovat u nás.
2: Je něco, co je naopak výhodné na malých sborech, malých církvích, malých společenstvích?
3: Výhodné, ale taky nebezpečné. Důvěra a blízkost lidí, kterou dokážeš budovat. Ale nesmíš jí zradit. Opravdu dokážeš budovat hluboké vztahy, ale musíš být věrný v těch vztazích.
2: Mluvili jsme tady hodně vlastně o těch těžkostí v Bruntále a skoro to vyznívá, že Bruntál je opravdu místo, kam odkud lidé odchází. Vidíš dneska nějakou naději na Bruntálsku nebo případně i tady v tvém sboru?
3: Právě v lidech. A nejenom na Bruntálsku, ale třeba ve Vrbně. Chvilkově jsme působili ve Zlatých horách. V jednotlivcích. V těch lidech, kteří opravdu hledají Boha. V nových vztazích mezi církvemi. V malých věcech, které by mnoho lidí přehlédlo, protože Boží království často začíná jako malé semínko, jako malé nenápadné, ale živé. A to je ta naděje do budoucnosti.
2: Mluvili jsme tady o tom, jak být vedoucím na těžkých místech. Na závěr, kdybys měl jednou větou odpovědět na otázku, jak vést tam, odkud ostatní lidé odchází, co bys řekl? Možná povzbudivě, jo?
3: To neumím. Ne, musíš se naučit věřit, že Bůh pracuje i tam, kde lidé vidí jen úbytek. A že věrnost je někdy důležitější než viditelný úspěch.
2: Tondo, díky, to je taková dobrá rada na závěr. A s ní se s vámi dneska loučím. Já, Vojta.
3: A já, Tonda.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Přešili jsme strážnici, času na odpočinek je ovšem málo. Chystá se další řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí. Ta nejbližší na sobotu 4. července do Jehnědna v Jihočeském kraji, kde v místním víceúčelovém areálu od 13 hodin proběhne dechovkový festival. Pozvání přijali muzikanti z jižních Čech, dechové hudby Dubňanka, Vrchovanka, Mutýlek a Záhorienka. Předprodej vstupenek na akci zajišťuje infocentrum v Albrechticích nad Vltavou. Dechová hudba Záhorienka nám hraje také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a pěkný den.

Osvětová beseda Ratíškovice ve spolupráci s obcí pořádají 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka. Proběhne v neděli 12. července v areálu FK Baníku Ratíškovice. Program moderovaný Dagmar Kamas-Bělíkovou a Karlem Hegnerem začíná úderem 11. hodiny dopoledne a představí se na něm dechové hudby Sebraňáci, Záhumenka, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviáci, Stříbrňanka a hosté z Holandska, kapela Západská. Festival se uskuteční v rámci oslav 85. výročí první písemné zmínky o obci Ratíškovice.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 11. část.

0: Ivo Karadžič nebyl v Ostravě. Byl skoro již týden na obchodních cestách. Hanele se stýskalo. Pravda, psával každý den lístek, také dva. Hanele si pro ně běhávala domů, očima je přeletěla, čtla pak ty mírně nakloněné, trochu nečitelné řádky v jídelně při polévce a ještě večer si je brávala do postele. Ale něžná slova z dálky stesk ještě zvětšují.
1: To bylo týden po zázraku Prahy a po Ivovi.
0: V sobotu dopoledne přišel do volného myslitele. Bylo to mrzuté až k hněvu. Nemohla před panem Pšeničkou vyskočit a vykřiknout Ivo. Nemohla mu nedočkavě padnout kolem krku a sevřít mu v dlaních hlavu. A zatímco se v ní všechno třepetalo, mohla na něho jen hledět zářícíma očima. Ustrojte se, Haničko. Něco mi musíte vyřídit, pravil. Až tedy na chodbě.
1: Ivo, Ivo, miluji tě, miluji tě, miluji tě k umření.
0: Líbal ji a laskal se s ní. Pak šli spolu ulicí. Haničko, chce tě poznat maminka. Běž si vzít tu bílou blůzičku a přijď k nám na oběd. Stavím se pro tebe.
1: Trochu se bojím, Ivo.
0: Před polednem pro ní přišel. Když kráčeli po schodech k Ivovu bytu a když klíčem otvíral, bušilo jí srdce. Již z předsíně jim vyšla naproti drobná stará paní v bílém krajkovém čepečku. Hanele jí políbila ruku a byla velmi rozčilena. Stará paní vedla Hanele do pokoje. První, čeho si dívka všimla, byla velká knihovna. Ano, to je Izova, řekla stará paní. Také si ji jednou přečtete, má tam mnoho nesmyslů. Hanele se velmi začervenala, že se dala přistihnout při zvědavém pohledu. Za nimi se hlasitě zasmál Ivo. Vždyť ona neví, kdo to je Iza. Můj syn se totiž domnívá, říkala mírně stará paní, že pokud budu živa, ho někdy nazvu tím ohavným jménem Ivo. Mýlí se. Sklonila na stranu hlavičku a trochu čtverácky se ze spoda zadívala na Hanele chytrýma stařeckýma očima. Můj syn se totiž jmenuje Izák. Ne? Neříkal vám to ještě? A strojená vážnost jejich slov a důstojné pokynutí hlavy činili její bystré oči ještě chytřejšími. Ivo chytil zezadu matku, líbal jí bílé vlasy okolo čepečku, obličej a krk, smál se a hrál si s ní jako s loutkou. Jděte, neobtěžujte, prosím, říkala stále s touž mírností. Usadili Hanele do lenošky proti světlu. Stará paní si sedla naproti na pohovku vedle matky Ivo.
1: Pravici ji objal, levici ji držel za ruku, kterou často pozdvihoval k ústům a líbal. Nebudu na tu starou paní trochu žárlit, myslela si Hanele.
0: Byl to velký pokoj z valné části zařizovaný v dobách, kdy se vdávala Ivova matka a mnohé mile připomínalo polanu z dědečkových časů. Hanele se velmi střežila, aby stará paní nezachytila jako prve žádný z jejich zvědavých pohledů, ale přec si nemohla nevšimnout zvětšované podobizny mladého muže se silným nosem, zřejmě otce Ivova, starých lenošek a bílek obědu prostřeného stolu. Ale najednou kradmo se plížící pohled Hanelin padl na něco, co ji překvapilo radostnou vzpomínkou.
1: Mezuze.
0: Na pažení dveří, stejně bíle natřena jako ony, visela mezuze. Milé, hezké pouzdříčko s pergamenovým svitkem uvnitř, které nesmí chyběti na žádných dveřích žádného žida. Díváte se na mezuze, mé dítě? Řekla chytrá stará paní a Hanele se zas zardila. Ale jsou prázdné. Smlouva s hospodinem tam již není. Jednou, když tu pracovali natěrači, jsme pergameny vyňali, oni zaplácali olejovou barvou otvory a smlouvu jsme tam již nedostali. Zapomněli jsme na ně. A už ani nevím, kde jsou. Zapomínáme vůbec. A že nás má milý pán Bůh raději než ostatní lidi, už také nevěříme. Prohlížela si dívku mateřskýma očima. Nevtíravě, ale naléhavě. Neušel jí ani pohyb, ani pohled. Líbila se jí. No, o čem si budeme povídat, slečno Haničko?
1: O čem bude, libo, milostivá paní? Jen budu-li tomu rozumět,
0: řekla Hanele a musela se velmi snažiti, aby její hlas zněl přirozeně. Jste velmi bystrá dívka, vím to. Později mi povíte něco o sobě. Teď vám snad nebude nevhod rozmluva o mém synovi.
1: Jistě ne.
0: Ivo Karadžič se hlasitě rozesmál a líbal matce ruku. Neobtěžujte, Izo, řekla mu matka a stejně laskavě pokračovala. Velmi se bojím, že nebudu mít příležitost setkati se s vašimi rodiči, nebo že to alespoň dlouho nebude možno. A odpusťte mi, Haničko, promluvím-li s vámi hned na začátku také o věcech velmi nesympatických. Víte přec, že můj syn není bohat. Ano, Hanele to věděla. To jest, že Ivo není bohat, alespoň podle představ ostravských.
1: Ivova matka nemohla znát i Polanu.
0: Hanele si vzpomněla na královské nákupy v Praze.
1: Proč ji stále nutí stará paní, aby se červenala?
0: Nepochybovala jsem ani na okamžik o tom, že vám to pověděl. Vystudoval obchodní akademii, ač vím, že by ho bylo těšilo něco jiného. A pokynula hlavou směrem ke knihovně. Ale tenkrát to možné nebylo. Ale je prý také obchodník dobrý a vydělává velmi slušně. Hledím-li na život nás obou ještě ne příliš dávno minulý, řekla bych, že vydělává mnoho. Ivo seděl rozložen v pohovce, hleděl do stropu a urtů si držel matčinu ruku. Zde by tedy nebylo příčiny k starostem. Zahleděla se na dívku. Ale nad jinými věcmi se třeba zamyslit. Neřekla jsem prve jen náhodou, že jste chytrá dívka. Můj syn mi vypravoval, že jste již v prvních dnech vystihla, že je blázen. Ivo se hlučně smál. Je to bohužel pravda a je to neštěstí. Myslím to docela vážně, mé dítě. Jistě jste slyšela, že se zde Židé dávají zhusta křtít. Díváme se na to schovývavěji než vy z východu. Zvykli jsme si na to. Snad jste už také slyšela, že si Izák Kohn dal změnit jméno na Ignác Kolben, nebo Josef Kastner, nebo na nějaké jiné nenápadné jméno, s pánem Bohem, když už chcete, třeba na Jiří Kopecký. Ale řekněte, viděla jste již Izáka Kohna, který si dá u nás na Moravě jméno Ivo Karadžič? Strašné. Nevím, jak to vypadá při křtu, ale příliš příjemné si to nepředstavuju. Toho však bylo mému synovi málo. Z katolické církve vystoupil a dal se k volným myslitelům. A muž s takovýmhle nosem pořádá demonstrace proti biskupovi. Káže při všech pohřbech v krematoriu a velmi ho těší, nadávají-li mu v katolickém tisku alespoň jednou týdně smradlavých židů a v sionistických listech odpadlíků a zrádců. Snad to má po dědečkovi z otcovy strany, který si každý rok znova bezpečně vypočítal, že příští Velikonoce určitě přijde Mesiáš a že se loni dědeček jen zmýlil v násobení. Teď, že si vezme dívku z pravověrné židovské rodiny. Kdyby to byl návrat, dobře, ale není to návrat. Pro toho, kdo mého syna nezná, je to jen nepochopitelně nelogické. Když pryč od židovství, tak už hodně daleko, zdálo by se. Vidíte, minulý týden mi vykládal cosi o čiré náhodě a podobné nemoudré věci, ale já vám povím, mé dítě, co to je a k čemu on se nám nikdy nepřizná. To krev v něm volá. Přes všechny jeho pohřební řeči a přes všechny antisemitské fráze. Ale chci být spravedlivá i k svému synovi. Jinak je to nejroztomilejší, nejněžnější a nejpozornější syn, jakého kdy matka měla. A vy dostanete nejhodnějšího člověka na světě. Dostanete ho. Je úžasně tvrdohlavý a provede vždy svou. Snad proto, že neměl otce a že jsem ho nemoudře milovala. Nechci se vás, Haničko, dotknout, ale odpusťte už, staré paní, také tento sňatek pokládám za čiré bláznovství. Pokud jde o mne, schválím mu jej, jako jsem mu schválila vždy všechno na světě. Budu z něho mít nakonec patrně radost, ale bojím se, že je dosti nesvědomitý, že si ani neujasňuje situaci, do které vhání vás, že by se vrátil k židovství přec nepředpokládáte a nevěřím, že by vás o tom klamal. Chcete se židovství zříci vy? Co tomu řeknou vaši rodiče? Co tomu řekne vaše Polana? Odpovězte mi, mé dítě. Maminko, počal Ivo. Počkejte, Izo, řekla. Nechte odpovědět Haničku. Hanele, v níž se zamírně tekoucí řeči staré paní mnohokrát vystřídala zima s teplem a teplo se zimou, hleděla teď zčervenalá, ale přeci jen zpříma a pevně do očí Ivovy matky.
1: Mluvili jsme o tom mnoho v Praze. Myslíte, milostivá paní, že Ivo neustoupí, ani když uvidí, že oba velmi trpíme?
0: Bojím se, že ne, mé dítě.
1: Pak ustoupím já. Pro něho učiním všechno.
0: A doma?
1: Hanele hleděla plným pohledem do černých stareckých očí, které se v té chvíli zdály velmi moudré. Řekla pomalu, snad to bude horší, než si myslíme.
0: Stařecké oči se rozsvěcovaly. Teď svítily jasným, klidným světlem. Líbíte se mi, dítě. Stará paní se zvolna zvedala. Je čas k obědu. Sedněte, děti, a budeme mluvit o lehčích věcech. Myslím, že se mi koláčky povedly. Vstala, políbila Hanele na čelo a odešla. Oba si o samotě jen pohlédli do očí a letmo se objali. Hanele odkvapila za starou paní. Tak, tak, dobře, volal za ní Ivo Karadžič. Pomoz trochu mamince. Při obědě se vrátil Ivo k starému tónu. Žertoval, čaroval vidličkou a nožem, koprové omáčce říkal poprová omáčka, pohladil střídavě ruku matce a Hanele a stará paní se na něho dívala bystrýma očima, které se mu schovývavě vysmívaly. Někdy si myslívám, že jsem špatná matka, řekla, když nalévala kávu. Iza pije příliš mnoho černé kávy a slabou nechce. Budu vám velmi vděčna, odvyknete-li mu to. Pak v té chvíli hovoru, do něhož stará paní nezasahovala, Hanele pozorovala, že hledí z Iva na ni a zas na Ivu, že pozoruje tváře a každý jejich pohyb a že se dívá daleko za ně.
1: Pohled se zastavil na očích Hanelinných a tkvěl tam, i když Hanele vzhlédla.
0: Máte velmi hezké oči, mé dítě, řekla stará paní. Poněkud smutné. Smutek tisíciletí, tomu říkají naši básníci. Ale bojím se, že se stanou ještě smutnějšími. Znáte oči první generace? Myslím o něch prvních z rodu, kteří odcházejí od židovství. Těch, kteří odhazují všechny ty krásné i škaredé pohádky starověku a středověku na smetiště, kam nepatří, nebo ukládají ty hezounké svícny, talisy a vyšívané pytlíčky do rodinných skleníků, kde jest vlastně jejich místo. Jejich oči mě vždy dojímaly. Je v nich mnohem víc než smutek tisíciletí. Je v nich neklid, taková zvláštní hořkost, věčná úzkost, snad před urážkou těch, od nich jsme odešli, nebo kteří nás mezi sebe ještě nepřijali. Bojím se, dceruško, že je také budete mít. A snad ještě vaše děti. Musí to být. A přec to musí být, mé dítě. No, vezměte si ještě koláček, Haničko. Myslím, že jsou dobré. Řekla zbledlé Hanele a zatímco se na ní dívala plným pohledem, vyňala krajkový kapesníček a dotýkala se vnitřních koutků očí, jako by tam sbírala smítko. Tra-la-la-la, hlučel Ivo. To ještě vůbec nic nebylo, děti, vůbec nic, jak dí básník Slavomír Jaroboj Pšenička, co jsem vám teď ukázal. Račte pohlédnouti sem. Do tohoto rohu úplně prázdného ubrousku, jak račte vidět, dám tuto malou slánku.
1: Izo, Ivo, nechte toho, pravila Hanele, bojujíc trochu se slzami a trochu se smíchem.
0: Stará paní napřímila trup a přimhouřila své chytré oči. Co jste to řekla, dceruško? Její krásná ústa, tak se podobající Ivovým, se rozšiřovala v úsměv. Slyšela jsem dobře. Ivo se rozchechtal na plné kolo. Neřekla jste Izo? Stará paní na Hanele hleděla opět tak čtverácky. Snad ne. A stejně tak ze strany se podívala na syna. Smáli se všichni. Hanele, jsouc šťastna, že může alespoň takto vybíti napětí v sobě a nakažena chechtotem Ivovým, se smála drobnými přerývanými výbuchy. Také stará paní se rozesmála hlasitě. Měla posud krásné zuby. Chvíli ještě poseděli a k nebezpečným rozhovorům se již nevrátili. Když se rozloučili a Ivo Karadžič scházel ze schodů, objímaje Hanele kolem pasu, pravil: Mám velkou radost, Haničko.

0: Již počátek tohoto týdne byl věnován pomalým přípravám, neboť už příští úterý měli Ivo Karadžič s Hanele odjeti na cestu. Byla to vlastně obchodní cesta východní Moravou, Slovenskem a západním Podkarpatskem, ale Ivo ji chtěl spojit s odbočkou do Polany. Zima byla příznivá, silnice byly dobré, sněhu napadlo málo a bylo možno odvážit se toho. Hanele rodičům psala.
1: Ne, nepověděla vše. K tomu dosti odvahy neměla. Ale že koncem tohoto měsíce nebo počátkem příštího přijedou do Polany, oznámila.
0: Odpověď nepřišla. Snad ještě ani nemohla přijít. Do Polany je cesta dlouhá a tak brzy se tam neodpovídá. Rukama páně Pšeničkovýma poslala panu Ivovi Karadžičovi 3 listy s výpovědí. Předsednictvu kremačního spolku, sekretariátu Volné myšlenky a vydavatelstvu Volného myslitele. Tak jednoho dne zahoukal před bytem Hanelíným malý žlutý vozík velkoobchodu s maltovaným nádobím firmy Dub a Arnstein jen pro 2 a vzadu s velkou bednou na vzorky. Hanele do něho snesla své věci, usedla, vůz se rozjel do ulic, zatroubil na pozdrav staré paní, která kynula z poschodí, zavlál rukou a šátečkem vysunutými z okna a letěl Ostravou.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka. Další, tedy 12. část, můžete slyšet opět zítra v 11 hodin dopoledne a stejně jako dnešní díl i tuto novelu budeme reprízovat ve 22 hodin, tedy ten dnešní 11. No a pak samozřejmě každý všední den v tuto dobu. K mikrofonu usedl Milan Šoba. Dnes máme úterý 30. června. Svátek mají všechny šárky, tak na ně nezapomeňte. No a v církevním kalendáři jsou zapsáni svatí prvomučedníci římští. Já vám přeju od mikrofonu krásný, i když alespoň tady u nás na Moravě velmi slunečný a ještě teplý den. Trošku, ale samozřejmě s dobrým srdcem závidíme vám, kteří jste v Čechách, trošku chladnější počasí, ale samozřejmě vám ho zase přejeme. Ono se to zkrátka míchá a je to i v té naší malé české zemi zkrátka různé. Mohli bychom si říct, co nás všechno čeká ve vysílání Radia Proglas, tak já toho hned využiji a podíváme se tedy na dnešní takový malý přehled toho, co nás čeká až do té 16. hodiny, kdy mě bude potom už střídat další moderátor či moderátorka, to vám ještě zůstanu jako malé překvapení dlužen. Krátce před 12. hodinou to bude myšlenka na den. Autorem je papež Lev XIV., interpretem Martin Holík a myšlenka má název Život je plodný, když se dává. Mohli jste ji slyšet už před 6. hodinou ranní a pokud budete chtít i po třetí, pak před 6. hodinou večerní. Ve 12 hodin tu bude polední modlitba. No a v pořadu Hudební siesta, který uslyšíte 5 minut po 12. hodině, vás nejprve zveme k poslechu koncertu pro trubku Georga Filipa Telemana. Následovat bude koncert D-dur pro dvoje housle a dvě violončela Antonia Vivaldiho a ve zbývajícím čase zazní vodní hudba číslo 1 F-dur Georga Friedricha Händla. Ve 13 hodin přijde Lenka Pekařová se zprávami zpravodajské redakce Proglasu. No a pak začne odpolední proud písní i s výhledem pořadů na dnešní večer a také dneškem v kalendáři. Ve 14 hodin to bude hudební kompas. Dnes se budeme věnovat americké skupině Punch Brothers a zároveň i pozvánce na koncert v rámci festivalu Jazz Fest Brno. V 15 hodin tu budou zprávy Českého rozhlasu Plus a po odpoledním proudu začne v 16 hodin pravidelný hudební pořad Slyšte lidé. V něm se vydáme na hudební cestu do Brazílie. Představíme si řadu nových alb z oblasti jazzu, folku, brazilské populární hudby i současné instrumentální hudby. Uslyšíte nahrávky legendárního perkusionisty Aitra Moreiry, písničkářů Jana Lasera a Doreji, ale také mladších osobností, jako jsou Lauro, Moises dos Santos nebo Nara Pinheiro. Pořad nabídne pestrý obraz současné brazilské scény od komorních autorských písní přes propojení brazilské hudby s americkým jazzem až po experimentální a mezižánrové projekty. Průvodcem hudebním výletem po jedné z nejbohatších hudebních kultur světa bude Milan Tesař. No a ještě jednou Milan Šoba, jeho jmenovec, vám od mikrofonu Radia Proglas přeje příjemný poslech.

0: Tak to byla kanadsko-ukrajinská skupina Daughters of Donbas s písní 4.5.0 na téma smutné únosy ukrajinských dětí do Ruska. V Česku žije přibližně 30 000 dětí, které si sebou nesou křehké a bolestné tajemství, mají jednoho z rodičů ve vězení. Tyto neviditelné oběti trestné činnosti často narážejí na odsouzení ze strany okolí a své rodinné zázemí raději skrývají. Už 10 let pro ně mezinárodní vězeňské společenství pořádá takzvaný andělský kemp, kde děti poprvé v životě mohou říct pravdu a místo posměchu zažít 100% přijetí. Jak takový kemp v praxi funguje, s jakými největšími obtížemi se tyto děti potýkají a jakým může pomoci veřejnost, na to se teď zeptáme výkonné ředitelky Gabriely Kabátové. Dobrý den, vítejte na Vlnách pro Glasu.
1: Dobrý den, děkuju.
0: Andělský kemp letos slaví, jestli se nepletu, 10 let a pro zúčastněné děti je to často jediné místo, kde nemusí lhát o tom, kde mají tátu nebo mámu. S jakými nejčastějšími pocity a obavami k vám děti vlastně poprvé přijíždějí?
1: My se tím dětem dostáváme skrz vánoční projekt Andělský strom, kde ty rodiny oslovujeme, dáváme dětem dárky. A potom jim dál nabízíme, jestli pro děti nechtějí některý z dalších našich projektů, takže tak vlastně je můžeme oslovit. A ta dětka, jak jste říkal, to nemají v životě jednoduché a některá přijíždějí na kemp s obavami, co to zase bude, ale protože jsou v bezpečném prostředí, kde si mohou mezi sebou říkat, co se u nich doma stalo, tak myslím, že jakýkoliv strachy odpadají velmi, velmi brzy. A pro ty děti je ten kemp terapeutickým místem a potom zase mohou pokračovat v dalších našich projektech.
0: Situace rodiny, kde je jeden z rodičů ve vězení, sebou nese nejen psychickou zátěž, ale velmi často i drtivou finanční tíseň. Přibližně každé druhé dítě k vám přijede bez vlastních, například sportovních bot. Jak se třeba s takovouto materiální tísní na kempech vyrovnáváte?
1: Já bych řekla, že to je vlastně na tom to nejmenší. Zároveň jsme závislí a mockrát děkujeme všem, kdo tyto kempy podporují finančně. My samozřejmě těm dětem vybavení kupujeme, jsme připraveni na to, že ta děcka nebudou mít kvalitní obuv na výlety a nebudou mít holinky nebo pláštěnky nebo prostě vhodné oblečení. Takže na místě to všechno dokoupíme, jinak ty kempy jsou díky dárcům zdarma. Dětka by tam jinak nepřijela. Ta rodina většinou, jak říkáte, je v nějakým finančním propadu, protože jeden živitel chybí a do toho se rodina velmi snadno může dostat do exekucí a do takových velikých ekonomických ztrát a propadů.
0: Jak jste zmínila, andělský kemp je pro děti právě z těch sociálních důvodů zcela zdarma, což znamená, že jeho realizace závisí čistě na finančních darech. Pokud by chtěli naši posluchači tyto děti podpořit, jak to mohou udělat a co jim darované finance umožní zažít?
1: Ano, ty finance umožní pobyt samozřejmě na kempu s veškerou stravou, s vačinami a s veškerými legracemi, které jsou na běžných kempech. Lidé nám mohou posílat svoje dary přes naší stránku, jmenujeme se Mezinárodní vězeňské společenství, nebo přes Facebook, kde taky Mezinárodní vězeňské společenství má svou stránku a tam pravidelně informujeme o těch kampaních, které děláme, a informujeme, kolik třeba nám ještě chybí peněz, abychom mohli zase letos uskutečnit dva kempy. Jeden bude na Moravě, jeden bude v Čechách a ta pomoc jde vysloveně na to ubytování, na stravu, na výlety a na nějaké to oblečení, jak jsem říkal.
0: To tedy říká Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství. Moc děkujeme za to, co pro tyto děti děláte a přejeme, ať se letošní turnusy andělského kempu vydaří. Naslyšenou.
1: Moc krát vám za to děkuju a děkuju všem za podporu. Hezký den.
0: Mějte se krásně.

Tak to byla Monika Song a psáno S.K. na konci a také Barbora Soukupová, písničkářka z Prahy s písní Krok do ticha z alba Porta 2025 finalisté, kde hrají a zpívají různí interpreti.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

0: Tak to zní single z letošního roku skupiny Folk Team s názvem Velký vůz. Při slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla včera předsedal papež Lev XIV. Bohoslužbě ve Vatikánské bazilice. Během liturgie požehnal pália pro 35 nových metropolitních arcibiskupů, mezi nimiž byl i pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl. Pálium je kruhový pruh z bílé vlny se 6 černými křížky, který symbolizuje pastýřskou službu a jednotu s římským biskupem. Svatý otec ve své homilii připomněl, že společenství v církvi vyžaduje neustálé hledání společné cesty. Dle jeho slov je úkolem papeže i jeho nástupců.
1: Z tohoto úhlu můžeme chápat úkol, který pán svěřil Petrovi a jeho nástupcům pro dobro celého svatého Božího lidu. Naslouchat s jeho pomocí hlasu každého, rozlišovat vnuknutí, vést po cestách, napravovat chyby, dodávat odvahu, pozbuzovat a doprovázet bratry, aby v poslušnosti témuž duchu spolupracovali na spáse sebe navzájem i celého lidstva.
0: Papež se v promluvě věnoval také odkazu apoštola Pavla a zdůraznil, že toto vyznamenání znamená pro každého pastýře především závazek obětovat pro věřící své síly, čas i pohodlí. Vatikánskému společenství včera svatý otec vzkázal.
1: Tyto pásy z bílé vlny, zdobené kříži, totiž vyjadřují závazek každého pastýře, ale také každého křesťana, brát na svá ramena bratry a sestry, kteří mu byli svěřeni, jako beránky pánova státce a obětovat pro ně síly, čas, námahu i život, aby se evangelium dostalo ke všem a aby v něm celý svět nalezl harmonii a svornost.
0: Včerejší bohoslužby se zúčastnila také delegace ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli, kterou vedl chalcedonský metropolita Emmanuel Adamakis. V závěru papež Lev XIV. Vyzval k následování Kristových stop.
1: Modleme se ke svatým Petru a Pavlu, aby nás podpírali na cestě společenství ve stopách Spasitele. To je cesta, kterou on vytyčil. Za ní se modlil k Otci při poslední večeři. To je cíl, po němž nás naučil toužit s nadějí plnou důvěry.
0: Tlumočil slova svatého Otce pro televizi Noe pater Petr Smolek. No a tak jako biskupové i svatý otec na celém světě byli vyvoleni, povolání, tak teď uslyšíme právě také píseň o povolání apoštola Matouše, text Michala Horáčka. Zpívat bude Ivo Viktorin, jeho singl z letošního roku Ukázal na mě.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže

vracejí. Píseň Holuby s hudebněnou báseň Jana Zábrany, sonet, který zpívala Markéta Foukalová jenom krátce a na klavír hrál Martin Brunner. Už celý nestihneme, je tu myšlenka na den, pak polední modlitba a pak hudební siesta. Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí o 13. neděli v liturgickém mezidobí 28. června 2026, tedy letos.

Bratři a sestry, přeji vám krásný den. V nedělním Matoušově evangeliu slyšíme Ježíšova slova povzbuzení, abychom ho následovali a byli svědky jeho království. Nejde o žádný vnější čin, ale o to, abychom celé vstoupili do vztahu lásky k němu. A aby láska mohla přinášet plody, potřebuje alespoň tři věci. Odloučení, ztrátu a přijetí. Především odloučení. Ježíš říká, kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. Jakmile Pán vysílá své apoštoly na misii, chce, aby byli svobodní od jakýchkoliv pout. Pro všechny však platí, že i ty nejdůležitější citové vazby nacházejí svou plnost díky lásce, kterou nám daruje Kristus. Vezměme si například manželský život. Prožít jej plně lze tehdy, když opustíme rodný dům, abychom plně žili v manželském vztahu, nebo výchova dětí. Pomáháme jim k seberealizaci a štěstí tím, že je učíme stát na vlastních nohách a dělat vlastní rozhodnutí. Svatý Augustin říká, odloučení od toho, co miluješ, je bolestné, ale i rolník dočasně ztrácí to, co zasel. Teprve když ztratí zrno, které zasel do země, uvidí, jak roste. V tomto smyslu je ztrátou také láska. Těžko se nám to chápe, zvláště ve světě, kde se ztráta jeví jako slabost a kde vládne až posedlost tím, co máme a co vlastníme. Láska však přináší plody pouze tehdy, když se dává, když jsme ochotní ztratit kousek svého já, abychom udělali místo druhému, ztratit trochu času, abychom vyslechli přítele, ztratit trochu pohodlí, abychom sdíleli situaci toho, kdo je v nouzi. Kdo si život nechává jen pro sebe, říká evangelium, ten ho ve skutečnosti ztrácí, protože se neotevírá radosti lásky a stává se neplodným. Proto nás Ježíš vybízí, abychom na sebe vzali kříž. On se obětoval, ztratil sám sebe a právě díky tomu jsme mohli obdržet jeho život v hojnosti. Stejně tak, pokud žijeme v logice daru, i my budeme schopni ve svých vztazích počínat nový život. A konečně přijetí. Láska se totiž projevuje v konkrétních rozhodnutích a činech, které se projevují v malých každodenních gestech, jako například nabídnout sklenici vody tomu, kdo má žízeň. Když Ježíš vysílá své učedníky před sebou, žádá je, aby si na cestu nebrali zásoby, to znamená, aby byli těmi, kdo jsou potřební, protože tak budou moci vzbudit pohostinnost u těch, s nimiž se setkají. Když tedy přijímáme toho, kdo přichází v Ježíšově jménu, přijímáme jeho, Ježíše, i nebeského Otce, který ho poslal. Láska k Pánu se vždycky vyjadřuje v přijetí bratří a sester. Drazí, modleme se k Paně Marii, která svého syna milovala, ale uměla jej také ztratit. Ať nám pomáhá být pokornými a radostnými svědky Kristovy lásky.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme na poutníky ze svatého Kopečka na Velehrad a na obce, kterými procházejí, tedy Svatý Kopeček, Tršice a Pavlovice u Přerova. A také myslíme na návštěvníky Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. S řadou z nich jsme se v sobotu setkali. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdravás Maria,
1: milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu Anděle Boží v kancionálu K010. Anděle Boží,
1: strážce můj, hraž vždycky lít, ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, s cnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět ďábla přemáhám, na tvá vnuchnutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Svatí prvomučedníci římští,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
3: Pán s vámi,
1: i s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Zhruba 15 sekund nám zbývá do 12. hodiny a 5. minuty. No a na Radiu Proglas začíná hudební siesta. Dnes nabídne 3 díla od 3 autorů, takže pojďme hned na toho prvního. Tím je Georg Philipp Telemann. A které dílo od něj uslyšíme? Koncert pro trubku, dva hoboje, smyčce a continuo D-dur, katalogové číslo 53. Na trubku bude hrát Peter Masers, na hoboj Rob Visse. Doprovází Amsterdam Bach Solists.

Dozněl koncert pro trubku, dva hoboje, smyčce a continuo D-dur katalogové číslo 53 Georga Filipa Telemana. Solo na trubku Peter Massers, solo na hoboj Rob Visse. Doprovázel Amsterdam Bach Solists. Druhou částí hudební siesty na Radiu Proglas, tou prostřední, bude koncert D-dur pro dvoje housle a dvě violončela, katalogové číslo 564 Antonia Vivaldiho. Na housle bude hrát Catherine McIntosh, Monika Hogwood, dále na violončelo Aner Bilsma a Anthony Pleath. No a diriguje Christopher Hogwood, doprovází The Academy of Ancient Music. Omlouvám se, na housle Monika Ige, ta druhá solistka, abych byl úplně přesný.

Vyposlechli jsme si druhou část, tedy tu prostřední dnešní hudební siesty na Radiu Proglas. Jednalo se o koncert D-dur pro dvoje housle a dvě violončela, katalogové číslo 564 Antonia Vivaldiho. Sóla na housle Catherine McIntosh a Monika Ige. Na violončelo pak hráli Anner Bilsma a Anthony Pleath. A Christopher Hogwood vše dirigoval za doprovodu The Academy of Ancient Music. Třetí a zároveň tedy dnes poslední částí hudební siesty na Proglase bude vodní hudba, v originále tedy Wasser Music, v angličtině Water Music, Georga Friedricha Händla, číslo 1 F dur. Uslyšíme ji v podání severoněmecké filharmonie, kterou bude dirigovat Hans Zanotelli.

0: Dozněla vodní hudba číslo 1 F-dur Georga Friedricha Händla v rámci hudební siesty na Radiu Proglas v podání severoněmecké filharmonie, kterou dirigoval Hans Zanotelli.
1: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Papež apeluje na lefebristy. Končí zbraňová amnestie. Záchranáři na Jižní Moravě vyjíždějí k více jak 400 událostí. Papež Lev XIV. Zaslal poslední apel představenému kněžského bratrstva svatého Pia X. Donu Davidu Pagliaranimu. Žádá ho, aby bratrstvo upustilo od plánovaného svěcení 4 nových biskupů bez papežského mandátu, které hodlá uskutečnit zítra ve švýcarském Ikon. List datovaný na slavnost svatých Petra a Pavla varuje, že takový krok představuje schizmatický čin znamenající exkomunikaci. Svatý otec v dopise vyzdvihuje horlivost věřících, zároveň však zdůrazňuje, že rozkol by uškodil právě jim. Kvůli schizmatu by totiž přijímané svátosti byly nedovolené a v případě svátosti smíření a manželství dokonce neplatné. Papež proto lefebristy vyzval ke změně směru a návratu k dialogu. Dnešním dnem končí půlroční zbraňová amnestie, která byla vyhlášena od ledna v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Lidé mají poslední možnost beztrestně odevzdat na jakékoliv policejní služebně nelegálně držené zbraně, střelivo či výbušniny, případně požádat o jejich dodatečnou registraci, pokud s nimi nebyl spáchán trestný čin a žadatel má patřičné oprávnění. U nalezené munice však policisté varují před manipulací a doporučují volat pyrotechniky. Letošní amnestie přinesla i kuriozity, jako byl pevnostní minomet v Českých Budějovicích, samopal v Ústeckém kraji nebo miniaturní pistole Kolibry na Moravě. Celkové statistiky odevzdaných zbraní zveřejní policie pravděpodobně příští úterý. Jihomoravští záchranáři mají za sebou rekordní pondělí, kdy zasahovali u 437 událostí, což je nejvíce v historii. Podle ředitelky záchranné služby Hany Součkové souvisela až polovina z celkových 490 výjezdů s extrémními teplotami, které na Hodonínsku vyšplhaly až k 39,1 stupni Celsia. Posádky i dispečing musely být posíleny, přičemž nejčastěji ošetřovaly kolapsy, úpaly a úrazy. Na hradě Rychenburg na Chrudimsku si následující 4 roky budou moci návštěvníci prohlédnout expozici nazvanou Alchymie planet. Představuje vývoj kosmu, hvězd a dalších těles očima astrochemiků a astrobiologů. Výstavu připravilo regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s oddělením spektrometrie Hejrovského ústavu Akademie České republiky. Ve světě je ojedinělá svým pojetím, neboť obvykle je vesmír prezentován očima astronomů, tedy fyziků, řekl Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie.
2: Ale vesmír je taky z valné části tvořen chemií, protože ten mikrosvět a ty chemické přeměny je to, co vesmír tvoří a to, co tvoří i nás vlastně živé organismy. Ten život, protože my jsme takový obrovský chemický vesmír v tom ještě větším a obrovském vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami.
1: Výstava provází návštěvníky od samotného počátku vesmíru, tedy vznik první hmoty atomů a chemických prvků přes tvorbu v prvních hvězd a formování planet až ke vzniku života.
3: Zpravodajství na Proglasu.
1: Český hydrometeorologický ústav dnes upřesnil aktuální varování pro Moravu, Slezsko a části východní a jižních Čech. V platnosti nadále zůstávají výstrahy před vysokými teplotami, které na Jižní Moravě, Zlínsku a Prostějovsku odpoledne překročí 34 stupňů Celsia, zatímco ve zbytku zasaženého území vystoupají na 31 stupňů. Na Jižní Moravě navíc kvůli přetrvávajícímu suchu stále platí vysoké nebezpečí požárů. Očekávaná změna v podobě silných až velmi silných bouřek dorazí podle meteorologů dnes odpoledne, kdy od 15. hodiny hrozí neojedinělé krupobytí, nárazy větru a přívalové srážky s rizikem lokálního zatopení.
3: Počasí.
1: Nadále bude oblačno. Odpoledne se vyskytnou ojediněle na západě místy přehánky a jen ojediněle bouřky. Později odpoledne a večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i velmi silné, které budou postupovat pravděpodobně přes Českomoravskou vrchovinu k severu až k severovýchodu. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 23, v Krušných horách kolem 19 stupňů Celsia. Vane slabý, na Moravě i ve Slezsku mírný severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Tlak vykáže slabý až mírný pokles, večer se trvalý stav. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. V noci a zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů Celsia, zítra vyšplhají teploty na 25 až 30. Tolik zprávy Lenky Pekařové. Na Proglasu dál pokračuje odpolední proud s Milanem Šobou.

Píseň Koráby, kde Koráby právě v této písni připomínali vzpomínky na dětství. Skupina My tři, psáno tedy s číslovkou 3, tečka a vy. Taková ta koncovka, jedna z koncovek, jestli se nepletu, videosouboru, taková starší. No ale tak celkem dohromady, když se to přečte, tak to sice na pohled vypadá jako nějaký název souboru, no ale zároveň je to tedy i soubor hudební, takže My tři a vy, no krásný, se s tím krásně pohráli. Na Radiu Proglas stále vysíláme odpolední proud. Jak bylo řečeno, provází vás Milan Šoba a rád bych vás teď pozval k dalšímu vysílání našeho rádia. V dnešním a do letních prázdnin posledním dílu Barvínku, ve kterém vám představujeme základní umělecké školy po celém Česku. Zavítáme v 17.10 do základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově. Představíme vám žáka zpěvu Jeffreyho Agáliu a poslechneme si, jak se rodí mladý pěvecký talent. Taky se podíváme do hodiny klarinetu s žákem Petrem Sedláčkem a o práci učitele v uměleckých školách si budeme vyprávět s učitelkami této umělecké školy. Ředitelka školy Eliška Kunčíková nás provede zákulisím uměleckého vzdělávání. No a teď už skupina z Prahy, její single z loňského roku, ta skupina se jmenuje Elektra 5, pětka tedy opět v názvu, číslovka. No a píseň má název Kočičí.

klíčem v zámku otočí. Kdo si se za ním potácí, koho zrovna uloví. Housne, housne, kurz, co se vás.

0: porozumět hlouběji tomu, co konáme, když slavíme svatá tajemství, a naučit se z liturgie lépe žít. To je hlavním smyslem letní školy liturgiky, která se v druhé polovině srpna uskuteční v prostorách arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Letošní ročník nese podtitul Liturgie a církev a nabídne kmenové přednášky, praktické workshopy i diskuzní semináře. Co všechno letošní program nabídne, nám teď už řekne jeden z hlavních organizátorů a přednášejících, pater Radek Tichý. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům Rádia Proglas.
0: Letošním ústředním tématem je vztah liturgie a církve. Jak toto téma v programu propojíte a co přesně si pod ním máme představit?
1: Liturgie a církev spolu velmi úzce souvisí. Je to církev, která slaví liturgii. To neslaví nikdy jednotlivec, ale vždycky společenství věřících. A také je to liturgie, která církev utváří. Církev se rodí ze křtu, živí se z Eucharistie. Takže právě ty skutečnosti jsou velice úzce spojené a my bychom to na letní škole rádi ukázali.
0: Letní škola liturgiky není určená jen pro kněze a jáhny, ale je otevřená také laikům. Na jaké praktické workshopy se lidé mohou těšit a co jim mohou přinést pro jejich život v jejich farnostech?
1: Letní škola není jenom o přednáškách a workshopech, ale také o liturgické modlitbě. Každý den se snažíme se modlit denní modlitbu církve breviář, který se možná mnoho lidí modlí doma samo nebo třeba v rodinách nebo s přáteli, ale ve větším společenství a v krásném prostředí kostela je možné to udělat opravdu hezky, inspirativním způsobem, takže nově zažijeme, že jak nás liturgická modlitba může nést a jak z ní můžeme čerpat. Ale jak jste zmínil, jsou tam také konkrétní praktické workshopy. Jeden z nich bude třeba zaměřený na službu lektora, aby ti, kdo při bohoslužbě již čtou, nebo by se k tomu třeba rádi odhodlali, aby se mohli také velice prakticky zdokonalit v této službě.
0: To je důležité, to věřím, já jako lektor to vždycky slyším a vždycky bych něco třeba přidal a sám sobě samozřejmě taky, někdy to není dokonalé ani ode mne. Kromě celotýdenního programu nabízíte letos nově také možnost jednodenních návštěv. Pokud by tedy někdo chtěl do Kroměříže dorazit třeba jen na otočku, co by si z programu rozhodně neměl nechat ujít?
1: Já bych řekl, že ty jednodenní návštěvy jsou vždycky trošku škoda, protože právě zejména liturgická modlitba vyžaduje nějaký čas. A my až po několika dnech se do ní dostaneme, do ní vplujeme, chytíme do svého těla, do své mysli její rytmus. Takže jsme vždycky raději, když s námi jsou účastníci déle. Nicméně je nám jasné, že ne každý může dát několik dní, proto přesně, jak říkáte, nabízíme také kratší návštěvu. A ten program letní školy je na stránkách www.liturgie.cz a tam už je přesně rozepsáno, který den se koná jaká přednáška nebo jaký typ programu, takže účastníci mohou i podle tohohle vybírat, nebo když mají nějaký konkrétní den volný, tak mohou si být jisti, co je tam čeká.
0: A kdyby to bylo otče na vás a vy jste opravdu neměl víc času a musel jste jít jenom, tedy musel v uvozovkách, jenom na jeden den, dokázal byste z programu tam něco vypíchnout?
1: Vypíchnul bych sobotní den, a to z toho důvodu, že odpoledne chceme věnovat ne přednáškám, ale diskuzím a chceme si povídat o tom, co se může, musí a nesmí měnit v církvi, a o tom, co se může, musí a nesmí měnit v liturgii. Protože to jsou obě dvě skutečnosti, které podléhají nějakému vývoji, který, jak také věříme, vede Duch Svatý, ale zároveň se do toho někdy přimíchá ta člověčina, takže hledat, co je v těch proměnách správné a co ne, co je trvalé a co je proměnlivé, to je nesmírně zajímavé a užitečné, jak pro oblast církve, tak pro oblast liturgie. Tak o tomhle budeme společně povídat a společně to hledat v sobotu odpoledne.
0: Tak to je krásný. Řekl pater Radek Tichý, rektor Pražského arcibiskupského semináře a zároveň i pořadatel letní školy liturgiky. Moc děkuji za rozhovor a přejeme všichni, ať se letošní škola liturgiky v Kroměříži vydaří. Naslyšenou.
1: Moc vám děkuji, naschledanou.

Píseň Veronika zpívá Sylvie Krobová, single z letošního roku, na text Michala Horáčka z pohledu Veroniky při křížové cestě.

Pozvánka na to, co budeme vysílat o 7:45 večer. Čtvrté album skupiny Něco Něco s názvem Majonéza přináší 8 krátkých a energických skladeb, v nichž se kapela posouvá k přímočařejším textům i otevřenějším tématům vztahů, tělesnosti a vzteku. Nahrávka sází na hlučnější, chytlavější a koncertně úderný zvuk, který propojuje nadsázku, humor a silnou pódiovou energii. Rozhovor s kapelou v pořadu Jak se vám líbí, který vysíláme v 19 hodin a 15 minut, připravila Anna Janošková.

Single rovněž z loňského roku, slovenská skupina Druhý dych a jejich Láska bez hranic. Rudl, pořad komunikace mezi námi, tvůrci a vámi, posluchači a přispěvateli, naladíte dnes ve 20 hodin a 15 minut.

skupina Lautrec, psánou Lautrec, a Všechno se mění, tato píseň. Povídky spisovatele Arnošta Lustiga ožily v brněnské Arnoldově vile. V rámci festivalu Meeting Brno je představilo scénické čtení v režii Evy Lustigové. Akce je zároveň zařazena do programu Festival 100, který připomíná 100 let od narození tohoto spisovatele židovského původu. To festival se píše tak, že A a L na konci jsou velká písmena symbolizující právě Arnošta Lustiga. Posluchače čtení zavedlo do světa autora, který ve svém díle opakovaně zachycoval lidské osudy poznamenané válkou a holokaustem. K poslechu pořadu Radio Report od 10:30 večer zve Zdislava Horníková, která mě bude pak střídat v 16 hodin k mikrofonu Radia Proglas. Krásné odpoledne.

Skupina z Hradce Králové, Goji a jejich píseň Valčík. Prožíváme úterý 30. červen 2026. V tento den roku 1918 nastoupilo na 6 000 příslušníků Československé střelecké brigády k přehlídce s přísahou ve francouzském městečku Darne. Pak odjeli na frontu. Šlo o první samostatnou armádu tvořenou československými legionáři. Francie při slavnosti potvrdila právo Čechů a Slováků na samostatnost a vlastní stát. Poslední červen je proto dnem ozbrojených sil Česka. Podle katolického kalendáře je památka svatých prvomučedníků římských, těch, které dal popravit císař Nero za prvního pronásledování křesťanů v Římě po požáru města roku 64. Jak dosvědčují římský historik Tacitus i svatý Klement I. v dopisu do Korintu, většina přišla o život v Neronově cirku na úpatí Vatikánského pahorku. No a v tento den roku 1131 biskup Jindřich Zdík posvětil katedrálu svatého Václava v Olomouci, založenou moravským knížetem Svatoplukem. Jedna z nejkrásnějších novogotických staveb Česka patří mezi skvosty středověké architektury ve střední Evropě. Výročí posvěcení domu je v olomoucké arcidiecézi svátkem.

O lásce, která přišla nečekaně a zanechala stopu, zpívala ve svém singlu z loňského roku Adéla Krajčová. Píseň měla název V bezu. Právě před 115 lety se narodil polský spisovatel, jehož dílo prostupuje křesťanská víra, nositel Nobelovy ceny Česlav Miloš. Značnou část života strávil ve Francii a Spojených státech amerických. Z řady jeho prací, které vyšly v češtině, jmenujme Výbor z poezie Mapy času, soubor 6 přednášek o neduzích 20. století, Svědectví poezie, eseje Zotročený duch a Rodná Evropa nebo román Údolí Isy se vzpomínkami na dětství a rodnou Litvu. Jeho básně v Polsku inspirovaly a povzbuzovaly hnutí Solidarita v postupu proti komunistickému režimu v 70. a 80. letech. Jan Pavel II. Mu ve vzájemné korespondenci napsal: Ve vaší poezii děláte 2 kroky dopředu a 1 zpět. Citlivý lyrik odpověděl: Svatý otče, jak bych v tomto století mohl činit jinak? Naposled vydechl Česlav Miloš roku 2004. Hrob má v Krakově na Skalce, v místě, kde se roku 1979 jeho krajan, papež, setkal s osobnostmi polské kultury.

0: Tak trocha kanadské angličtiny, skupina The Magdades a jejich píseň Dance Around the Spinning Wheel, tedy tanec kolem točícího se kola. 42 let je knězem olomoucký pomocný biskup Antonín Basler a farář v Troubkách na Přerovsku Alois Peroutka. 52 let kněžské služby dovršil někdejší biskupský vikář pro pastoraci v ostravsko-opavské diecézi Rudolf Sikora, dlouholetý farář v Hnojníku. Před 53 lety se stali kněžími emeritní generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek a farář v Troubsku u Brna František Koutný, emeritní rektor římské papežské koleje Nepomučenum. 65. slaví děkan České Lípě a nemocniční kaplan William Matějka, čestný kanonník litoměřické kapituly svatého Štěpána. 87 let se dožívá penitenciář plzeňské diecéze a výpomocný duchovní na Domažlicku emeritní farář u katedrály svatého Bartoloměje v Plzni Emil Soukup, autor knihy Volání pouště. Svátek slaví Šárka, původ jména je zřejmě velmi starý a váže se k pohořím a skalám. Podle některých výkladů vzniklo uměle z názvu skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Kateřina Vitouchová, to je jméno, které ještě doplním v souvislosti s přípravou tohoto dnešku v kalendáři, tradičně pro vás chystá a nachystala také ještě 3 výročí do proudu písní, tak k těm se ještě v našem vysílání určitě dostaneme.
1: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce města.

Slunce vychází a ty se chystáš ke spánku. Malé dítě, co se krčí.

a než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku a pak zahájím svůj let.

Skupina z Brna dohrála svou píseň Siločáry a ta skupina si říká Kolibříkův úlet. V tento den roku 1364 zemřel první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, vynikající osobnost našich dějin, první kancléř Pražské univerzity, důvěrný přítel, rádce a diplomat Karla IV. Se spolu s císařem podílel na rozkvětu země. K mohutnému stromu, do něhož mnohokrát udeřily blesky, ale přesto zůstal vzpřímený, přirovnávají jednoho z Arnoštových nástupců, Františka kardinála Tomáška. Od jeho narození nás dělí 127 let. Arcibiskup pražský a primas český, teolog a pedagog, vězeň komunismu, symbol umlčované církve a morální autorita je na věčnosti od roku 1992.

0: Tak to bylo belgické duo Tom Teuns a Aurelie Dorse a jejich píseň s takovým hindským názvem Beam Palace. 14 hodin a téměř 1 minuta. Naladěno máte Radio Proglas, no a připraven je odpolední hudební kompas. Pořadatelé festivalu Jazz Fest Brno zveřejnili program na druhou polovinu letošního roku, včetně jednoho koncertu, který se v Brně uskuteční v lednu 2027, tedy v příštím roce. Konkrétně v úterý 26. ledna do Brna přijede americká skupina Punch Brothers, která propojuje moderní bluegrass s folkem, komorní hudbou a jazzem. Půjde vlastně o dva koncerty. První začne v 18.00 a druhý v 20:30 večer. Konat se budou v brněnském Sono centru. My si v podání Punch Brothers poslechneme nejprve skladbu Between First and A z alba The Phosphorescent Blues z roku 2015.
1: I've never dwelled on

Skupina The Punch Brothers, kterou v roce 2006 založil mandolinista Chris Thiele, po odchodu z kapely Nickel Creek vychází z bluegrassu, který ovšem obohacuje o prvky vážné hudby, jazzu nebo rocku. Během 20 let existence si Punch Brothers vybudovali mimořádnou pověst právě díky schopnosti překračovat žánrové hranice a také technické virtuozitě. Britský deník The Times je označil za brilantní, odvážné, originální a především zábavné. Nejnovější album The Unsung Adventures of Punch Brothers je prvním čistě instrumentálním projektem skupiny. Obsahuje 8 autorských skladeb a 3 nové úpravy tradičních melodií a představuje další krok ve vývoji kapely, která i po 2 desetiletích hledá nové možnosti akustické hudby. Jak už jsme si řekli, Punch Brothers vystoupí 26. ledna 2027 v brněnském Sono centru. Nám teď nabídnou ještě 2 písně ze svého repertoáru The Gardener and It'll Happen.

0: Poslouchali jsme skupinu Punch Brothers, která bude mít v lednu příštího roku dva koncerty v Brně v rámci festivalu Jazz Fest Brno. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme druhé album projektu 29. únor a zítra odpoledne sáhneme po aktuálním výběru umělců z Berlína. Hudební kompas pro vás chystá náš redaktor hudební Milan Tesař, který nachystal třeba i tu následující píseň do vysílání. Jedná se o píseň Tak už mi zahrej a my uslyšíme v podání olomouckého písničkáře, který si říká krátce Semiš.
1: Tak už mi zahrej do mě noty, hrej jako déšť, když

doma. Možná to bude Budapešť, když déští mosty zdobí, a možná Vídeň a zas déšť. Tak chvíli hrej jen na tři doby. Taky mi zahrej, jak jsme byli malí, to půrko tenkrát bylo za tolar. A pak mi zahrej jen

0: Ještě mi zahřeje, až si lehnu a čelo mi přikryje hlína. Potichu hrej a já se nehnu, zahřej mi, jak se zapomíná.
1: Tak už mi zahřej, prosím.

Album Marián Varga Piesne vzniklo jako podsta tvorbě slovenského skladatele, varhaníka a rockové legendy Mariána Vargy. Písně, které Varga původně psal pro Pavla Hamela a skupiny Průdy a Collegium Musicum, zde nově interpretují zpěvačka Sisa Feher. Tu jsme právě slyšeli zpívat za doprovodu na violončelo hrajícího Josefa Luptáka a na klavír hrajícího Vlastislava Šarišského a na trubku hrajícího Oskara Töreka. Právě violončelista, pianista a trumpetista byli rovněž zmíněni. Album zachovává výraznou melodiku a atmosféru Vargových skladeb, ale zároveň jim dává jemnější, současný a žánrově otevřený zvuk. To jste mohli ostatně posoudit v písni trvající téměř nebo respektive více než 5 minut. A ještě o něco delší bude ta píseň následující. Stoje vodě v mým ogrodě, zpívat bude Beata Boček.

0: Věřte nebo ne, jednalo se o brněnskou kapelu Band of Hejsek. Zpíval Jan Švihálek, na kytaru hrál Kenny Brown a píseň měla název Too Much Trouble, Not Enough, tedy příliš mnoho problémů, ne dost. Na začátku prázdnin vychází tradiční letní dvojčíslo katolického týdeníku s číslem 27 a 28. Na podrobnosti o tom, co přináší úvodní slovo pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla na titulní straně, láká šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Na titulní stranu jsme poprosili o text pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Vypravuje nás do léta těmito slovy. Čekají nás vzácné chvíle, které máme jedni pro druhé. Možná je to vhodný čas na nějaké to zlepšení vztahů, které během roku utrpěli. A

0: zaměřuje na hlubší reflexy klasické duchovní literatury v moderním kontextu, pokračuje Koubová.
1: Na tematických dvou stranách se vydáme například na místa, kde stojí oblíbené křížky či kapličky v krajině, ale oživíme si i dávné pohlednice z Velehradu a podíváme se, co na ně lidé kdysi psávali. V perspektivách se teoložka Kateřina Lachmanová zamýšlí nad tím, proč dnes číst Kempenského Následování Krista, protože je přeloženo do dnešního jazyka.
0: Prázdninové vydání myslí také na oddechové aktivity pro čtenáře, ale zároveň se otvírá vysoce palčivá a náročná témata, která v současnosti rezonují celou církví.
1: Zahajujeme tradiční velkouletní soutěž se dvěmi sty výhrami, včetně výher úžasných pobytů, například na hoře Matky Boží v Králíkách nebo v hotelu Adalbert na Břevnově v Praze, případně v Olomouci u sestřiček v penzionu TD. Naviguji na stranu 8 komentářovou, kde jsme požádali Petra Glogara, karmelitána, kněze a rodinného terapeuta, aby nám napsal na téma, co mám dělat, když se v církvi dějí hrozné věci.
0: K přečtení letního dvojčísla katolického týdeníku pozvala šéfredaktorka Kateřina Koubová. Strakatý koptě pozdě kránu, tak se jmenuje píseň Jana Spáleného a souboru ASPM, nebo chcete-li skupiny.

se wrzeż weże. A aby weszło do sinie, strakatý kotě odneteře.

za dveřmi někdo čekal na naději, že nevydržím, že vstanu.

nebo kočka, já si nevybírám. Něco se blíží k mému otomanu, že nevydržím.

0: Španělská skupina Aulaga Folk a La Figueña, tedy český čáp. 6 koncertů nabídne od zítra, 1. července, v Českých Budějovicích hudební festival Můzy na vodě. Představí se na něm mimo jiné Kateřina Kněžínková, Daša nebo Štefan Margita. Pódium, které je umístěno na slepém rameni Vltavy, bude nově otočeno směrem k centru města, řekla primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: To otočení pódia bylo úplně z pragmatického důvodu, protože daleko snáze se dostáváme s tím zázemím. Je to tam daleko schůdnější dovést veškerou techniku, ale hlavně nám to přinese zvětšení počtu diváků, kteří se nám vejdou nejenom na ten nábřežní trakt u Librária, ale taky mohou poslouchat na lávce nebo na molu nad soutokem.
0: Jako první se na festivalu představí Kateřina Kněžínková. Další koncerty budou v následujících 5 dnech a 6. července festival zakončí Štefan Margita. Koncerty začnou ve 21.30 a vstup na ně je volný. Teď už Papíroví draci a single z loňského roku, píseň Prostě to víš.

smát, že si to neviděl, že si to nechtěl vidět. Tušíš, že hledání tu nelze najít, tak tuhle cestu jdeš a věříš, že tvý kroky něco vede.

0: Posmrtně dokončená píseň single z loňského roku David Stipka, skupina Benjis Už mě nesou. Na Radiu Proglas nyní zprávy Českého rozhlasu Plus. Plusu.
1: 15 hodin, posloucháte úterní odpolední Plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Český rozhlas Plus.
1: Co nás čeká v následující půl hodině? Ve Venezuele necelý týden po zemětřesení sílí kritika na adresu vlády. Co obyvatelům vadí nejvíce? Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Pokud jste to ještě nestihli, máte tak poslední šanci beztrestně odevzdat nelegálně drženou zbraň. Kolik lidí už zbraň odevzdalo? A už od zítřka se na levné balíky do 150 eur, tedy asi 3600 korun, bude vztahovat nové jednotné clo. Proč tato změna? Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
3: Přeju dobrý den. Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
4: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
5: Valentina, me escuchas?
4: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: A víc k tomu v odpoledním Plusu řekneme hned po zprávách. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. Praktičtí lékaři v Česku budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
6: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber v přepočtu 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
7: We do this not because we want war.
8: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzínky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra je tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Soudci ale dospěli k názoru, že netrpěli žádnou psychickou poruchou a byli pouze Šifrem zmanipulované. Advokát jedné z obžalovaných David Uhlíř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
9: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
3: Obě ženy se proti verdiktu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje i státní zástupce. Rychlost řidičů na silnici první třídy 50 v Buchlovských horách nově měří radary. Českému rozhlasu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech úsecích od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
10: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejich častou příčinou byla vysoká rychlost.
3: A tady jsou na plusu další dopravní informace. Na D1 po pojíždí kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Brno centrum z kilometru 203 a taky od Kývalky z kilometru 182. Je to vždy do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení ve směru na Vyškov je delší asi na 20 minut. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova za Rajhradem na 16,5 kilometru ještě dva kamiony po nehodě blokují pravý pruh. Kolona má teď asi kilometr, zdržíte se do 5 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou velké kolony za Slaným. U Třebíze je hlášená nehoda. Kolony v obou směrech jsou teď asi na 40 minut. V Praze je silný provoz na Jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí. Asi 10 minut se popojíždí od Spořilovské a taky od Běchovic. A 10 minut naberete na Jižní spojce i před Barandovským mostem. Na 10 minut čekejte kolonu taky ve Vyloznově od Bulhara k muzeu a taky v Legerově k omezení u Vinohradské ulice. A kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské ulici obousměrně před křižovatkou Vypich. Dobře dojeďte. V noci bude oblačno, místy kránu od západu četnější, přehánky anebo bouřky můžou být i silné. Na východě bude přechodně až skoro jasno. Teploty klesnou na 21 až 17 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť anebo přehánky. Místy i bouřky budou i silné, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer pak budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty přes 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů, na jihovýchodě kolem 32, na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech kolem 21 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Britská skupina Muse a jejich píseň na téma vesmíru, hledání smyslu života, Night Shift Superstar, tedy superhvězda noční směny. Naše spolupracovnice Olga Valentová vás zve zítra 1.7. na koncert u příležitosti Roku smíření do katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích.
1: Patrně posledním koncertem před rekonstrukcí katedrály bude vystoupení drážďanského pěveckého sboru, který přednese a kapela koncert z díly několika staletí hudební historie. Vyslechnout jej můžete ve středu 1. července v katedrále svatého Štěpána na Domském náměstí v Litoměřicích od 18 hodin.
0: No a nám teď zaspívá český zpěvák, který si říká Petrovsky, a píseň s názvem zkratky VHS.

večer. Dole pode mnou zářila práva. Velmi úzkost tolika světa. Tak jsem se díval na oblohu, jestli nebude

0: Píseň Fénix a Tomáš David se skupinou Naiv Kolektiv. Národní muzeum v přírodě Vysočina pořádá v památkové rezervaci Betlém Hlinsko výstavu Příběh klokočí. Je součástí okruhu řemeslnických obydlí a k navštívení je od začátku prázdnin až do dubna. Kurátorka Nikola Pospíšilová popsala, proč je výstava věnována zrovna klokočí a na co se mohou návštěvníci teď těšit.
1: Výstava se vlastně zabývá keřem, který moc lidí už v dnešní době nezná. Je to klokoč speřený, ale v minulosti klokoč speřený byl vlastně součástí života běžného na venkově i ve městech, protože jedna z věcí, která je typická pro klokočí, která se vyrábila, jsou růžence. Takže na té naší výstavě návštěvníci uvidí růžence, které jsou půjčené buď ze soukromých sbírek nebo muzejních sbírek. Uvidí ale samozřejmě i předměty, které jsou vyrobené z klokočí. Takové zajímavosti. Jednak je to ledová tvořivost, jiné šperky, ale třeba i to je krásná práce dýmky z klokočí. A kromě toho, že se dozví něco o keři z toho botanického hlediska, toho, jak jej využívali naši předci, tak zároveň taky se dozví o tom, co se třeba z klokočí mohlo uvařit, nebo jak klokočí prosáklo vlastně do literatury, do písní, do básní. Máme takovou krásnou výstavu, tady část té výstavy, kde si vlastně můžou přečíst úryvky z knih, poezie, i takový koutek pro děti, kdyby si chtěl vybarvit se jako klokoč, nebo si ho postavit. A samozřejmě taková zajímavost ještě na konci té výstavy si budete moci vzít i takový kvíz a uvidíte, jestli jste si zapamatovali něco od nás, anebo si to můžete projít ještě jednou a ty informace si zkusit vyhledat znovu.
0: Přiblížila Nikola Pospíšilová z Národního muzea v přírodě Vysočina. Teď už ilegální tanečnice, to je píseň skupiny Dunaj, zpívat bude Jana Vévbrová z jejich společného alba

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: to stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Skupina Story se soulem Michala Prokopa Příliš dlouho jsem byl takhle. V neděli 28. června požehnali faru v Herálci pod Žákovou horou. Farnost k této příležitosti vytvořila program pro veřejnost a rodiny s dětmi se tak mohly účastnit dne plného aktivit a zároveň přispět pod na dokončení oprav. Farář Marek Husák nám zpětně popsal, jak den probíhal a co nová podoba fary přinese.
2: Měli v neděli požehnání fary v Herálci, přijel otec generální vikář Pavel Kavka na odpolední žehnání. Samozřejmě jsme začali už v 11 hodin mši svatou na farní zahradě. Pak jsme chystali zázemí pro celý den, protože to byl zároveň farní den. Pak jsme u mši svaté měli občerstvení přímo tam na místě, na farní zahradě, vystoupení herálecké choli. Ve 14 hodin přijel otec Pavel Kavka, který nám požehnal faru, zároveň nás pozbudil k tomu, abychom žili jako komunita farní, aby ta farnost žila dál. Na faru byli zvyklí jezdit rodiny nebo řádové sestry, další skupiny lidí, farní chaloupky. Ovšem před tou rekonstrukcí byla tam jedna toaleta, jedna koupelna. Po rekonstrukci tam máme 3 koupelny, 5 záchodů, takže dále bude ta fara sloužit jak pro farnost, tak pro poutníky, pro turisty. Herálec je takto vysočený a je to moc krásné místo, tak určitě se přijďte podívat, přijďte zamluvit ubytování a přijďte za námi, je tady moc krásně.
1: Vyzval k navštívení Herálce otec Marek Husák. Další posmrtně dokončená nahrávka v našem vysílání Radia Proglas opět to bude David Stypka se skupinou Benjis. Na violončelo bude hrát Terezie Kovalová a píseň má krátký název Díra.

0: Píseň z videohry 007 First Light James Bond a zpívala Lana Del Rey píseň s názvem First Light, tedy první světlo. Horskou synagogu v Hartmanicích na Klatovsku rozezní v pátek 3. července koncert amsterdamského sboru Tulipán. Začne v 17 hodin.
1: V čele pěveckého sboru Tulipán stojí holandský dirigent Viktor Miller. Ten studoval na konzervatořích v Praze a v Den Haagu, ovládá tedy výborně český jazyk. Kromě Viktora Millera, tak všichni členové pěveckého sboru jsou amatérští hudebníci, oni už jsou vlastně tradičními účastníky začátku té sezóny u nás v Hartmanické synagoze. Ten průřez toho repertoáru je poměrně široký a Viktor Miller se zabývá vlastně od středověké hudby až k něčemu modernějšímu, ale jedná se o čistě pěvecký sbor bez doprovodu hudebních nástrojů.
0: Pozval na páteční koncert do horské synagogy v Hartmanicích tamní průvodce Radek Vlach, připomínám tedy v pátek 3. července. Na nemocniční chodbě starej cynik pláče. To není žádné konstatování, ale název písně skupiny Mňáka až Ďorb.

0: Ke kostelu svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou přibyla socha jeho patrona. Svátek kněze a poustevníka z první poloviny 11. století, spoluzakladatele prvního opata sázavského kláštera, připadne na tuto sobotu 4. července. Bronzové dílo sochaře Jiřího Plieštíka je vysoké 1,5 metru a zdobí žulový blok Nové Kašny. Žlábek, kterým z ní bude odtékat voda několik metrů v sousední dlažbě, symbolicky připomíná brázdu, již svatý Prokop podle legendy vyoral s čertem zapřaženým do pluhu.
1: Já jsem si říkal, že udělám toho Prokopa v podstatě jako takovou metaforu člověka, který se rozhodl a měl vizi jako založit klášter, ale on byl v podstatě otec rodiny, pak se rozhodl stát se poustevníkem a teprve následovně založit ten klášter. A byl to muž, který chtěl prosazovat vzdělávání, proto mám v ruce tu knihu. A místo čerta, s kterým oral brázdu, tak jsem mu dal taky křížek.
0: U kostela vedle Žďárského náměstí Republiky a u sousední tvrze radnice upravovala prostranství, včetně chodníků a navazujících schodišť. Stavbaři tam také rekonstruovali inženýrské sítě pod povrchem a postavili lávku přes Sázavu pod tvrzí. Dvouletý projekt stál kolem 50 milionů korun.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

to místo na obrat jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Singl z loňského roku Michal Hrůza, Kouzlo samoty. Diecezní charita Plzeň má po 33 letech nového ředitele. V čele organizace, která v plzeňské diecézi spolu s místními charitami poskytuje 51 sociálních služeb, vystřídá Jiřího Lodra jeho dosavadní zástupce, 51-letý Karel Weisshäupl. 65-letý Lodr vedl charitu od jejího založení v roce 1993. Nyní odchází do důchodu. Weisshäupla včera 30. června do služby jmenoval v katedrále svatého Bartoloměje plzeňský biskup Tomáš Holub. Samozřejmě to bylo tedy dnes. O nadcházejícím Lodrovi biskup řekl:
2: 33 let je stejná doba, jako existuje naše dieceze. Pan Lodr tady je součást života dieceze od začátku a je to srdcař. To je člověk, který překypuje otevřeností vůči věcem, které je třeba řešit s velkou intenzitou a s velkým nasazením. Tohle toho provázelo a provázelo to charitu a vybudovalo to vlastně charitu tady v té občanské společnosti.
1: Tolik tedy řekl biskup o odcházejícím Lodrovi. Weisshäupl jako jedny ze svých úkolů vnímá například diskuzi o možném rozšíření sítě služeb po vzájemné komunikaci se samosprávami. Chybí pobytová zařízení pro seniory, chybí odlehčovací služby pobytové i terénní pro seniory i pro lidi se zdravotním postižením. Také bych chtěl, aby zaměstnanci charity jakožto církevní organizace měli větší vhled do struktur a prací biskupství, tedy nový ředitel organizace diecezní charita Plzeň Karel Weisshäupl.

single z letošního roku Veru Linhartová a Každá další. Na Státní hrad Bezděz na Českolipsku se po 240 letech vrátí Černá Madonna Montserratská. Originál sošky byl na hradě, který tehdy fungoval jako benediktinský klášter a významné poutní místo, umístěn v letech 1666 až 1786. Během josefínských reforem byl však přenesen do Dox. Novou 80-centimetrovou repliku z Labského pískovce vytvořil akademický sochař Milan Vácha. V sobotu, tuto sobotu 4. července, chcete-li, ji v hradní kapli posvětí pater Kamil Škoda. Podle kastelána Kamila Sajdla Madonu umístí na kovaný podstavec za původním oltářem a stane se trvalou upomínkou slavné historie hradu. No a ještě dvě výročí k dnešnímu dni. Na Vinohradském hřbitově byl za přísného utajení 30. června 1945 pochován právník a třetí československý prezident Emil Hácha. Věřící katolík zesnulý ve vězeňské nemocnici na Pankráci, odsuzovaný zachránce mnoha životů. Veřejnost se o pohřbu dozvěděla stručně až den poté a Háchovo jméno se na náhrobku smělo objevit až po pádu komunismu. Před 165 lety se narodil britský biochemik Sir Frederick Gowland Hopkins, nositel Nobelovy ceny za objev vitamínů podporujících růst. Zemřel v roce 1947.

Píseň Michala Horáka Nedělej si naděje. Ani vy už si nedělejte naděje. Milana Šobu už dnes neuslyšíte. Zdislava Horníková mě bude střídat. Blíží se 16. hodina na Radiu Proglas. To bude náš pravidelný hudební pořad, takže se máte na co těšit.

Příjemný poslech příští hodiny vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Dnes vás v týdeníku Slyšte lidé pozvu na výlet do Brazílie. Sice jsme tam putovali před necelým půl rokem, ale brazilská scéna je mimořádně bohatá a ke mně se dostává poměrně velké množství zajímavé brazilské hudby. A tak vám moc rád některé z těchto nahrávek z poslední doby představím. Začneme úplně novým albem Maracanos, pod kterým jsou podepsáni brazilský perkusista Ayrton Moreira a klavírista, skladatel a producent Ricardo Bacelar. Jako host pak na albu účinkuje zpěvačka Flora Purim, dlouholetá umělecká a životní partnerka Ayrta Moreiry. Na nahrávce dále spolupracuje smyčcové kvarteto Kalimera Kvartet a autorem aranží je skladatel Liduino Pitombeira. Díky tomu se vedle jazzu a brazilských rytmů objevují i prvky komorní a soudobé vážné hudby. K albu jeho autoři připravili také celovečerní dokument, který zachycuje celý tvůrčí proces. Maracanos tak není jen album, ale širší umělecký ekosystém propojující hudbu a obraz. Poslechneme si skladbu Penu Chau.

To byli tedy brazilský hráč na perkuse Airtu Moreira a pianista a klávesista Ricardo Bacelar, mimo jiné s doprovodem smyčcového Calimera kvartetu z alba Maracanos. Album Coisas de Viver zpěvačky Roberty Campos vyšlo v únoru 2025. Obsahuje 9 autorských skladeb a představuje velmi osobní výpověď. Roberta se v textech otevřeně věnuje vlastním obavám, životním zkušenostem, vztahům, hledání vnitřní rovnováhy i procesu uzdravování starých ran. Hudebně jde o spojení folku a takzvané MPB, tedy brazilské populární hudby, navíc s jemnými vlivy jazzu a blues. Základem zůstává akustická kytara, civilní zpěv a cit pro silné melodie bez zbytečně okázalých aranží. Poslechneme si píseň Gerbera, inspirovanou společným životem s partnerkou Marinou Sozou Campos.

Zpívala nám Roberta Campos, zpěvačka původem z brazilského státu Minas Gerais. Bossa Nova Noichiš je mezinárodní projekt, který tvoří brazilská zpěvačka Monique Ellen, americký saxofonista Neji a aranžér a hudebník Larry Williams. Bossa Nova Noichiš staví na propojení brazilských stylů bossanovy, samby a brazilské populární hudby s americkým jazzem, soulem a R&B. Jde tedy o jakýsi hudební most mezi Brazílií a Spojenými státy. My si v podání Bossa Nova Noichiš poslechneme skladbu Nothing on You, Rainbow Beach Mix, tedy hit Bruna Marse, přetvořený do podoby samba, soulové nebo brazilsko-jazzové nahrávky.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme hudbě z Brazílie. Já jsem na začátku pořadu mluvil o tom, že se ke mně dostává řada zajímavých nahrávek z Brazílie. Zdrojů mám několik, jedním mimořádně důležitým je platforma Brazil Calling, z níž mi pravidelně chodí nová brazilská alba a výběry singlů elektronickou formou. Druhým zdrojem jsou pak návštěvy stánků brazilských vydavatelů a společností na každoročním podzimním veletrhu Vomex. Odtud jsem si přivezl i album z roku 2024, které si teď představíme. O pianistovi Ricardu Baselarovi jsme už mluvili v souvislosti s jeho spoluprací s hráčem na perkuse Airtem Moreirou. Album Aracati nahrál společně se slavným brazilským violončelistou Jaquesem Morellenbaumem. Nahrávka je převážně instrumentální a stojí na dialogu mezi Baselarovými klávesami a Morellenbaumovým violončelem. Hudebně se pohybuje na pomezí současného jazzu, brazilské instrumentální hudby a komorně laděných zvukových krajin. Album se jmenuje podle brazilského města, kde oba hudebníci strávili týden, společně komponovali a následně album natočili. Většina skladeb vznikla přímo během tohoto pobytu a je spojena s konkrétními zážitky a místy. Ještě doplním, že violončelista Jaques Morellenbaum je známý spoluprací se slavnými brazilskými umělci Tomem Jobimem nebo Caetanem Velozem a také se Stingem. Budeme poslouchat skladbu Caminhos de Areia.

To tedy byli pianista a klávesista Ricardo Basselar a violončelista Jacques Morellenbaum z alba Aracati. Brazilský baskytarista a skladatel Moises dos Santos vydal v polovině června 2026 nové album Maria, kterému předcházel single Brazilian Spirit, společná nahrávka s americkým trumpetistou Tém Crockerem. Dalším významným hostem je brazilský klávesista Kiku Continentino. Vedle těchto protagonistů se na nahrávce podílí větší mezinárodní sestava hudebníků. Výsledkem je spojení brazilského rytmického cítění s americkou a londýnskou jazzovou scénou a také se současným soulem.

Zmínil jsem zdroje, díky nimž získávám největší množství brazilské hudby, ale nejsou to zdroje jediné. Hudbu brazilských umělců vydávají různá hudební vydavatelství, s nimiž jsem v kontaktu. Například album America Zureta brazilského písničkáře Jana Lasera vyšlo u švédského vydavatelství Ajabu. 7 skladeb alba spojuje jemně melancholickou atmosféru s lehkostí a melodickou přístupností, která je typická právě pro brazilské písničkářství. Charakteristickým rysem tvorby Jana Lasera je přirozené prolínání stylů. Na albu se vedle brazilské populární hudby a folku objevují prvky jazzu, popu, rocku i reggae, které vytvářejí bohatě vrstvený, ale přitom velmi civilní zvuk. Název alba America Zureta lze přeložit jako bláznivá Amerika. Odráží autorův kritický pohled na současnou společnost. Lasser se v textech zabývá tématy neoliberalismu, ekologické krize, ničení životního prostředí a také postavením původních obyvatel amerického kontinentu. Poslechneme si skladbu Asas pro Paraíso, Křídla do ráje.

Dozněla ukázka z alba America Zureta brazilského písničkáře Jana Lacera. Album Canciones con Drama je prvním společným projektem brazilského hudebníka Artura Gifari a zpěváka a skladatele Pedra Longese. Vychází z koncertního programu, který dvojice uváděla od roku 2023 a představuje hudební dialog mezi Brazílií, Uruguayí, Argentinou a širším prostorem jižní části Latinské Ameriky. Mezi hosty najdeme brazilskou zpěvačku a skladatelku Alessandru Liau, houslistku Miriam Farias, recitátorku Natalie Melusa nebo hudebníka Ernesta Fagundese. Nahrávka záměrně překračuje jazykové i žánrové hranice. Vedle portugalštiny na ní zní španělština, vedle klavíru a mandolíny argentinský buben bombo leguero, syntezátory i komorní nástroje. Výsledkem je intimní, ale zároveň velmi dramatická hudba, která čerpá z lidové tradice, písničkářství i divadelní estetiky. I v tomto případě pro vás mám ukázku skladbu Bela Baila.

To byli Artur G. Faria a Pedro Longes z alba Canciones con Drama. Za mimořádně náročných okolností vzniklo album Lau brazilsko-britského hudebníka Lauro. Po vydání předchozího alba Cabana z roku 2024 se u něj totiž rozvinuly vážné zdravotní problémy s páteří, které vedly k chronickým bolestem, nespavosti a dlouhému období omezené pohyblivosti. Nové album tak vznikalo doslova po krátkých úsecích mezi bolestmi a léčbou. Přesto většinu nástrojů nahrál Lauro sám. Vedle zpěvu hraje na kytaru, baskytaru, klávesy, bicí i perkuse. Smyčcové aranže doplnil londýnský hudebník Finn Rees. Výsledkem je bohatě vrstvená, ale zároveň intimní nahrávka, která působí jako osobní deník, převedený do hudební podoby. Hudebně Lauro navazuje na brazilské kořeny a inspiruje se bossanovou, hnutím tropikália a brazilskou populární hudbou. Tyto vlivy propojuje s folkem, rockem a jazzem a vytváří velmi současný komorní a osobitý zvuk. Zpívá střídavě portugalsky a anglicky, což odráží jeho mezinárodní zázemí. Z alba, které vyšlo pouhý jeden den před premiérou tohoto pořadu, si poslechneme skladbu Conclusão.

Další brazilský zpěvák, kterého budeme poslouchat, si říká Dorea. Přestože začal zpívat a hrát už jako teenager a více než 10 let vystupoval v barech, nakonec dal přednost civilnímu zaměstnání a pracoval jako dělník. Hudbu však nikdy neopustil a dál skládal vlastní písně. Dnes hraje komorně pojatý folk rock s důrazem na akustickou kytaru, na melodii a text. Dorea navazuje na tradici brazilského písničkářství a brazilské populární hudby, ale volí střídmé aranže, které nechávají vyniknout samotným písním. Profesionálně se hudbě věnuje od roku 2017, kdy založil projekt věnovaný tvorbě legendárního brazilského písničkáře Belchiora. Interpretace jeho písní Doreovi pomohla vrátit se aktivně na hudební scénu a zároveň prohloubila jeho vztah k brazilské autorské tradici. Nové Doreovo album se jmenuje O que mais você quer saber de mim, což znamená, co ještě o mně chceš vědět. Poslechneme si titulní píseň.

Cestujeme hudební Brazílií, jednou z největších a také kulturně nejzajímavějších zemí světa. Brazilský hudebník a skladatel Márcio Gelber pochází ze státu Minas Gerais. Jeho první sólové album Futuras Paisagens obsahuje 8 převážně komorních instrumentálních skladeb, které se zabývají tématy přírody, paměti, lidské zkušenosti a životních proměn. Gelber nahrávku charakterizuje jako úvahu o cyklech života, zrození a znovuzrození a o vztahu člověka k okolnímu světu. Na albu vyniká skladba Amagu, pro kterou připravil Rafael Martini aranžmá pro smyčcové kvarteto. Autor skladby Márcio Gelber v ní hraje na akordeon.

Marciu Gelber, který nám teď hrál na akordeon, se podílel i na albu, které si budeme představovat teď na závěr pořadu. Stejně jako on pochází z brazilského státu Minas Gerais také skladatelka, flétnistka a zpěvačka Nara Pinheiro. Ta společně s Gelberem napsala několik skladeb pro své nové album Tempo de Vendaval. Gelber její album produkoval a hraje na něm na akordeon a na sedmistrunou kytaru. Album představuje spojení brazilské populární hudby s jazzem, alternativním rokem a brazilskou tradiční hudbou. Zpěv a flétna na albu vystupují jako dva rovnocenné sólové nástroje. Já vám pustím titulní skladbu Tempo de Vendaval. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám pořad líbil a kdo vás v něm zaujal. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měla na starosti Veronika Němečková.

0: 17 hodin a to je čas na zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Prezident Petr Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. Praktičtí lékaři v Česku budou moct předepisovat o 1200 léků víc než doteď. A britská vláda navýší rozpočet armády a zahájí její modernizaci. Tady je Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látala. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury anebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn, pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
2: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
1: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Velká Británie navýší výdaje na obranu a dodatečných 15 miliard liber. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
5: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě, řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzínky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12. Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svoji vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
6: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
7: Valentina, me escuchas?
6: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Nachystaná je taky čerstvá doprava v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 a taky od Ostrovačic z kilometru 178. Je to vždy do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení ve směru na Vyškov je teď delší, asi na 20 minut. Na D52 z Brna do Mikulova za Rajhradem na 16,5 kilometrů řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu a menší kolona má asi kilometr. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou velké kolony zaslaným. U Třebíze řeší nehodu nákladního auta do svodidel. Provoz řídí policisti, kolona směrem na Chomutov je delší skoro na 40 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic jsou kolony před Benešovem, zdržení asi 10 minut i tam. Na Pražském okruhu už je lepší situace směrem z letiště k dálnici D1 u sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru už nehoda nepřekáží, kolony od plzeňské D5 a taky od Vesce se dávají do pohybu. Zdržení obou směrně stále ale asi 30 minut. Dobře dojeďte. Noc bude oblačná, místy kránu od západu četnější přehánky anebo i bouřky, můžou být i silné, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů. Zítra pak čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť anebo přehánky. Místy bouřky budou i silné, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. A teploty zítra 20 až 25, ve Slezsku 25 až 30 stupňů. To byly zprávy a tady je 20 minut.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Milí posluchači, kteří pravidelně posloucháte náš pořad, vítám vás u dalšího ladění rozhlasového barvínku. Dneska spolu budeme pokračovat v barevném kolotoči plném tónů, barev a divadla. Pokračujeme v našem velkém putování po základních uměleckých školách. Už jste někdy přemýšleli, co všechno se dá zažít v jedné jediné budově, když se tam sejde kupa talentovaných dětí? No, já to zjišťuju při té mojí cestě, při tom mojem cestování jednotlivými zuškami po republice. A každá základní umělecká škola je specifická. A protože chceme základní uměleckou školu v Prostějově poznat skrz naskrz, pozvala jsem si dnes k mikrofonu paní ředitelku magistru Elišku Kunčíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Všem posluchačům.
0: Já jsem říkala, že jsem pozvala k mikrofonu. V podstatě já jsem přijala pozvání k vám do Prostějova. Jsem tomu moc ráda. Když bych se zeptala, proč základní umělecká škola Vladimíra Ambroze? Kdo to byl?
1: Vladimír Ambroz byl hudební skladatel, který se narodil v Prostějově, umřel v Prostějově. Byl to žák Leoše Janáčka. Ale to jsme slavili 70. výročí od úmrtí, tak jsme měli velký koncert z děl právě Vladimíra Ambroze. A v 70. letech škola na jeho počest má nese v názvu jeho jméno.
0: Paní ředitelko, jak je škola velká? Je to nádherná budova, když přicházím. Kolik máte žáků teď?
1: V současné době studuje tady 1382 žáků, takže jsme velmi velká škola, čtyřoborová, to znamená, kromě hudebního oboru můžou se žáci učit ve výtvarném oboru, v literárně dramatickém a v tanečním oboru.
0: Vidíte, já jsem na začátku neřekla to, že ty barvy jsou i v tom tanci. Je to tak? Takže
1: to
0: i, tak, i taneční
1: kromě. I taneční, všechno.
0: Všechno je v této budově?
1: Ne, máme tři budovy. Tady ta velká budova je pouze pro hudební obor, taneční obor a literárně dramatický sídlí tady kousek v Prostějovském zámku a výtvarný obor zase kousek od nás na základní škole, kde se, teda na škole, která dřív byla základní škola a dneska tam část máme i my, výtvarný obor.
0: To je pěkný počet, už 13.
1: Je. A jsme čtvrtá nejstarší škola na Moravě. Před námi je Brno, Kroměříž a Žerotin, Olomouci.
0: Tak to je.
1: A 2029 budeme slavit 140. výročí vzniku.
0: Tak to je nejvíc, kam jezdím. Zatím, teď někdy některá škola, už se mi to plete, 70 let, 80 let, 140. Tak to je nádherné.
1: Je, má tady velkou tradici a právě otec Vladimíra Ambroze Ezechiel stál u zrodu té hudební školy. Takže celá muzikantská rodina Ambrozu tady působila.
0: Paní ředitelko, 13 dětí. Kolik pedagogických pracovníků tento počet zvládá?
1: Momentálně 56 pracovníků. Ne všichni mají plné úvazky, protože se vrací paní učitelky z mateřských, takže zpočátku začínají s menším úvazkem a jak děti odrůstají, tak pak navyšují úvazky.
0: A v tuto chvíli sedí proti mně žák v základní umělecké školy a já už nechám na tobě, aby ses představil.
2: Dobře, takže já se jmenuji Jeffrey Agaliu. Je mi 17 let a na tuhle školu už chodím od první třídy.
0: Jeffrey, řekla bych, že i s příjmením, které nedokážu teď zopakovat, je velmi nečeské. Jo. Můžu se zeptat, být drzát?
2: Můžete, tatínek je vlastně z Albánie, takže to je ten důvod, proč se tak jmenuju.
0: Takže, milý Jeffrey, já se tady zeptám, jakému oboru se věnuješ?
2: Takže já se věnuju oboru solový zpěv. A k tomu vlastně ještě hraju na elektronické klávesy. Vlastně obojí taky od první třídy, takže.
0: Tady zeptám se ještě jinak. Čím jsi začal dřív?
2: Vlastně obojím. Já jsem začal zároveň obouma těma oborama. A baví mě obojí, takže. Ale s klávesama už teďka končím, takže. Ale budu pokračovat dál jenom ve zpěvu.
0: Tak to už nezapomeneš, že jo?
2: To, ne, na to se nezapomíná, přesně.
0: No a když jsi se hlásil, říkáš od první třídy, když jsi se hlásil na základní uměleckou školu, tak šel jsi co? Šel jsi zpívat? Nebo už i s tím, že bys chtěl hrát na klávesi?
2: Já jsem vlastně šel s obojím, vlastně mamka mě přihlásila na obojí. Já jsem moc jako nevěděl, do čeho jdu, ale vlastně jako chtěl jsem to hudbu dělat už od začátku, protože vždycky jsem si tak pospěvoval, tancoval jsem si doma, takže to bylo vždycky, jakože do té hudby bych chtěl vždycky směřovat. No.
0: Zeptám se, jaká hudba se tobě líbí, jaký styl hudby? Mm-hmm.
2: Já teda nejvíc směřuju k tomu popu, co se týče jako vlastně, jako když jsem doma, tak si hraju jako ty spíš jako popové věci, ale tady v Zuzce spíš na tu klasiku se zaměřím.
0: Klasiku, mm-hmm. Takže i zpíváš klasiku?
2: Klasiku a muzikály taky.
0: Hezky, mě se totiž tak krásně napojuje ta myšlenka, že když slyším klávesy a zpěv, tak úplně vidím prostě toho zpěváka s těma klávesama, jak se doprovází. Zpíváš někdy tak, jako třeba veřejně?
2: Ne, nějak? Veřejně ne. Ne. Ale doma si skládám svoji jako vlastní hudbu, ještě teda nic jako se neděje, ale skládám si jen tak jako občas.
0: A ne, už třeba nenabídl ti někdo z nějaké kapely, řekl, hej Jeffrey, dobře zpíváš, hraješ, nechceš jít s náma do kapely, ne. A líbilo by se ti to?
2: Musel bych nad tím hodně přemýšlet, protože jako, nevím, jestli bych to jako dokázal jako utáhnout, ale přemýšlel bych hodně dlouho o tom.
0: Jaké úspěchy máš za sebou?
2: Úspěchy.
0: Buď hrdý, chlupce.
2: Takže vlastně byl jsem v ústředním kole vlastně Zuškovské soutěže ve zpěvu. Tam jsem teda dostal čestné uznání, ale už jenom to, že jako to ústřední kolo, tak je podle mě velký úspěch. A teď jsem byl v Police na přehlídce mezinárodní, tam jsem získal zlaté pásmo a poslední dva roky tak chodím na mezinárodní soutěž na Žerotíně v Olomouci a zatím jsem dovezl dvakrát třetí místo, takže...
0: No to je úplně nádherné. Je nějaká skladba, kterou máš nejradši, kterou nejraději zpíváš?
2: Kterou nejraději zpívám teďka, vlastně nejraději zpívám Chodníček od Bohuslava Martinu. A také jsem si oblíbil Piacere d'amore od Martinyho.
0: V tuto chvíli jsem zavítala do učebny zpěvu. A tak, jak nám slíbil Jeffrey, že nám zaspívá, tak v tuto chvíli se nám splní toto přání. A já bych ale chtěla ještě představit jeho paní učitelku zpěvu Pavlínu Přikrylovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A u překrásného klavíru sedí korepetitorka Milena Buriánová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Byl takový jazykolam pro mě. Tak, paní učitelko, otázka. Kolik asi let už učíte zpívat Jeffreyho?
3: Tak Jeffreyho už učím zpívat dlouho. Od jeho první třídy. To znamená, že začal přípravkou. A teď přesně nevím, kolik to je roku, ale hodně, protože mu 17. Takže jsme říkali, 11 let chodí zpívat. Prošli jsme si různými obdobími a došli jsme až sem a myslím, že se nám daří, protože je opravdu šikovnej, talentovaný.
0: Takže radost chodit do práce.
3: Řekla bych to tak přesně. Radost chodit do práce.
0: Já se vás zeptám, co v podání Jeffreyho a doprovodu klavíru uslyšíme?
3: Uslyšíte od Bohuslava Martinů píseň Chodníček z jeho sbírky písničky na jednu stránku a potom píseň Maria z muzikálu West Side Story od Leonarda Bernsteina.

0: Paní učitelko, vy jste překrásně doprovodila. Jsem si vylámala malým jazyk na těch korepetitorce. Dobře jsem to skloňovala. S Jeffrem, vy vyučujete klavír?
1: Ano, já vyučuju klavír tady na hudební škole, ale doprovázím zpěváky. Takže ze zpěváky mám zkušenosti na konzervatoři v Olomouci. Já musím se pochlubit, že jsme s Jeffrem absolvovali teď před dvěma dny koncert tam pěveckého oddělení, kdy tam ty děcka studují opravdu řádně ten zpěv. A Jeffrey se k ním přidal jako host a velmi dobře se toho zhostil. Zaspíval si tam s náma pár muzikálů. Takže mám radost, že se to dá propojit, i že když učím tady a pak tady je takové dítě šikovné, tak já ho můžu k té konzervatoři popostrčit. Že se nám propojují ty školy mezi sebou, tak to nám tady výborně funguje. S paní učitelkou zpěvu.
0: Ještě se vrátím k paní učitelce zpěvu. To je Jeffrey. Kolik asi máte dalších třeba žáků, kterým se tady věnujete?
2: Tak já se snažím věnovat všem. Mám asi 29, jo, ale takových talentů jako je Jeffrey za stolik není. I když nějaké děti tam jsou, které jsou talentované.
3: Třeba, co se rysuje?
2: Třeba se mi rysuje jedno děvče, asi 12-leté, Justinka se jmenuje, která taky jezdí už po soutěžích. Dokonce se jí povedlo přivést první cenu z mezinárodní soutěže z Olomouce. A také si myslím, že inklinuje ke zpívání a že by to tam mohlo být. Že se k Jeffreymu brzy připojí.
3: A pak duet. Právě ano, jsme ho naplánovali.
2: Ano. A určitě by se tam ještě našlo víc těch dětí. Ale to jsou takové ti dva nejvýznamnější. A pak uvidíme. Ono se nedá přesně říct u těch malých dětí do těch 10 let, 12 let, kdo přesně, protože přijde mutace a všechno je jinak. Takže kdo ví?
0: U kluku jo, u holek taky?
2: Taky.
0: Taky je to tam slyšet.
2: Není to samozřejmě tak intenzivní jako u kluku, ale ta mutace probíhá i u děvčat.
0: Tak já vám moc děkuju za rozhovor, děkuju za překrásný přednes, Jeffrey, moc ještě jednou. A moc se těším, že někdy dáš vědět a že se určitě přijdem podívat na nějaký koncert. Tak jo, děkuju moc, mějte se hezky.
2: Také děkujeme.
0: Já jsem se dostala do další třídy. Tentokrát je to třída paní učitelky Edity Millerové, kde se vyučuje klarinet. Paní učitelko, říkám to dobře, dobrý den.
4: Ano, tady se učí klarinet, saxofon a zubcová flétna.
0: S námi ve třídě tady je ještě paní učitelka Pavlína Řehořková. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Já to znovu zkusím říct, jak před chvíli korepetitor.
5: Korepetitorka.
0: Já jsem fakt v tuto chvíli jsem dobrá. A máme tady dalšího mladého muže a tím je Petr Sedláček. Ahoj Petře.
6: Dobrý den.
0: Petře, držíš v ruce klarinet, já to musím popsat pro ty, co to nevidí. Kolik let asi hraješ na klarinet?
6: Asi 9 let, tak od druhé třídy až vlastně do teď, takže 9.
0: A můžeš mi říct, jak se na to přišel? Chápu, jestli, že jsi tedy ve druhé třídě začal chodit, měl jsi nějaký vzor, nebo třeba rodiče rozhodli, nebo...
6: No tak na klarinet hraje můj děda a strejda, takže jsem to jako viděl u nich, tak jsem šel na klarinet taky.
0: No to je hezký, takže taková rodinná tradice. Výborně. Co uslyšíme dnes, paní učitelko?
4: Zahraje kousek druhé věty z koncertu F-moll od Karla Marie Webera.

0: Paní ředitelko, říkala jste, že vlastně tato základní umělecká škola je v několika budovách. Tady ta je překrásná v centru Prostějova. Zřizovatelem vaším je?
1: Naším zřizovatelem je magistrát města Prostějova. Škola vznikla jako městská hudební a vždycky si zanechala tu linku jako ve spolupráci s městem. A v 92. roce, když to byla možnost přejít pod města, tak škola okamžitě přišla pod město a s městem máme velmi úzkou spolupráci a velmi dobré vztahy.
0: Předpokládám, když máte velmi dobré vztahy, tak i hodně vystupujete?
1: Těch vystoupení za ten školní rok je opravdu velmi mnoho, ale zase si myslím, že právě to je to, čemu vychováváme, učíme ty děti, aby byly schopny veřejně vystoupit, zahrát si, nejenom si doma hrát pro potěšení, ale je to součást výuky vystupování na veřejnosti.
0: A mají s tím děti problém?
1: Tak všichni máme trému, všichni. Ať je prvňáček, ten by řekla, že má nejmenší trému a čím víc roste, tak vlastně zjistí, co všechno se může stát na pódiu, takže ta tréma vzrůstá, ale je to taková ta zdravá tréma, bych řekla, že pokud mají nacvičeno dobře, takže po těch dvou taktech už hrají dobře a zpívají.
0: No, to asi v každém oboru, že?
1: Je to naprosto v každém oboru, to potvrdí všichni.
0: To tak, já si vzpomínám, když jsem jako dítě začala recitovat, mě vždycky jako bavila tady ta dramatická tvorba, tak nevím, čím to bylo, ale když jsem se postavila prostě na to pódium, tak se mi začalo strašně třepat pravý koleno. A nedalo se to ovládnout, no. Když jsem na něm stála zapřená, takže ta tréma je. Je pravdou, že pak to přejde. Po chvilince, jak už se člověk rozmluví nebo rozespívá, tak to přejde. Paní ředitelko, vy jste škola, tedy, která už jako hodně pamatuje, vy připravujete nějakou oslavu?
1: No, za dva roky budeme mít vlastně za tři roky výročí školy, 140. výročí založení školy a ty přípravy už začnou příští rok, protože děláme almanachy velké a to zabere strašně spoustu času. A myslíme si, že ty almanachy, i když se opouští některé školy, protože opravdu je s tím hodně práce, ale mám pocit, že to má velký význam pro ty budoucí generace, protože vlastně, když se podíváte do almanachu, tak tak se vrátíte do té doby a máte hned představu, co se na té škole dělo. Ale je to hodně práce a samozřejmě velký koncert, velké výstavy, taneční obory, všechny obory se podílejí na přípravách i na těch slavnostních vystoupení.
0: Tak my bychom si mohli pustit nějakou první písničku a bude to dechový orchestr?
1: Velký dechový orchestr působí na škole od roku 1999, navázal na menší orchestr, byly tady dva orchestříky a museli se spojit, protože žáci hráli ve dvou orchestrech a pak už se to nedalo zvládnout, takže vznikl velký dechový orchestr, který vlastně má velké úspěchy, zahajuje nebo končí Kmochův Kolín, letos rovněž jedeme do Kmochova Kolína hrát velký koncert. Má za sebou řadu úspěchů, v Ostravě získal stříbrné zlaté pásmo, ve Španělsku mezinárodní soutěž stříbrné pásmo a patří k těm top orchestrům naší republice.
0: Super, tak si je poslechneme.

0: Hrála nám dechová hudba, bylo to fakt super. Pojďme se teď podívat na obor, který není slyšet možná jenom v rzání štětců.
1: Tak, jedná se o výtvarný obor. V současné době navštěvuje nebo učí se na výtvarném oboru přes 300 žáků. Máme tam 4 pedagožky.
0: To je hodně.
1: To je hodně, samozřejmě. Mm. A výtvarný obor, přestože není vidět, tak se podílí na všech akcích naší školy. Několikátým rokem po sobě nehudební obor jim připravují prokomponovaný pořad. Letos to byl název Justýna a asistenční jednorožec, kde se zapojil taneční, výtvarný a literárně dramatický. A je to prostě o Justýnce, která byla velmi introvertní a neuměla mluvit s ostatními spolužáky. A přes právě toho jednorožce se jí všechno nakonec povedlo. A výtvarný obor tam udělal krásné kulisy. A vždycky prostě se snažíme, aby i ten obor výtvarný, i oni se snaží, aby prostě byl i vidět na veřejnosti. Takže pořádají dny otevřené dvoří, workshopy pro rodiče s dětmi. A takovým velkým úspěchem je, že každoročně žáci postoupí do toho užšího stipendia a v rámci Menartu 2-3 studentky každým rokem jezdí profesionálním umělcům, aby se naučili zase něco nového.
0: Tak to je krásné. Já když jsem k vám přišla i tady do ředitelny, tak máte tady nádhernou, co to je, mozaika. Taková obrovská, ale překrásná. Nad vámi tady jsou housle, musím to taky trošku popsat posluchačům, protože to je nádherné, jako pouzdro z houslí a uvnitř je otevřené, je rozděleno a to několika pater a v každém je nějaká postavička z hlíny vypálená s hudebním nástrojem. Je to krásné.
1: Tak snažíme se, aby opravdu všechny ty obory měly svůj prostor, aby nebyly uzavřené jenom ve svých budovách, ale aby prostě se prezentovali všem na veřejnosti. A máme tady v této budově galerie Linku, kde se nám představují práce žáků, aby i rodiče viděli. Každoročně absolventi mají svoji velkou výstavu tady v muzeu, takže myslím si, že je to dobrá věc.
0: A když se posuneme ještě třeba k tomu tanečnímu oboru taky, tak tam je taky hodně dětí?
1: V tanečním oboru je přes 160 dětí, učí jedna pedagožka, má teda i přes časovými hodinami, je to současně krajská metodička. Díky městu Prostějov se podařilo zrekonstruovat krásný malovaný sál v zámku, to bych přála posluchačům vidět, takže to je v podstatě...
0: Můžu se přijít podívat.
1: Můžu se přijít podívat, zámek je otevřený a je to zámek, výstrop malba je tam a je to takový prostě princeznovský sál, bych řekla. Že ty malé prvňáci, když jde v těch monofilových sukninkách, tam prostě tančí, takže já kdybych měla celu, určitě by šla do tanečního oboru. A paní učitelka vyjíždí každoročně na různé přehlídky. V Postřelmě byla den tance, bude vždycky se zúčastní. Zuš Open máme, kde tančí naši žáci i se účastní Zuš Open krajského Zuš Open v Olomouci. To bude teďka 9.6. Takže opravdu se snažíme, aby všechny obory měly prostor představit se veřejnosti v tom nejlepším slova smyslu.
0: Tak jdeme do další písničky. Tentokrát to bude... Co to bude, paní ředitelko?
1: Bude to skladba, kterou zahraje kytarový soubor Non Mesire. Má za sebou mnoha úspěchů, jezdí i na různé festivaly hrát. Teďka jsou pozváni, pojedou 23. hrát do Tábora. Zabývají se převážně barokní hudbou a vlastně jejím největším úspěchem byla výhra v soutěži pro Bohemia.
0: Tak jdeme na to.

0: K hudbě, k tanci patří určitě festival.
1: Ano, naše škola pořádala letos 34. ročník hudebního festivalu s názvem Prostějovské dny hudby. Včera jsme měli chrámový koncert, který byl poslední. A v tom festivalu, to je takový mix koncertu, kdy pozveme i samozřejmě vynikající umělce, aby žáci viděli a slyšeli, kam, když budou poctivě cvičit a budou se věnovat hudbě, kam to můžeme dotáhnout. Máme s nimi i nějaké workshopy drobné a pak se zapojí samozřejmě naši učitelé i žáci do těch koncertů, a je to vždycky tak, začíná koncem dubna a končíme začátkem června a je to tak vždycky 12-13 koncertů, tak 34. ročník, to už si myslím, že už má velkou tradici. A s velkým úspěchem se setkává koncert s názvem Děti dětem. Pořádáme pro základní a mateřské školy, kdy si ty vlastně zahrají svým spolužákům a je to vždycky vyprodané divadlo a z toho máme velkou radost. To je prokomponovaný koncert, kde se zase podílí všechny obory. A to je ten hudební festival a pak skončí hudební festival a hned naváže divadelní festival, který se jmenuje Mad Art, protože začíná kolem toho 8. května kolem Medardu.
0: A tam ne se Menard, ale Medard.
1: Medard. A tam se snažíme publiku představit ochotnická nebo poloprofesionální divadla tady v Prostějově. Přizveme si samozřejmě zase nějaké divadilka, která se věnují dětem.

0: výsledek byl co nejlepší.
1: Tak to je krásné slyšet. A nakonec ono je to i za váma vidět. A věřím tomu, že děti, které tady vyrostou, tak se určitě i vrací. Máte v pedagogickém sboru své žáky?
0: Máme. Máme žáky a máme i v těch orchestrech, kdy právě buď jsou na studiích, nebo už skončili, ale prostě hudba se stala jejich velkým koníčkem a samozřejmě ti naši bývalí žáci přivádí svoje děti. Takže my starší už učíme i děti těch, co jsme učili jako malé žáky. Tak to je takové jako velmi pozitivní a velmi nás to těší. Je to taková velká odměna. Ta odměna není hned, to je dlouhodobě. To je až
1: člověk moc si musí počkat.
0: Musí si počkat, ano.
1: To je hezký. Paní ředitelko, vy taky vyučujete na nějaký hudební nástroj?
0: Já vyučuji hlavně ty malé, ty malinké děti. Připravnou hudební výchovu mám a hudební nauku, ale ta jsem učila akordeon. Poslední dva roky už ne, protože se chystám do důchodu. Takže už jsem nechtěla, aby prostě... Chtěla jsem si ty žáky od prvního po cyklus odoučit a už jsem pak nechtěla si nabírat další žáky.
1: A vy si někdy zahrajete ještě?
0: Já si zahraju, já si doma hraju, protože té úřednické práce je tady strašně moc, takže pak člověk potřebuje trošku vypnout a zase se...
1: Takže akordeon je pořád doma připravený?
0: Je, mám doma akordeon a pořád si přehrávám nějaké drobné skladby. Už to není, jak to bývalo, to je jasný, ale zahraju se doma ráda.
1: To je bezva. Pojďme si pustit další písničku. Tentokrát Bumblebeat.
0: Bumblebeat, je to skupina moderní. Jsou tam převážně kytary a oni se zabývají moderní hudbou a natáčejí si k těm skladbám i klipy. A tak jednou za rok mají velkou produkci v kině, kde vlastně předvedou tu svoji práci, nejen hudební, ale i ten videoklip a pak vždycky následuje ještě takový koncert, takový after, jakoby party.
1: Takže Bumblebee.
0: Bumblebee. To jako
1: kolik kolik má členů?
0: Tak to je trošku proměnlivé, ale myslím, že tak 10-12 má určitě.
1: A holky i kluci?
0: Holky i kluci. No a bici občas přiberou taky, jo.
1: Tak to jsem na to zvědavá, dáme si to poslechnout.

0: Já si myslím, že jsme probrali všechno, no určitě ne, určitě bychom ještě našli další témata, mohli bychom si o práci vyprávět ještě déle, ale v každém případě, paní ředitelko, chtěla bych vám moc poděkovat za náš krásný dnešní rozhovor, za písničky, které si mohli posluchači poslechnout. Já věřím tomu, že tady ty pořady se Zuškama jsou velkým motorem a motivací pro děti, které třeba a pro rodiče, kteří přemýšlejí, co s dětmi, zvlášť v dnešní době, protože si myslím, že ten volný čas je dobře využít. A něčemu dobrému se naučit řemeslu, jako hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu, tak to si myslím, že je ta nejlepší cesta, kterou dětem můžeme dnes dát. Od mikrofonu se s vámi loučí paní ředitelka Eliška Kunčíková.
1: Děkuji vám také za rozhovor. Přeji všem pěkné prázdniny nebo pěkné dny a někdy zase nashledanou.
0: Děkuji moc. Já se s vámi taky loučím. Dnes vás provázela Barlínkem, jako vždy, Tamara Sochánková. Naslyšenou.

Dnešní myšlenka na den je z promluvy papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí o 13. neděli v liturgickém mezidobí 28. června letošního roku.

Bratři a sestry, přeji vám krásný den. V nedělním Matoušově evangeliu slyšíme Ježíšova slova povzbuzení, abychom ho následovali a byli svědky jeho království. Nejde o žádný vnější čin, ale o to, abychom celé vstoupili do vztahu lásky k němu. A aby láska mohla přinášet plody, potřebuje alespoň tři věci. Odloučení, ztrátu a přijetí. Především odloučení. Ježíš říká, kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. Jakmile Pán vysílá své apoštoly na misii, chce, aby byli svobodní od jakýchkoliv pout. Pro všechny však platí, že i ty nejdůležitější citové vazby nacházejí svou plnost díky lásce, kterou nám daruje Kristus. Vezměme si například manželský život. Prožít jej plně lze tehdy, když opustíme rodný dům, abychom plně žili v manželském vztahu, nebo výchova dětí. Pomáháme jim k seberealizaci a štěstí tím, že je učíme stát na vlastních nohách a dělat vlastní rozhodnutí. Svatý Augustin říká, odloučení od toho, co miluješ, je bolestné, ale i rolník dočasně ztrácí to, co zasel. Teprve když ztratí zrno, které zasel do země, uvidí, jak roste. V tomto smyslu je ztrátou také láska. Těžko se nám to chápe, zvláště ve světě, kde se ztráta jeví jako slabost a kde vládne až posedlost tím, co máme a co vlastníme. Láska však přináší plody pouze tehdy, když se dává, když jsme ochotní ztratit kousek svého já, abychom udělali místo druhému, ztratit trochu času, abychom vyslechli přítele, ztratit trochu pohodlí, abychom sdíleli situaci toho, kdo je v nouzi. Kdo si život nechává jen pro sebe, říká evangelium, ten ho ve skutečnosti ztrácí, protože se neotevírá radosti lásky a stává se neplodným. Proto nás Ježíš vybízí, abychom na sebe vzali kříž. On se obětoval, ztratil sám sebe a právě díky tomu jsme mohli obdržet jeho život v hojnosti. Stejně tak, pokud žijeme v logice daru, i my budeme schopni ve svých vztazích počínat nový život. A konečně přijetí. Láska se totiž projevuje v konkrétních rozhodnutích a činech, které se projevují v malých každodenních gestech, jako například nabídnout sklenici vody tomu, kdo má žízeň. Když Ježíš vysílá své učedníky před sebou, žádá je, aby si na cestu nebrali zásoby, to znamená, aby byli těmi, kdo jsou potřební, protože tak budou moci vzbudit pohostinnost u těch, s nimiž se setkají. Když tedy přijímáme toho, kdo přichází v Ježíšově jménu, přijímáme jeho, Ježíše, i nebeského Otce, který ho poslal. Láska k Pánu se vždycky vyjadřuje v přijetí bratří a sester. Drazí, modleme se k Paně Marii, která svého syna milovala, ale uměla jej také ztratit. Ať nám pomáhá být pokornými a radostnými svědky Kristovy lásky.

Bylo 18 hodin a právě v tuto chvíli vás zveme ke mši svaté. Ta bude přenášena z kaple svatého ducha v Proglasu. Celebruje brněnský biskup Pavel Konzbul. Na varhany zahraje Dominik Laudát. A budeme zpívat písničku 513. Hleď mocný, Hospodine.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pokoj vám. Milí přátelé, milí posluchači Rádia Proglas, chceme vytvořit společenství, v jehož středu je Ježíš Kristus. Aby toto společenství pro nás bylo užitkem, abychom viděli právě v těch kolem nás živého Ježíše Krista, tak nejprve očistme svůj pohled na druhé a na svět. Litujme svých vin. Vyznávám se
1: všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Modleme se. Bože, ty jsi posiloval prvokřesťanské mučedníky, aby ti zachovali svou věrnost. A oni svou krví posvětili začátky římské církve. Pro jejich statečnost v zápase dávej i nám svou sílu a radost z toho, že nás nic nemůže odloučit od tvé lásky. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Čtení z knihy proroka Amosa. Slyšte slovo, které Hospodin promluvil o vás, synové Izraele, o všech rodech, které jsem vyvedl z egyptské země. Jen vás jsem si vyvolil mezi všemi rody země, proto vás potrestám za všechny vaše nepravosti. Mohou dva jít spolu, aniž se setkají? Řve snad lev z houštiny, když nemá kořist? Ozve se lvíče ze svého doupěte, když nic nechytilo? Slétne pták do pasti při zemi bez osidla? Vymrští se léčka ze země a nic přitom nepopadne? Jestliže se ve městě zatroubí na polnici, nevyděsí se lidé? Jestliže se stane ve městě neštěstí, nedopustil to Bůh? Pán, Hospodin neudělá nic, aniž zjeví svůj úradek svým služebníkům, prorokům. Když lev zařve, kdo by se nebál? Když pán Hospodin promluvil, kdo by neprorokoval? Vyvrátil jsem vás tak, jako jsem vyvrátil Sodomu a Gomoru. Byli jste jak oharek vytažený ze spáleniště. Ale ke mně jste se nevrátili, praví Hospodin. Proto tak naložím s tebou, Izraeli. Protože tak s tebou naložím, připrav se na setkání se svým Bohem, Izraeli. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci ho následovali. Na moři se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes loď. On však spal. Přišli tedy k němu a budili ho a volali: Pane, zachraň nás, hyneme. On jim odpověděl: Proč se bojíte, malověrní? A vstal, pohrozil vichřici i moři a nastalo úplné ticho. Lidé žasli a říkali: Kdo to jenom je, že ho poslouchá vichřice i moře? Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála Bohu, Kriste.
0: Dnes nám evangelium ukazuje nebo představuje jeden z nejpůsobějších úryvků Ježíšova veřejného života. Tato scéna působí velice živě díky radikálnímu kontrastu mezi chováním učedníků a chováním Ježíše. Můžeme si představit rozrušení, které panovalo na lodi. Najednou se na jezeře strhla mohutná bouře, takže vlny zaplavovaly loď. Ale rozrušení nestačilo k tomu, aby Ježíše probudilo, který spal. Byli to právě učedníci, kteří ve svém zoufalství volali mistra, aby se probudil: Pane, zachraň nás, hyneme. Evangelista využívá tuto dramatickou situaci, aby nám odhalil pravou podstatu Ježíše. Bouře nestratila nic ze své zuřivosti a učedníci byli stále plni rozrušení. Ale Ježíš byl klidný. Jak jsme slyšeli, vstal, přikázal větrům a jezeru a nastalo úplné ticho. Po Ježíšových varovných slovech nastalo ticho, které nemělo jen zaplavit rozbouřené vody, nebe a moře, ale jeho slova měla především uklidnit ustrašená srdce učedníků. Říká: Proč se bojíte, vy malověrní? Církevní učitel svatý Jan Zlatoustý tuto situaci popisuje následujícími slovy. Vzal své učedníky sebou do člunu, aby jim ukázal tyto dvě věci. Nebát se nebezpečí a nenafukovat se pýchou. Strach nám totiž často našeptává, že Bůh ve skutečnosti není tak veliký na to, aby se o nás postaral. A tak ustrašenost není jenom psychologická záležitost, ale je to i záležitost duchovní. Prožitek ohrožení strachu se vlastně stává měřítkem naší víry. Právě okamžiky obav, nejdokonalej zjevují, na kom nebo na čem zakládáme svůj život. Víra není čarovným proutkem, který odstraní naše problémy a obavy, ale dává nám možnost porozumět. Porozumět situaci, ve které jsme, a zbavuje nás strachu. Ku příkladu ve francouzštině výraz pro věřit je stejný jako výraz pro myslet. A právě tak bychom měli věřit nejen v Boha, ale i Bohu.

0: S důvěrou nyní prosme dobrého Boha.
1: Bože, drž nad svým lidem svou mocnou pravici, aby byl vysvobozen ode všeho zla, nenavisti a hříchu.
2: Prosíme, vyslyš nás.
1: Našim představeným a všem, kdo nám vládnou, dej moudrost, ať poznávají, co je dobré.
2: Prosíme, vyslyš nás.
1: Veď myšlenky a činy lidí k spravedlnosti a míru.
2: Prosíme, vyslyš nás.
1: Podepři slabé a potěš malomyslné.
2: Prosíme, vyslyš nás.
1: Odpusť hříšníkům provinění a očisti jejich srdce.
2: Prosíme, vyslyš nás.
1: Dej svornost a pokoj všem obyvatelům naší vlasti.
2: Prosíme, vyslyš nás.
1: Děkujeme za kněze a biskupy, kteří v těchto dnech slaví svá výročí. Dej jim dar Ducha Svatého pro jejich službu.
2: Prosíme, vyslyš nás.
0: Neboť ty jediný Bože, můžeš toto všechno, ty můžeš učinit mnohem víc, proto tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: A ti přijme ke své slávě a stál se světa.
0: Bože, přijmi naši společnou účast na Kristově oběti a vyslyš naše prosby za mne tvého nehodného služebníka, kterého si ustanovil, aby v plnosti kněžského úřadu sloužil tvému lidu. Naplnil apoštolskou horlivostí a dej mu všechny potřebné milosti a dary, aby pod jeho vedením tvůj lid rostl ve víře a lásce. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vzhůru srdce.
1: Máme u Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti Bože vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili za to, že se na svých mučednících zjevil svou moc. Oni následovali tvého syna až na smrt a vírou v něho spečetili krví. A jejich oběť je nám svědectvím, že lidskou slavost proměňuješ v sílu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho anděle chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

0: Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé zkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý.
2: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, zde přítomným biskupem Pavlem, emeritním biskupem Vojtěchem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.
3: Amen.
0: Pán Ježíš řekl, proste a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k našemu nebeskému Otci.
1: Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
3: Amen.
0: Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi.
3: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hřích světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužíš si, abys ke mně přišel, ale řekni slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si od mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen.

0: Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej ať slavení památky smrti a vzkříšení tvého syna rozmnožuje ve mně tvém nehodném služebníku dary tvé milosti, abych plnil povinnosti biskupa tak, jak ty si přeješ, a za svou věrnou službu dosáhl věčné odměny skrze Krista našeho Pána.
1: Amen. Když otče Pavle, ty včera oslavil 10 let biskupské služby a mnozí tvoji kolegové třeba 50 let kněžské služby, například náš emeritní biskup Vojtěch. Tak ti chceme za tu službu poděkovat, popřát ti hodně humoru, který stále máš, a abys byl dobrým přitahovačem dalších svatých, jako se to podařilo u Jana Buly a Václava Drboli, tak čekáme, že budou další přírůstky. A mohl bys to být i ty.
0: Milí přátelé, na závěr otevřeme svá srdce pro Boží požehnání. Pán s vámi.
2: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
2: Bohu díky.
1: A zaspíváme na poděkování papežskou hymnu 931.

0: Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
1: Také dnes se v hudebním zastavení zaměříme na dílo Johanna Sebastiana Bacha. Na úvod zazní kantáta Wer nur den lieben Gott lässt walten, tedy v překladu Kdo nechá jednat milého Boha. Soprán zaspívá Arlène Auger, alt Anna Murray, tenor Adalbert Kraus a Bach Walter Heldwein. Bach kolegium Stuttgart diriguje Helmut Rilling.

Slyšeli jsme kantátu Kdo nechá jednat milého Boha od Johanna Sebastiana Bacha. Solový part obstarala Arlen Ože, altový Anna Muraj, tenorový Adalbert Kraus a basový part potom Walter Heldwein. Bach Collegium Stuttgart vedl Helmut Rilling. Pokračujeme dalším bachovým dílem, tentokrát fugou. K varhanům usedne Martin Matiska.

0: Skončila fuga Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany zahrál Martin Matiska.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
2: Tato kočka poslouchá Proglas.

Je to tu, milé děti, začíná 7 hodin a to znamená, že s ní začíná večerní zíváček. Tak se pohodlně usaďte nebo si lehněte a za chvíli se zaposloucháme do pěkné pohádky.

Závist je špatný rádce a neměli bychom se dívat po druhých, co mají lepšího než my. Je dobré být spokojený, jinak dopadneme jako tři papoušci z dnešní pohádky.

0: O papouštím peří. Od pradávných dob žijí v amazonských pralesích velká hejna papoušků. Ti se prohánějí vysoko v korunách mohutných pralesních stromů. V těch dávných dobách, kdy ještě na zemi nežili lidé, byli papoušci jenom jednobarevní. Někteří byli blankitně modří, jiní karmínově červení, další smaragdově zelení nebo citrónově žlutí, jiní zase sladce růžový či vznešeně purpurový. A v těch dávných dobách se v amazonské džungli odehrál náš příběh. U malého vodopádu na přítoku Amazonky žili tři papoušci. Alonzo, jehož peří bylo zářivě červené, Bernardo, jehož šat byl azurově modrý, a Richardo s krásně žlutým peřím. Alonzo, Bernardo i Richardo byli kamarádi. Každý den spolu od časného rána, kdy sluneční paprsky prozářily šero pralesní zeleně, dováděli, poletovali ve větvích, švitořili a předháněli se v krkolomných kouscích. Jednoho rána se stalo, že se Richardo, nejmenší z papouštích kamarádů, zamotal při letmém saltu do trnité větve jakési podivné rostliny. Chvíli se snažil opatrně vyprostit sám, ale ať se namáhal, jak se namáhal, nemohl se z větví vymotat. A tak volal svoje kamarády. Alonzo, Bernardo, kamarádi, já tady uvízl, pomoc! Bernardo a Alonzo hned přiletěli a koukají, jak se jejich kamarád zašmodrchal do trnité větvičky. Kamaráde, vydrž a netrhej sebou, říká nejstarší z papoušků Alonzo. Hned ti pomůžeme. Alonzo a Bernardo vzali Richarda za křidélka a táhnou. Raz, dva a tři a škup a Richardo byl volný. Jen k zemi se snášelo pár vytržených, jasně žlutých peříček. Veselá hra kamarádů mohla pokračovat dál, až do samého večera. Druhý den ráno si vytržených žlutých peříček všimli oba starší papoušci. První k ním přilétl Bernardo. Chvilku je okukoval a pak si začal zdobit svůj azurově modrý šat. Po jednom žlutém peříčku si dal na křidélka a do ocásku si zastrčil peříčka hned tři. Bernardo se prohlížel v hladině potůčku jako v zrcadle. Opravdu mu to slušelo a také se naparoval jako páv. Tu k němu přisedl na pralesní zem starší Alonzo. Jeho peří bylo překrásně červené, zářilo nevídaným jasem, až oči přecházely. Přesto si myslel, že se žlutou barvou bude ještě krásnější. Byl přesvědčen, že všechna peříčka patří jemu, protože je s papouškou nejstarší a největší. A tak povídá. Bernardo, dej mi ta žlutá peříčka, ať si můžu ozdobit svoje křidelka a ocásek. A Bernardo odvětil, peříčka jsem našel já a tak jsou moje. A tak se spolu Bernardo a Alonzo dohadují o peříčka, až k ním přilétne na zem i Richardo. Říká, kamarádi, podívejte na barvu peříček, je stejná, jako je můj ptačí šat. Ta peříčka patří mně. Všichni tři papoušci se pustili za velkého křiku do pranice. Peříčka lítala na všechny strany, nejen ta Richardova žlutá, ale i azurově modrá Bernardova a zářivě červená Alonzova. Po chvíli byla zem posetá peříčky všech barev. Když kamarádi konečně přestali s pranicí a hádkou, koukali na tu barevnou spoušť všude kolem na zemi. Začali se nanovo handrkovat a přitom sbírali barevná peříčka a zdobili si s nimi svůj potrhaný šat. Od těch dob mají papoušci peří z mnoha různých barev. A také se od těch dob od rána do večera v pralese překřikují v hádkách.
1: O třech papoušcích mám z knížky Jak slon k chobotu přišel, četla Magda Hauserová. Zítřejší vyprávění bude o tygrovi. A nyní se pojďme pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bože, Otče, prosím tě o odpuštění toho, co v dnešním dni nebylo správné. A děkuji za to, co jsi do něj vložil a čemu jsem si všiml. Díky za to, že jsi se mnou, i když o tom někdy ani nevím. Amen. A toto je z dnešního zíváčku skoro všechno. Ale ještě ne úplně. Pustíme si ještě dvě písničky. První se jmenuje U nás v Evropě a druhá Námořnická. Tak dobrou noc a ať vás blešky štípou celou noc. Posílám písničky do postýlky.

0: Thanks for this.
1: That was the time to change.

0: Čtvrté album skupiny Něco něco s názvem Majonéza přináší 8 krátkých a energických skladeb, v nichž se kapela posouvá k přímočařejším textům i otevřenějším tématům vztahů, tělesnosti a vzteku. Nahrávka sází na hlučnější, chytlavější a koncertně úderný zvuk, který propojuje nadsázku, humor a silnou pódiovou energii. Rozhovor s kapelou připravila Anna Janošková. Hezký poslech.
1: Já se teď v Praze potkávám se členy kapely Něco něco, se dvěma členy, ale možná už jsou teď tři, to by možná poví oni sami. A sice s Alžbětou Tkáč Trosinovou a s Tomášem Tkáčem. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak jak je to teda teď s kapelou Něco něco? Jste trio nebo jste pořád duo?
3: Jsme trio. Přivzali jsme Vaška Švestku, který s náma už dlouho hrál jako bubeník, plnohodnotně do kapely s touhle deskou. Pracovali jsme na tom prostě společně a od začátku byl Vašek součástí toho kreativního procesu.
1: Možná si teda pojďme říct, že vy jste vydali teda čtvrtou desku, to se jmenuje Majonéza, a já to možná uvedu rovnou citací Alžběty, která řekla, že majonéza je legrační, majonéza je zakázaný potěšení, majonézu nejde brát moc vážně, majonéza je moje nejoblíbenější jídlo. Tak vypovídá tahle citace o té desce, o čem ta deska je, co to je za desku?
2: Já myslím, že tahle citace tu desku popisuje docela dobře, protože ta deska je taková krátká, svižná, rychlá, nebere se moc vážně, mluví o tématech, o kterých jsme nikdy nemluvili a který mají blíž spíš ke slovu majonéza, než ke slovu třeba obrysy, což je song z naší předchozí desky. Věnujeme se na té desce tématům, které jsme předtím nikdy neřešili. Jsou to přízemní témata, nejsou to vyloženě pozitivní témata, nutně vždycky v jedné písničce třeba řeším svoje negativní vlastnosti, v další písničce mluvím o tom, co mám ráda, nebo se třeba trošku smějeme nějakým věcem, nějakým lidem a občas i jako docela často vlastně tam ty songy jsou i o tom, co nás třeba štve, což jsou obecně věci a přístupy, které jsme někdy v naší hudbě, v našich songách neřešili.
1: Jak to, že se to takhle stalo? Vlastně i pro posluchače si myslím, že to je prostě něco úplně nového, nebo i pro mě je to úplně něco nového. Jsem byla zvyklá na to, že tvoříte jakoby jinak a jako jinak hudebně i textově, tak jak to, že se to takhle stalo? Jak to přišlo?
3: Já myslím, že to je nějaký přirozený proces, že jsme se chtěli nějakým způsobem prostě vyvíjet a zkusit prostě něco jiného, něco nového. Mě to na hudbě vždycky vlastně bavilo prostě pořád zkoušet nové věci a většinou, když jako dodělám tu nějakou jednu věc a ona jako vyjde, tak já už jsem takovej, že už mi to přijde hrozně starý a už bych chtěl zkoušet zase něco nového. A ty změny byly často takový jako decentní, že ten vývoj byl takový jako postupný za ty roky a teď jsme si řekli, že by bylo fajn udělat nějaký jako větší řez prostě a fakt zkusit úplně něco prostě jiného a myslím, že jsme se v tom jako doznašli a byla to hrozná prostě zábava a vlastně jsme se jako pořád hlídali navzájem, jestli ta změna je dostatečně jako silná, jestli to není tak jako na půl cesty, to jsme si hodně zakázali, aby ty věci byly jako na půl cesty, aby to prostě buď bylo jako úplně ono, nebo to tam radši nebylo.
2: No, já myslím, že taky se na té desce vlastně, na té jinakosti, na tom vývoji té kapely hodně podepsalo to, že nás hrozně baví hrát živý koncerty a rádi na těch koncertech divočíme a řádíme na pódiu a potřebovali jsme repertoár k tomu, aby jsme mohli si ty koncerty fakt naživo užít. A myslím si, že i dalším z prvků, který se na tom výsledném zvuku té desky, na tom vývoji trochu propsali, je jednak to, že my se měníme a je to pro nás důležité se neustále rozvíjet, ale zároveň si myslím, že část toho má na svědomí i Vašek, který vlastně přinesl takovou novou svěží mladistvu. On je docela mladší než my, je to super energii a to se taky na tom propsalo. Ale jako to zadání, že ta deska má být divoká, že má být energická, to jsme měli od začátku, to jsme věděli.

0: cítím teď.
1: Jaké ta deska zachycuje období, jako v kapeli něco, co to je za období, co se třeba stalo nového, nebo co se nestalo a tak?
2: My jsme minulý rok v únoru s Vaškem poprvé spolupracovali na jedné skladbě, kterou jsme tehdy vydali, byla to skladba Do tmy. A tam se nám ta spolupráce dost osvědčila, ale Vašek vlastně byl přizvaný na takových jako posledních 20-30 prostě procent toho procesu. A pak jsme měli docela hezký jaro se spoustou koncertů, prostě měli jsme hezký tour a cítil jsem, že k sobě máme jakoby blízko a že máme jako dobrou energii společně a řekl jsem si, že by bylo dobré to vlastně jako zachytit a udělat disku, která by to nějakým způsobem třeba jako reflektovala a zároveň jsem právě jako cítil, že tam je vlastně nějaký jako kreativní pnutí, který je ještě jakoby nevyužitý a chtěl jsem ho prostě využít, přesně jsme měli jako nakousit, nebo udělali jsme ty spolupráce, prostě předtím trochu jsme to jako nakousli, tu spolupráci a já jsem vlastně chtěl, byl jsem za to, aby prostě Vašek na tom spolupracoval jakoby od začátku, no.
1: A zároveň si myslím, že se na té desce dost propsalo vlastně nějaký společenský a ekonomický podnebí v Česku, na Slovensku, po celém světě a vlastně řešíme tam i věci hodně, co nás jako štvou a myslím, že kdyby nevznikala ta deska právě v roce 2025, tak by asi taky zněla jinak.
3: Chci zeptat, jestli to vnímáte jako nekonvenční desku?
1: Já si myslím, že na naše poměry a na naši tvorbu to je vlastně nekonvenční deska, ale když říkám naše, tak myslím tu kapelu, jako samotnou tu její existenci. Myslím si, že na poměry konkrétně mě, Tomáše a Vaška to není nekonvenční deska ani trochu. Je to naopak prostě deska, která odráží to, kdo jsme my a jak my se chováme a jak se na věci koukáme.
2: Je mi to asi trochu silný slovo, no. Jako říct, jakože v rámci jako naší tvorby je to třeba nějaký jako úkrok, ale říct, že to je jako nekonvenční, možná přijde až moc. Jako...

0: když bychom se podívali v dobu toho tvoření jako do vaší zkušebny nebo do toho nahrávacího studia, tak co bychom tam viděli? Jak to
1: Viděli bychom tam nás tři, pravděpodobně se spoustou kafe a nějaký sladký. Ale jinak vlastně asi velmi, je to takový velmi suchý, no. Prostě dva lidi sedí na gauči, jeden většinou u počítače, který to nějakým způsobem tu chvíli prostě řídí. A bavíme se prostě o tom, jako jak co udělat a zkoušíme různý prostě nápady. My jsme to točili v Golden Hive, kde jsem natáčel jsem tu disku celou já, což je studio v Praze tady. A jakoby v té živé místnosti byly prostě nazvučený bicí a další nástroje, aby to bylo prostě pořád jako připravený, dalo se na to hrát. A my jsme většinou prostě seděli v režii a bavili jsme se o těch nápadech a pak se vždycky šlo rychle vedle, kousek se prostě nahrál, poslechli jsme si to a řekli jsme si, jestli to funguje, nefunguje, nebo co s tím prostě dál. No. A pak jsme měli prostě každý na klíně jako noťas a dávali jsme dohromady texty a takhle to tam vypadalo.
0: A jako energii bychom viděli. To je takovou čistě pracovní, jako.
2: Většinou na začátku, v první polovině dne, to byla taková hodně soustředěná, fokusovaná, koncentrovaná energie a v druhý půlce dne už to bylo takový trošku víc uvolněný a občas jsme se tam octli až třeba do půlnoci skoro a to už to pak bylo hodně už. Hodně, hodně uvolněný.
0: My rozhovor nahráváme vlastně v polovině května, tak v jaké fázi představování toho alba teďka jste?
1: No, na chci se těšíme hrozně moc. Budeme 9. června v Brně v kabinetu Muse a potom 16. června v Meat Factory, což bude náš největší samostatný koncert, který jsme kdy měli, takže těšíme se na to hodně. Plánujeme nějaký stage design a nějaký překvapka, takže velký těšení, velký očekávání od nás navzájem.
0: A jakoby plánujete právě i to živý hraní, jakože potom v průběhu toho roku právě, jestli chcete něco víc říct k tomu stage designu nebo k tomu, jak to vlastně plánujete jako hrát, jestli tam je třeba něco, na co se můžou posluchači těšit, nebo jestli to je překvapení.
2: No, já myslím, že nutně žádný překvapení tam ani tak není, ale spíš ten repertoár se s tou novou deskou tak hrozně promění, že ty koncerty přirozeně budou mít úplně jinou energii, než měli doteď, takže jestli měl někdo rád literický takový jako písničkářský něco, tak se může těšit, že objeví novou stránku naší kapely.

0: Když se podíváme na ty témata, už jsme o tom trochu jakoby mluvili, ale myslím si, že každá ta písnička má jako svoje specifické téma, tak jak to třeba v té kapele řešíte, případně kdo to přináší a jak se o tom bavíte, o těch tématech?
1: No většinu, myslím si, že většinu témat na tu desku jsem přinesl já, že to byly nějaké prostě věci, které mi přišlo, že by bylo fajn o nich jako napsat song, že to je nějakým způsobem jako, jsou to jako nějaké nosné témata, nebo jsem se třeba koukal, jak o tom píšou jako jiný lidi a hodně se mi to líbilo a chtěl jsem to vlastně zpracovat nějak jako v naší kapele, protože si vlastně myslím, že těch témat není tak nějak jako na světě neomezený množství a jde jenom vlastně o to jakoby zpracování toho materiálu prostě, takže spoustu těch témat jsem přinesl jako já a nebo některý jsme vymysleli asi na místě, ale prostě myslím, že to bylo většinou prostě takhle, že bylo taky jako naplňování, jako zadání prostě, no.
0: Potom to ale vlastně zpívá Bětka, tak jak to vlastně jakoby třeba spolu probíráte, nebo jak to prostě řešíte?
2: No, Tomáš většinou přinesl námět a já jsem vlastně, vždycky to probíhalo, takže jsme si ten námět odsouhlasili poměrně nadšeně všichni tři, že to nebylo, že by nám Tomáš spal nějaký svoje nápady, ale byl ten iniciátor, což je vždycky super. Když chceš napsat song, tak podle mě musíš vědět, o čem ten song má být a musíš i mít představu, jak má znít, jestli to má být pomalá balada anebo nějaký kytarový nářez. A tohle to vlastně vždycky Tomáš nebo často přinesl a pak jsme vlastně na tom seděli společně a jako občas prostě nebo tahle deska je dost specifická tím, že jsem se na těch textech nepodílela z těch jako z většiny já, jako to bylo doteď, ale byla to fakt taková docela víceméně jako rovnoměrně rozložená spolupráce a jsou songy, které jsem napsala skoro celý já, ale vždycky tam měli nějaký zásah kluci, vždycky přišli a nějakým způsobem to zeditovali a stačilo občas, aby vyměnili jenom pár slov a najednou ten text celý mnohem víc zapadal do konceptu té desky a bylo to vlastně strašně super, že jsme to dělali společně, že jsme se do toho pouštěli a díky tomu víc očí, víc vidí a vlastně se pohlídalo, aby ta deska byla kompaktní a držela pohromadě. A pak tam byly songy, které jsme vymysleli úplně společně a seděli jsme fakt všichni tři a od začátku jsme to dávali dohromady a možná to bude pro někoho překvapení, ale takhle vznikl třeba právě song Se zasek, který je sice totálně jako z ženský perspektivy psaný, ale to téma je důležitý úplně stejně pro mě jako pro moje spoluhráče v kapele. A vlastně s tím námětem přišel Tomáš a ten refrén, kde se zpívá konkrétně Se zasek, tak ten třeba vymyslel Vašek. A je to právě strašně skvělý, že jsme se v tom takhle našli a že vlastně nějakým způsobem si uvědomuju, jaký mám vlastně štěstí, že hraju v kapele s klukama, který přináší náměty, které jsou pro mě důležitý a pomáhají je zpracovat tak, abych já se v tom cítila dobře a tak, aby to vlastně bylo chytlavý a aby to lidi bavilo, což je fakt super.
1: Jako pro mě osobně je třeba ta představa toho, že v té kapele je ten jako jeden frontman nebo frontwoman, který vlastně píše vždycky jenom za sebe, skrze sebe, jako je to pro mě hrozně překonaný, jakože neříkám, že to nikomu jinému jako nemůže fungovat, nebo že to není jako legitimní přístup, to vůbec ne, ale jako mě to vlastně moc nebaví a přijde mi to hrozně jakoby omezující, jakoby mi vlastně přijde, že ta kreativa je prostě jenom jako jedna a i kluk může napsat vlastně song o PMS, jako jasně, že ho možná nenapíše jakoby slovo od slova, ale prostě, jak říkám, no, ta kreativa je prostě jenom jako jedna a přijde mi to vlastně hrozné, škoda to jako brzdit, aby takový, jakoby ty to musíš jako napsat a my tě teď vlastně jako necháme, jo, jakože myslím, že ta fakt jako zábava ty jako tvorby je v tom, že čím víc lidí, čím víc lidí to dělá, ale prostě čím víc lidí se tam jakoby pustí dovnitř vlastně, tak můžou vznikat prostě nápady, které by vůbec nikoho nenapadly a upřímně mám jako pocit, to je vlastně fakt, ale jakoby ve světě nějakého řekněme světového producentství nebo songwritingu je to vlastně úplně normální, že na songích se prostě podílejí vlastně jako několik lidí, několik songwriterů prostě a to je vlastně přístup, který jsem do toho chtěl jako přinést vlastně záměrně s tou deskou, jakože my jsme to vždycky psali s Bětkou, Bětka vždycky napsala víc toho textu, já jsem to tak jako trochu editoval a teď to bylo, jako za mě to bylo takový prostě všechno jakoby možný. Pojďme se o tom prostě bavit, pojďme jakoby si říkat, jaký prostě nápady k tomu tématu prostě máme a pojďme to prostě vyškrtat. A přišlo mi fakt jako skvělý, jak se nikdo jako nesekal na nějakých jako svých jako nápadech, jenom protože byly jako jeho. Že v momentě, kdy vlastně se něco řeklo, nebo někdo něco řekl, bylo vidět, že to jako nerezonuje v té místnosti, tak jsme to vlastně jako měli prostě pustit, což jako je za mě úplně skvělý prostě, že nikdo se jako nebyl za ten jako jeho nápad, protože je to můj nápad, nebo jo, jakože třeba ten se zase přesně vymyslel jsem to já, ale když jsem třeba neměl nic dobrýho, čím to jako naplnit, nebo jsem něco nadhodil, nebyla tam žádná reakce, tak já prostě vím, že to jako není zajímavý a jde se prostě dál. Já fakt jako hrozně věřím v to, že jakoby ta výsledná entita je fakt jako mnohem víc, než jenom jako součet těch jednotlivých částí, takže všechno pro song.

0: No a tak teď mě zajímá, jak vznikla písnička Mám ráda, protože tam mi přijde, že ta je jakoby hodně z nějaké jakoby perspektivy, teda Bětky, ale možná právě, že vůbec není.
1: Hele, tak to jsem taky přinesl já, úplně prostě, nice. Tím jsem si úplně jistý, prostě 100% prostě, hele, bylo to přesně jakoby, pojďme udělat jako song tohodle jako typu a upřímně to už mám vyzkoušeno z našich předchozích písniček a desek a tak. Čím jakoby, jak to říct, jakoby prostší to je, tak nebo je to takový hodně jako říkaný, tak tím je to prostě těžší. Jakože ty vlastně velký slova nebo větší slova a třeba obrysy nebo signály, to bylo něco, co Bětka úplně prostě bum, to z ní úplně prostě vypadlo a hrozně to jako šlapalo z začátku. Ale tady tohle jsme psali úplně nesmyslně dlouho, jsme se k tomu fakt vraceli v tom studiu jakoby během 3 týdnů a pak jsme to ještě dopisovali, já jsem s Bětkou úplně naprosto na poslední chvíli. A to bylo prostě taky zarání prostě ode mě a v podstatě jsme jako hledali tu cestu, jako aby ty věci měly nějaký švih, aby byly jako vtipný, co tam je, ale aby to jako nebylo zas jako jenom přiblblý a jenom prostě výjmenování nějakých věcí. A taky jsme tam extrémně třeba řešili, aby to rytmicky hrozně prostě šlapalo, jako to, jak ten vokál je vlastně jakoby mluvený a viděl jsem, že myslím, že jsem to vymyslel já, když nebo to možná vymyslela Bětka, teď se nejsem úplně stejný, byly podpadky, polobotky prostě, ta byla Bětka, tak jsem věděl, že to je prostě úplně jako ono, že jo, tam prostě ty doby jsou přesně tam, kde to jakoby má být a hodně jsme jakoby řešili tu rytmizaci prostě toho textu prostě, no. A tohle jsme přesně zrovna všichni tři prostě měli otevřený dokument a jenom jsme prostě psali, co všechno se tam prostě může jakoby, co všechno se tam může dát a vlastně jsme napsali úplně neuvěřitelné množství balastu prostě, že už zpětně v té písnice jakoby 60 slov, všechny jsou hrozně jednoduchý, všechny dávají smysl, ale jako fakt jsme sepsali úplně stránky jako nesmyslů a přesně takových jako hele, už je to takový jenom takový přihlouplý, už to není to moc dobrý vlastně prostě a jsme psali fakt strašně dlouho jako no.
0: No, tak tím pádem mě teďka ještě zajímá, jakoby už jste o tom trochu mluvili, ale jak změnil, protože možná to není důležitý, ale možná to důležitý je, že jste jakože partneři i v osobním životě, tak jakou dynamiku do toho potom teda přináší ten Vašek, nebo jestli vůbec jako se to nějak nemění prostě.
2: Určitě se to mění hodně a Vašek prostě přináší svoje super nápady a zároveň jako dodá trošku, myslím si, že tu spolupráci v něčem jako posouvá a občas ji posouvá dopředu, občas ji posouvá do strany a je potřeba se pak zase vrátit, nějak se jakoby vycentrovat, ale myslím si, že zrovna, pokud se bavíme o tom, jestli věc píšou 2 lidi nebo 3 lidi, tak zrovna tady platí, že 3 lidi jsou jako lepší než ty 2 lidi. No. A myslím si, že zároveň je jako super, že my dva s Tomášem jsme pár a že se známe, protože vlastně dokážeme se na druhýho nacítit, myslím, ještě trochu na jiný úrovni, než jenom jako spoluhráči v kapele a když je jeden z nás unavený, nebo toho má dost, nebo přesně já jsem třeba měla občas tendence se trošku seknout, že jsem tomu nápadu vlastně nevěřila a vůbec jsem nevěděla, jak bych jako se do něj mohla zapojit, tak jsem prostě dala klukům prostor, nechala jsem je to vysedět a pak se jako začal ten nápad vyloupávat a já jsem najednou viděla, jak jako strašně skvělá věc to je a hrozně mě to zase chytlo, vrátila jsem se do toho a přesně jako nebylo z jejich strany žádný judgeování ani výčitky, prostě jsme si jako dávali prostor a myslím si, že v tom má jako určitě vliv i to, že jsme partneři.
1: Mně přijdou, že 3 lidi jsou jako lepší než 2, protože když jakoby je tam dynamika 2 lidí, tak je to vlastně hrozně často může být jako 1 proti 1 a vlastně nikdo se jakoby nedohodne a není tam ta jako ta třetí jako nějakým způsobem trošku jako nezávislá strana a já zároveň jsem se tím nápadem třeba jakoby nejsem úplně jistý, ale nevím, proč ještě jako nefunguje. Bětka třeba na ten nápad rovnou řekne jakoby, že ne, ale třeba to neumí vlastně vysvětlit. A já jsem takový, a teď úplně nevím, jak to je, protože mám pocit, že možná v něm něco v tom nápadu je, ale teď nejsem si tím jistý a ten třetí člověk za mě fakt jako většinou slouží. A to nemusí být nutně Vašek, jakože to se může vlastně otáčet, jako jo.

0: Když jsme u těch zapojených lidí, tak co potom v té produkční části? Vy jste si to fakt do velké míry dělali sami, ale určitě tam někdo další zapojený byl. Tak jaké jsou tam třeba spolupráce nebo tak, jaké byste chtěli zmínit?
1: Hele, my jsme si to dělali v podstatě celý sami.
2: Možná,
1: což znamená to, že desku jsem celou nahrával já, nebo respektive mi asistoval Vašek, když jsme se nějak prostě střídali, a produkoval jsem to já, to znamená, měl jsem nad všem nějaký jako poslední slovo, potom, když jsme vlastně nahráli jako základy a ty kostry těch písniček byly nahrané, tak já jsem tam pak ještě dodělával další stopy, další nástroje a byl jsem nějaký jako finální jako arbitr toho vlastně, jako co to jakoby je, co tam má být prostě, takže ta produkce šla jakoby celá za mnou. S tím, že předtím jsme to nějakým způsobem teda jako spolu produkovali v tom studiu, bavili jsme se o tom songwritingu a tak. No a potom mix, což je finální jakoby částí, nebo předfinální částí jako postprodukce, prostě dělal americký inženýr švýcarského původu Ben Etter, kterým jsme to posílali do Ameriky. Takže ten dělal ten prostě mix těch finálních stop a dělal i mastering.
0: A nepřemýšleli jste nad tím, že byste do té produkční části přizvali někoho dalšího? Jenom by to bylo jasně daný, ne? Prostě si to produkujeme sami?
1: Ono vlastně, jakoby ten další člověk byl dost ten Vašek. Jo, jakože on se k ní... On se těžko... Nejde vždycky úplně 100% jako odlišit vlastně, co je songwriting a co je jako produkce. Jo, jakože vám se to vlastně dělo nějakým způsobem trošku jako zároveň, že jsme vlastně jako psali ten song jako takovej, což jsou nějaký akordy, melody, harmonie, to je jakoby čistý songwriting, ale zároveň už o toho člověk přemýšlí ne tou vlastně produkcí, jako jestli to má hrát tenhle nástroj nebo tenhle nástroj, a nedá se to jako úplně 100% oddělit. A vlastně už ten jako Vašek byl ten jako člověk, který tam byl nově prostě, takže to teď jakoby stačilo, já se jako obecně spolupráci jako nebráním, ale vlastně zároveň jsem asi necítil někoho konkrétního, koho bych do toho prostě přizval, takže třeba zase někdy prostě příště.
0: Tak jo, my se už blížíme ke konci, tak mě zajímá vlastně, jestli máte teďka nějaké další třeba plány, kromě těch živých koncertů, nebo prostě, jaké má kapela něco plány?
2: No, určitě si hrozně užíváme tu společnou energii, kterou teďka v kapele máme.

0: Máme hroznou radost té desky, máme velkou radost, že se ta deska poslouchá a myslím si, že nejpozději někdy v září se zase potkáme na nějakém soustředění ve studiu a začneme skládat další věci nebo třeba obrábět nějaký nápady, které se na desku úplně nevešly. A zároveň nás čeká fakt úplně skvělý koncertní léto díky našemu výbornému bookerovi, který tady sedí vedle mě, což je Tomáš. A budeme hrát fakt na parádních festivalech, budeme hrát třeba na Besedě u Big Beatu, budeme hrát třeba na festivalu v Karlových Varech, budeme hrát v Boskovicích. A těch festivalů je fakt hodně moc, najdete když tak na našem webu něco.online. A zároveň no, jako to živý hraní, to už jsme říkali, to je prostě největší radost na tom mít kapelu a na to se těšíme velmi.
1: Tak jo, říká Alžběta Tkáč Trusinová, která byla spolu s Tomášem Tkáčem hosty pořadu Jak se vám líbí na Radiu Proglas. Já moc krát děkuju.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme za rozhovor.
3: Dobrý den. Máte jednu novou zprávu

0: 20 hodin a ProGlas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Policie stále pátrá po pachateli, který odpálil výbušné zařízení v Monaku. Fotbalisté Norska a Pobřeží slonoviny hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. Zítra bude oblačno a zataženo, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče na lehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
3: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
1: Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
4: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
5: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení protiruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku v rybníku v Malesicích u Plzně. Dnes tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Podrobnosti popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
6: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík. Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
7: Norsko a Pobřeží slonoviny hrají na mistrovství světa ve fotbale o postup do osmifinále. Na vítěze čeká zápas s Brazílií. Utkání sleduje Karel Schamberger.
8: Norsko vede díky gólu Nusy po prvním poločase 1-0 nad Pobřežím slonoviny. Druhou půli můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: Do druhého kola Wimbledonu postoupil tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela v 5 setech. Další kolo si zahraje taky tenistka Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. A postoupila i Marie Bousková, která porazila Australanku Gibsonovou 2-1 na sety.
9: Nehoda na D1 za Vyškovem a nehoda také u Frýdku místku na D48. Na dálnici D1 z Přerova do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 218 budou nakládat a odvážet havarované osobní auto. Místo je označené, je to ale za zatáčku a vybočuje se náhle. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně před Přerovem na kilometru 276 zastavilo osobní auto kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, za svodidly stojí posádka bez vest. Na dálnici D48 máme hlášenou nehodu u Frýdku místku ve směru do Českého Těšína. Za sjezdem na Frýdland na 49. kilometru stojí havarované nákladní auto. Je to s opatrností průjezdné plynule. A v Praze pozor, v Sokolovské ulici směrem z Vysočan do centra. U polikliniky Vysočany se střetlo osobní auto s tramvají a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silnější. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet taky na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dobrý horký den, milí přátelé. Zdravíme vás z Proglasu, konkrétně ze studia Benjamin, kde sedí Martin Holík
1: a Milan Tesař. Pěkné léto.
0: A vítáme vás u pořadu Rudl. Tak v Rudlu vždycky nejprve přejeme a děkujeme vám narozeninovým. Tak nejprve vyjmenujeme kamarády Proglasu, takové ty naše pomocníky, kterých máme přes 1000. A to takové, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny v tentokrát v červnu a v červenci, protože další Rudl bude až za 3 týdny.
1: Je to tak, je to tedy to období úplně konec června a první 3 červencové týdny. Tak jsou to Roman Komenský z Nošovic, Petr Matuška z Uherského Ostrohu,
0: Marie Stolínová z Hulína, Jiřina Čítková z Makova,
1: Jan Baldík z Komořán, Josef Mužík z Velkých Karlovic,
0: Jiří Podruh z Nymburka, Marta Šelbická z Královopolských Vážan.
1: Tak speciální pozdrav. Stanislav Tomšíček starší z Desné Ulitomyšle a Ludmila Budařová z Ostrožské Lhoty.
0: Tak vám moc, milí, děkujeme a také blahopřejeme. My budeme rádi, když budeme zase moci vyjíždět zejména do oblastí, které jsou nově pokryté našimi vysílači DAB a vy nám v tom notně pomáháte, anebo na jakýchkoliv výjezdech, kde se snažíme telefonovat a říct, přijďte nám pomoct na ten náš stánek či stan. Teď to bylo na některých místech, ale k tomu se dostaneme. Takže teď tady bude seznam dárců, kterým je 70 let a více, mají narozeniny právě v těchto posledních dnech června a v celém červenci a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Tak je to monsignor Jan Peňáz, Nové Veselí, Ludmila Ajerová, Horní Štěpánov,
0: Marie Pitelová z Vyškova, Jiřina Čítková z Makova, to už jsme četli vlastně, ano.
1: Marie Pokorná z Přibyslavy, Jaroslav Pavel z Lhoty Rapotiny,
0: Vlastimila Vonešová z Českých Budějovic, Marie Hamplová z Velkých Karlovic,
1: Marie Šejnohová z Pardubic, Stanislav Chovanec z Valašských Příkaz,
0: Zdislava Slezáková z Brna, ano, zvláštní pozdravení, Anna Davidová z Příbora,
1: Vlasta Bartošová z Brna, Miluše Mejzlíková z Vladislavy,
0: Věra Saňková z Brna, Helena Číšková z Brna,
1: Jaromír Masař z Provodovic, Jindřich Šimůnek z Liberce,
0: Aneška Kadlečková z Brna, Anna Zahradníková z Rychaltic, Bohuslav Pazderník z Prahy. Tak vám všem moc děkujeme za to, že užíváte Proglas a že jej také podle svých sil podporujete. Je to pro nás vlastně jediný podstatný způsob obživy. Teď jsme také rozeslali, myslím, maily, že teď je to takové, my pláčeme dost často, že? Ale potřebovali bychom se prostě vyboxovat z těch dluhů z minulosti, z těch půjček, které potřebujeme vracet a jinak už jsme ve vyrovnaném stavu. Ono to stěhování, když bylo dvojí za těch 5,5 roku, tak to nás teda velmi oslabilo a neradi bychom se stěhovali brzy zas, ale nevíme.
1: Tak je to opravdu tak, že ano, stěžujeme nebo pláčeme pořád, ale jednak opravdu bez vás bychom nemohli vysílat. Je to i známka toho, že když nás podporujete, tak to má smysl, to, co děláme. A jiná věc je, že navzdory všem těm právě dluhům ze stěhování přichází léto, což je obecně horší období, co se týká právě darů a dárcovství, na rozdíl třeba od toho období předvánočního, kdy jsou lidé obecně štědří, takže proto i ta zvýšená prosba právě teď v začínajícím létě.
0: Ono je to taky tím, že těch požadavků je mnoho, tak třeba člověk samozřejmě pošle 1000 pro Venezuelu tak. A těchto potřeb různých malých a velkých velikých je spousta. Já ještě zvlášť se vrátím k pateru Janu Peňázovi, který vyrazil už, myslím, po 19. na pouť, kde chtějí na slavnost svatých Cyril a Metoděje přijít na Velehrad. Takže budeme každý den při polední modlitbě zdravit právě tam, kam poutníci dorazili. Mohou se připojovat a odpojovat podle své potřeby a je to krásný letitý zvyk. Takže těšte se, v polední modlitbě budete moci sledovat tu trasu.
1: Tak a jak tomu putování za svatými Cyrilem a Metodějem ještě zase úplně z jiného soudku? Loni o prázdninách jsme vysílali takový mimořádný cyklus o Cyrilometodějské stezce, o místech, která vlastně na té stezce leží a která se nějak vážou právě k našim duchovním dějinám. V letošním roce to sice není, ale autoři a vlastně lidé, kteří se o Cyrilometodějskou stezku starají, tak už nám přislíbili, že zase příští rok, tedy 2027, by měly vzniknout nové díly tady těch drobných cestopisných, místopisných pořadů a to znamená, že zase příští rok budeme tyto věci vysílat.
0: Vždycky rád vzpomínám, když jedu do naší polorodné Olešnice, že jedeme přes Cerhov a staroslověnsky se právě Konstantinu Cyrilovi říkalo Crha a potom také Metodiovi se říkalo Strachota, čili Strachotín a tak dále, tak to jsou jména právě po nich, takže je velmi pravděpodobné, že v těch místech také oni působili. Tak a v poledne, to už bude po vysílání tady toho Rudlu v premiéře, tak dneska je slavna svatých Petra a Pavla, tak se pomodlíme také za prezidenta Petra Pavla a za všechny politiky dobré vůle, kteří berou svoji roli jako službu. Tak, já jsem, Milane, to jsem řekl, už naznačil, že jsme přidali nové vysílače jeden Mladé Boleslavi, ten pokrývá asi 110 tisíc obyvatel a teďka v pátek oficiálně je to vysílač nad Boskovicemi, je ten vrch, se jmenuje Habří a k mému úžasu teda výborně pokrývá právě tu silnici 43 Brno-Svitavy a široké okolí. To okolí jsme zatím nezměřili, mapku máme. Už se můžete, myslím, podívat i na náš web, jaký to tam má dosah. Tam je velice složitý geologický profil, takže chvilkama to je, chvilkama to není, když je to ta závětrná či návětrná strana. Ale v podstatě, když jsem jel až do Jablonného nad Orlicí a ještě výš, tak ani jednou ten signál pro glasu nevypadl. Takže ono to hodně doplnilo vysílač Brno, a potom vysílač Suchý vrch a ještě kousek Hradec Králové stěžery. Takže je to jako velmi potěšitelné pro nás. Teď se ty vysílači spouštějí o něco později, protože ti, co je stavěli, tak vlastně se vydali z velkých peněz a teď trošku čekají, až se jim to vrátí zpátky. A protože podmínky dané Českým telekomunikačním úřadem splnili, tak vlastně je teďka jako, že nic nenutí. Takže bychom potřebovali, aby přibyla další rádia. Dokonce mi psal jeden posluchač, že to ještě nějak hrálo, teď už to nehraje, tak chtěl bych říci, že začínají ty horké letní dny, kdy se mění ionosféra, to je každé léto a je to vlastně fyzikální vlastnost atmosféry a je to tak, že někdy třeba blízký vysílač neslyšíte a vzdálený, dostali jsme mail třeba z Norska, kde tam nahráli kousek úryvek a byl to skutečně pro glas, takže to bylo třeba přes 1500 kilometrů a tam to slyšet bylo. A ono se to v řádu hodin, se to potom mění, mění se to po západu slunce a tak různě. Týká se to samozřejmě velmi krátkých vln, čím kratší, tím více jich to týká, když to tak zjednoduším. A právě to digitální šíření DAB+ má dvojnásobnou frekvenci oproti tomu středu toho VKVFM vysílání. Takže může se stát, že to prostě někdy několik hodin, někdy dokonce několik dnů bude takhle horší. Takže my pro tu příležitost doporučujeme prostě vydržet, obejít se bez proglasu, podívat se taky na jiné stanice, protože jim se to bude dít velmi podobně. No a potom možností je teda koupit si troj systémový přijímač s internetem. Jo. Takže když se lidé ptají, co to je to Wi-Fi, tak je to vlastně radiopřijímač, který vypadá úplně jako ten nejobyčejnější, jaký máte doma, třeba ještě dlouhé vlny, velmi krátké krátké vlny tam potom přibyly a dneska tam přibyl ten DAB, tak může ještě přibýt internetové rádio, protože tam není kostička na kablík, tak je to tou Wi-Fi. Takže když mají vaši mladí třeba dole nebo nahoře Wi-Fi, tak vy se tam připojíte a ta spotřeba těch dat je naprosto zanedbatelná při tom audiu, na rozdíl od videa. Takže krásně můžete potom přijímat a nosit si to a přenášet, protože to má akumulátory a má to dobrý dosah a máte už vlastně navždycky pokoj.
1: Když já se ještě vrátím k tomu dobrému pokrytí té silnice, jak si říkal, Martine, takže to je vlastně dobrá zpráva pro motoristy s malýma.
0: Ano, s malýma, ano, zejména. No, možná, že pozveme na zítřejší mši svatou, která bude svého druhu jedinečná, jednak tím, že o prázdninách mše svaté z kaple Proglasu nepřenášíme, protože je obtížné v těchto dobách sehnat, když tedy kněze, dobře, tak nějaká dovolená, ministrant, varhaník, lektoři, návštěvníci, toto všechno, takže potom přepínáme a bereme to od svatého Augustina a právě tady toho 30. tady ještě bude 5. úterý v měsíci biskup Pavel Konzbul a my mu zároveň popřejeme, protože den předtím oslaví 10 let své biskupské služby. Takže to je takové krásné výročí, mimochodem 2 dny před ním oslavil 50 let kněžské služby biskup Vojtěch Cikrle. Máme je rádi a přejeme jim všechno dobré. Takže můžete přijít kdokoliv chcete, je tady volný vstup Pelikova 2C ze Schillingráku, jste tady za 3 minuty.
1: Tak to je tedy úterý 30. června. Kdo chcete, můžete přijít i dnes, to je v pondělí 29. června v 19.15 koncert ze studia v pořadu Jak se vám líbí. Je poslední asi na 3 týdny, další bude až koncem července. Bude u nás hrát kapela, nebo momentálně je to duo Nebe z tebe. Já jsem o nich už mluvil. Mluvil jsem o nich v souvislosti s tím, že postoupili do finále festivalu Porta. 60. ročník Porty proběhl teď o víkendu a Nebe z tebe vyhráli autorskou Portu, čili nejlepší texty podle Porty, nejlepší hudba. Takže budeme tady mít opravdu čerstvé vítěze, nebo jedny z čerstvých vítězů 60. ročníku Porty.
0: To je krásné. A tak to, jak to zní to heslo Porty, že hudba je nejlepší a patika.
1: Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika. Jasně, tam těch hesel bylo v průběhu víc, ale platí tady toto. Jinak tedy, abych to ještě doplnil, tak tím hlavním vítězem se stala kapela Tabásek a Partia, která na Proglasu hrála živě už možná před nějakými 15 lety, takže nejsou to žádní nováčci. Tentokrát tedy zase vyhráli, řekněme, už ostřílení borci, ale i to k tomu festivalu patří.
0: Jak to prosím tě je? Tabásek?
1: Tabásek a Partia.
0: To je legrační.
1: Tak jsou z Valašska tedy.
0: Jo, letos.
1: Vlastně obě hlavní ceny putovaly na Moravu do Brna, protože Nebe z tebe jsou z Brna a Tabásek je tedy valašský písničkář.
0: Já se ještě kratičce vrátím k tomu, co jsem říkal. Já jsem byl v Jablunem, potom v Jamném a potom na Orličkách. To jsou všechno farnosti mého kolegy, který byl na dovolené. A když jsem přijel do takového toho malinkého kostelíka, no není tak úplně malinký, do toho Jamného, tak mi staříčký pan Kristian vykládal jako životní zážitek, že jednou před mnoha lety mu naraz zazvonili u dveří a byli tam před ním stáli dva biskupové, Vojtěch Cikrle a Josef Kajnek, kteří věděli, že on je znalý a ptali se, jak trefí na tábor brněnských skautů tam někde nedaleko. Tak jsem mi poříkal, tak podívejte se, tak já tady tak jako jsem stařec a tady oni zazvoní a před dveřma dva biskupové. A všude tam je výborný příjem Proglasu.
1: Tak, jinak tedy teď o uplynulém víkendu neprobíhala jenom Porta, ale i další akce, samozřejmě ta, na kterou my jsme se soustředili a o které se teď hodně diskutuje, tak je samozřejmě festival ve Strážnici.
0: Tak, ona ta Hela Bradfieldová, myslím, a Jindřich Zuzia, kteří tam byli u stánku a ostanu, tak slyšeli na vlastní uši to vystoupení pana ministra kultury. který tam vlastně ještě tak jako hrdině řekl, nebojte se, peníze vám nesebereme, ale já to tady nechci dělat jako politické, já jsem to včera měl i v promluvách jako příklad takové malosti, jo, že my křesťané bychom měli být právě velkorysí a jestliže, já nevím, by hráč, instrumentalista, zpěvák hráli falešně, neměli naladěnou kytaru, to tak je taky můžeme vypískat, že jo, a tady pokud se má, tak se má pozdravit, popřát krásné zážitky a zmizet, jo, protože potom třeba jsou tam různé soutěže, kdy je to opravdu dramatické, napínavé, tam rodiče fandí a tak dále, když tam potom někdo přijde, což bylo další den, další ministr, tak on tam vlastně neměl vlastně žádný závažný důvod chodit, jo, přesto to udělal, takže v podstatě to nemohlo asi dopadnout jinak, jo, a ne, že by to celé bylo milé, protože to nikdy není milé, když se takhle jako navzájem nesnášíme, jo, ale na druhé straně si to prostě vykoledoval, no. A jinak tam byly krásné zážitky hudební a samozřejmě omezeno to všechno bylo těmi vedry. Jo?
1: Tak, tak. No. Já jsem vlastně ta vedra zažíval v Ostravě. Sice já jsem se účastnil konference Crossroads, která je spíš pro odborné publikum, včetně zahraničních hostů, ale ta konference je zasazená do festivalu v ulicích, což je festival, který se opravdu koná v Porubě mezi činžáky na ulici, na pódiích, takže si představíš v tom vedru, jak to probíhalo, program od 3 hodin odpoledne, takže opravdu na ty první kapely to odnesli tím, že těch lidí tam bylo, kolik tam bylo. Samozřejmě večer už se to dalo, ale to není to, o čem bych chtěl hlavně mluvit. Ta konference Crossroads má každý rok jednu hostující zemi, na kterou se soustředí. Letos to bylo Japonsko a já jsem tam vedl odborný panel o japonské hudbě. Jak jsem tam říkal na začátku, kvalifikoval jsem se na to tím, že jsem byl v únoru v Japonsku na dovolené, tak asi proto mě pořadatelé oslovili. Bylo to nádherné. Ti paneloví hosté diskutující byli tři Japonci se jmény Yuta, Yuki a Koki. Zapamatujte si to během hodiny, který
0: Yuta,
1: je
0: Yuki a Koki, ale který je který?
1: Kterou instituci, který z nich zastupuje, takže jako je to výzva svým způsobem, ale kromě toho vlastně do té Ostravy přijeli tři kapely z Japonska vyloženě na otočku, že přiletěli a hned zahráli a hned zase letěli zpátky. Byli tam zástupci The Japan Foundation, což je celosvětová japonská organizace, která podporuje kulturní výměnu. Naše nejbližší pobočka je v Budapešti, takže i z té Budapešti tam přijeli lidé a celou sobotu tam byl přítomný japonský velvyslanec ještě s jedním člověkem z velvyslanectví, takže s těmi jsem si vyměnil vizitky, nabídl jsem jim, že kdyby cokoliv potřebovali v Brně nebo tak, tak jsme s rádiem k dispozici, protože hned říkali, že jedna z těch kapel, které tam hráli, by měla příští rok hrát v Brně, tak jsem se jim tam. A uvidíme, třeba z toho bude nějaká zajímavá.
0: Mě připomenul Jáchyme Hoď ho do stroje, jak tam tou lupou spálil tu miniaturu.
1: Takže tak. Takže to byla taková v podstatě kulturní. Ale jinak na tom, na Czech Music Crossroads se představují kapely z Česka, Slovenska a Polska, právě hlavně mezinárodnímu odbornému publiku. Takže v tom publiku byli třeba pořadatelé festivalů z Indie, z Egypta, z řady evropských zemí a bylo to vlastně, strávili jsme spolu 3 dny u snídaní, u obědu a bylo to velmi zajímavé.
0: No, další před námi akce, které jsou vlastně víceméně pravidelné, tak jednak jsou to slavnosti cyrilometodějské na Velehradě a potom je to také konference Charis v Brně.
1: Tak z ní budeme přenášet jednotlivé mše svaté, bývá to vždycky odpoledne, pozor na to, ty mše jsou vždy o něco dříve, než je ta naše 18. hodina, takže kdo jste zvyklí na 18. hodinu, tak ty dny, myslím od čtvrtka, to je 9., tak bude mše svatá ve vysílání vždycky o něco dřív, sledujte to v našem programu, ty přesné časy, potom kvůli tomu lehce upravujeme i začátky některých dalších pořadů, tak aby se všechno do vysílání vešlo, tak jak se tam vejít má, ale na internetu to všechno už je, a můžete to tedy sledovat a myslím si, že aspoň takto budete moci prožít ty dny spolu s námi a s účastníky konference a samozřejmě z naší zpravodajské redakce tam budou kolegové pořizovat různé materiály na místě.
0: Tak, no a já můžu tady přečíst jeden pěkný dopis z Rokole od paní Marie. Asi, milí přátelé v Proglasu, srdečně vás všechny zdravím a moc děkuji za vše krásné, co nám po vlnách éterových posíláte s láskou a profesionalitou denně. Posílám aspoň kapičku do moře výdaju a omlouvám se za ubohé písmo. Už je mi 90 a poslouchám vás od začátku. Takže od 59, když si to spočítám, úžasné. Pamatuji na vás, modlitbách, vaše vděčná posluchačka. Tak děkujeme moc krát. No. My tady máme před sebou takové věci mechanického, technického rázu, protože přece jenom je menší provoz o prázdninách, takže budeme mít nějaké brigádníky, máme stále neuklizenou půdu, takže tam spousta materiálu, které se musí rozstřídit, něco vyhodit, něco darovat, něco uskladnit tak, aby to vydrželo. Máme tady například Prahy před studií, které tam musí být, aby ta akustická oddělení byla co nejlepší a to jsou věci, které stále ještě čekají jako méně podstatné, takže práce je dost, kdo uteče z rádia na dovolenou vyhraje. Ti, kdo zbydou, tak budou pracovat stejně, možná ještě víc než během roku.
1: Tak, jak jsme na tom s časem?
0: Máme ještě asi 3 minuty. Já bych možná připomenul ještě, že nám i po personální stránce se mění situace, takže nám odchází pan Jiří Holeček, redaktor náboženské redakce a moderátor. Potom nám také odchází s koncem června náš technik Tomáš Hlávka, nástupce jeho, který už byl cvičen půl roku nebo ještě déle, tak se nakonec rozmyslel, že nenastoupí, takže jeho jméno ani říkat nebudu, takže budeme zase trošičku v oslabení, ale zase máme firmy a společnosti, které se o nás starají tak, že se snažíme outsourcovat, to znamená vymístit ty věci, které jsme dřív museli dělat sami, aby je dělali za peníze nějací jiní, protože oni, když se na to specializují, tak to vždycky udělají levněji. Jo, a já když si jenom pamatuju, když jsme u nejrůznějších vysílačů FM měli různé termíny pro expiraci a muselo se žádat o licenci. Mimochodem, ta licence nám také brání potom v dalším rozvoji, třeba v podílech ve společnosti a tak dále. No tak vlastně teďka už se to realizuje obnovovaným dodatkem ke smlouvě na ty digitální vysílače, oni se starají i o poplatky vůči státu, o odběratele elektřiny, o distribuci signálu na ty vysílače a samozřejmě provoz, bezporuchý provoz těch vysílačů. Čili takhle postupujeme i dále, takže je nás vlastně o něco méně a přesto zvládáme hodně. Ty, Milane, hodně využíváš umělou inteligenci. Hmm. Řekni, na co ji využíváš.
1: Je to tak, je to nejvíc mi pomáhá při překladech zahraničních rozhovorů. Jsou to věci, které vlastně sám jsem zvládal bez větších problémů, ale bylo to časově velmi náročné. Takže je to hlavně to šetření času. Samozřejmě velké šetření času při práci s obrovským množstvím textů, to znamená různá shrnutí, orientace v textu, analýzy a v čem je to taky podle mě hodně užitečné, tak je vlastně administrativa, odpovídání na e-maily. Teď myslím to, že když já třeba odpovídám na hodně e-mailů i v angličtině a zase je to takové to, že člověk vám napíše, má tam 10 různých otázek, vy samozřejmě to všechno nějak jste schopni zvládnout, samozřejmě s chybami, ale nějak jako i anglicky, zatímco té AI napíšete v bodech, potřebuji říct tohle, tohle, tohle a ono vám sestaví vynikající dopis v tom jazyce, ve kterém chcete, takže to zase strašně šetří čas.
0: Čili přesně víme, kdy ji použít a kdy naopak to musí být živý člověk z masa a kostí. Když tady přes sklo vidím Romana Kabelku, tak ten užívá třeba software právě na úpravu záznamu, kdy se dá třeba stlačit ten záznam, aniž by se změnila výška toho hlasu, že dá se čistit záznamy, které měli na pozadí třeba nějaký naráz stavit. stavební stroj, když ruch, je to venku natáčeno ruch, tak to krásně odfiltruje a je to potom radost. Někdy to tam schválně necháme, protože dneska už je ta situace taková, že naopak, když se tam něco ozve a ptáčkové cvrkají, tak je to v pořádku, že? Ale ty některé věci by rušily, zejména u pořadů, které jsou trvalé hodnoty a kdyby se to objevovalo stále. Takže v tom také neváháme. A vlastně co zháníme, tak zháníme právě nějakého technika, pomocníka pro IT, síťaře, redaktorů máme celkem jakž takž dost, ale třeba s méně zkušenostmi. Ale vy, kdo jste starší a posloucháte Proglas déle, tak se můžete těšit na návrat Marcely Kopecké, která se po mnoha letech působení jinde, jednak se zase už víc vrací do Brna a jednak bude připravovat pořady nejraději naživo, a to jsou ta tematická na stoli téma, případně radioreport, případně před kostelem, a není takhle sama, takže z toho máme radost. Tak to je všechno, zvládejte prosím ta horka, dětem, klukům a děvčatům přejeme krásné prázdniny a vám, kteří se o ně staráte, aby se také nic špatného nestalo. Pěkně vás zdraví
1: Milan Tesář
0: a Martin Holík.

0: Bylo 21 hodin a právě v tuto chvíli vás máme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Pavel.
0: Nejprve si připravíme příslušné stránky z breviáře. Většinu textu najdete na straně 956. 956 pro novější vydání. Jenom potom antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba budou z památky. Dnes máme památku svatých prvomučedníků římských a tu v novém vydání naleznete na straně 1587. Vy z vás, kteří používáte původní vydání, tak modlitbu naleznete na straně 852. A jenom antifonu ke kantiku Panny Marie a závěrečnou modlitbu potom na straně 1412. V původním vydání je to na straně 1412.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Bůh stvořil nebe i zemi, i všechny jiné věci. On panuje nade všemi a o všechny má péči. On všechno svou božskou mocí, dokud chce, udržuje. Žádné svých tvorů pomoci k tomu nepotřebuje.
1: On je náš Pán Bůh jediný, činí skutky předivné a jemu všechny krajiny sloužití jsou povinné. K slovu jeho vše stvoření povstává a zas hyne, stojí, padá v okamžení, tak jak on jen pokyne.
0: Jeho vůle, skutek jeho, jsou jedno stejné moci. Neb co chce, to se od něho stane ve dne i v noci. Nic se v světě tak těžkého nemůže objeviti, co by jedno slovo jeho nemohlo učiniti.
1: Hospodin dal vítězství svému pomazanému.
0: Kéž tě vyslyší Hospodin v den tísně a ochrání tě jméno Jakubova Boha.
1: Kéž ti ze svatyně sešle pomoc a podporu ti poskytne ze Sionu.
0: Kéž se rozpomene na všechny tvé dary a tvá oběť je mu milá.
1: Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce a splní ti každý tvůj záměr.
0: Nad tvým vítězstvím zajásejme, korouhem styčneme ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání.
1: Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému. Vyslyšel ho ze svých svatých nebes, silnou svou pravicí, jež dává vítězství.
0: Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních. Ale naše síla je ve jménu Hospodina našeho Boha.
1: Tamti se zhroutili a padli. My však stojíme a vytrváme.
0: Hospodine, dej vítězství králi. Vyslyš nás, když k tobě voláme.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin dal vítězství svému pomazanému. Hospodine, tvou moc oslavíme zpěvem.
0: Hospodine, z tvé síly se raduje král. Jak velice jásá nad tvou pomocí.
1: Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil. Neodepřel, co jeho rty žádali.
0: Neboť si mu vyšel vstříc s hojným požehnáním. Vsadil jsi mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
1: Žádal od tebe život, dopřál jsi mu dlouhá léta na věčné časy.
0: Veliká je sláva jeho, protože jsi mu pomohl. Ozdobil z ho ctí a vznešeností.
1: Učinil z ho věčným požehnáním. Oblažil z ho radostí před svou tváří.
0: Neboť král doufá v Hospodina. Z milosti Nejvyššího nezakolísá.
1: Povstaň, Hospodine, ve své síle. Tvou moc oslavíme zpěvem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Hospodine, tvou moc oslavíme zpěvem.
1: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze. Krátké čtení je z prvního listu Janova. Hleďme, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Milovaní, už teď jsme Boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se Syn Boží ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je.

0: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý. Tvé slovo trvá na věky.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý. Tvé slovo trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý. Tvé slovo trvá na věky. Ve svém životě milovali Krista a stali se mu podobnými ve smrti, proto s ním kralují na věky.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ve svém životě milovali Krista a stali se mu podobnými i ve smrti, proto s ním kralují na věky. Chvalme Krista Pána, on žije mezi námi, jsme lid, který mu patří jako vlastnictví, prosme ho tedy.
1: Pane, vyslyš nás ke své chvále. Pane, králi a vládce lidstva, přispěj národům a všem, kdo jim vládnou.
0: Aby svorně usilovali o společné dobro podle tvého zákona.
1: Ty jsi nás vysvobodil ze zajetí hříchu.
0: Obnov ve svobodě synů božích bratry a sestry, kteří trpí pod mocí zla.
1: Ať naše mládež žije před tebou bez úhony.
0: A velkodušně naslouchá tvému volání.
1: Učiň, ať děti napodobují tvůj příklad.
0: A vždy prospívají v moudrosti a milosti.
1: Přijmi zemřelé do království věčného.
0: Kde, jak doufáme, budeme s tebou královat.
1: Pane, vyslyš nás ke své chvále.
0: Nasledujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi posiloval prvokřesťanské mučedníky, aby ti zachovali svou věrnost a oni svou krví posvětili začátky římské církve. Proto jejich statečnost v zápase dávej i nám svou sílu a radost z toho, že nás nic nemůže odloučit od tvé lásky. Prosme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

21 hodina 15 minut a právě v tuto chvíli se chystáme k modlitbě živého růžence. Připomínám, že můžete volat na telefonní číslo 739 850 345 739 850 345. A především vyzývám ty z vás, kteří ještě nezavolali do našeho vysílání, tak budeme moc rádi, když se připojíte a pomodlíte se s námi jeden z desátků takto do živého vysílání. Dnes se budeme modlit růženec bolestný.

V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, v kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: tuto chvíli vítám paní Marii. Dobrý večer.
1: Přeji krásný večer. Já bych si chtěla pomodlit za boží milosrdenství pro naše zesnulé a pro duše v očistci, za mír a pokoj ve světě, za příznivé počasí a za zmírnění vedra, za boží pomoc a ochranu pro mě a lidi, které znám, za boží milosrdenství pro mě a pro nás všechny, za všechny nemocné a trpící a za všechny kněze. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, oroduj za nás. Děkuji za všechny, kteří se mnou modlili a přeji vám do proglasu i všem posluchačům hodně zdraví, Božího požehnání a naděje.
0: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: Hezký večer.

0: tuto chvíli vítám ve vysílání paní Josefku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii.
0: Jenom vás poprosím, stište si rádio.
1: Už se to stalo. Prosím, abyste se se mnou pomodlili za moji živou a zemřelou rodinu, za svatého otce, biskupy, kněze, Jáhni, nová kněžka a řeholní povolání, za duše v očistě, na které nikdo nepamatuje, za dary Ducha Svatého, za rádio Proglas a televizi Noj, za naši farnost a našeho pana Faláře a za pana prezidenta, všechny za ukončení válek na celém světě, za kamarádku Marušku, za našeho kostelníka, který je po modlitbě a nemluví, a za moje zdraví. Otče náš, jen si na nebe svých pocit, jméno tvé, svý království, to je budu vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výčitek a bez výhrad a bude mu dána. Děkuji vám za vše všem, kdo se se mnou modlili a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Také děkujem. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: tuto chvíli se nám dovolala paní Aneška. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chtěla bych se pomodlit desátek za celou naši rodinu, za vesnici, za všechny kněze, kteří zemřeli tady a kteří i jsou tady, za pana prezidenta. No, to je všechno.
0: Dobře, pojďme na to.
1: Otče náš, jen ty na nebeských pozici jmenu tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako nebi, taky na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plodivota tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás temným korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Děkuji moc a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: A nyní vítám ve vysílání paní Vlastu, která je z Brna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, chvála Kristu a paní Marii. Chtěla bych se pomodlit za svého syna, za oboje rodiče, za švagrovou, za mír ve světě, za papeže, za obrácení hříšníků, za poděkování za všechna dobrodění. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Nyní vítám ve vysílání paní Anu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Všichni zdravím a prosím o modlitbu za všechny svoje nemocné, za nemocného syna, za svatého otce a za všechno neštěstí ve světě, ve Venezuele a za všechny války, za ukončení, za mír, Otče náš, jen Syna nebesí, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíš.

0: nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc. Stráva s královnou, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď stráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdychá melkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panu Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nás svým životem, smrtím a zmrtvýchvstání získal věčnou spásu. Dej nám prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Panoslavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

A já moc děkuji všem, kteří se dneska dovolali. Byla to paní Marie, paní Josefka, paní Aneška, Vlasta a Anička. Modlitbu živého růžence se můžeme zase spolu pomodlit s Rádiem Proglas zase ve čtvrtek.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 11. část.

0: Ivo Karadžič nebyl v Ostravě. Byl skoro již týden na obchodních cestách. Hanele se stýskalo. Pravda, psával každý den lístek, také dva. Hanele si pro ně běhávala domů, očima je přeletěla, čtla pak ty mírně nakloněné, trochu nečitelné řádky v jídelně při polévce a ještě večer si je brávala do postele. Ale něžná slova z dálky stesk ještě zvětšují.
1: To bylo týden po zázraku Prahy a po Ivovi.
0: V sobotu dopoledne přišel do Volného myslitele. Bylo to mrzuté až k hněvu. Nemohla před panem Pšeničkou vyskočit a vykřiknout Ivo. Nemohla mu nedočkavě padnout kolem krku a sevřít mu v dlaních hlavu. A zatímco se v ní všechno třepetalo, mohla na něho jen hledět zářícíma očima. Ustrojte se, Haničko. Něco mi musíte vyřídit, pravil. Až tedy na chodbě.
1: Ivo, Ivo, miluji tě. Miluji tě, miluji tě k umření.
0: Líbal ji a laskal se s ní. Pak šli spolu ulicí. Haničko, chce tě poznat maminka. Běž si vzít tu bílou blůzičku a přijď k nám na oběd. Stavím se pro tebe.
1: Trochu se bojím, Ivo.
0: Před polednem pro ní přišel. Když kráčeli po schodech k Ivovu bytu a když klíčem otvíral, bušilo jí srdce. Již z předsíně jim vyšla naproti drobná stará paní v bílém krajkovém čepečku. Hanele jí políbila ruku a byla velmi rozčilena. Stará paní vedla Hanele do pokoje. První, čeho si dívka všimla, byla velká knihovna. Ano, to je Izova, řekla stará paní. Také si ji jednou přečtete, má tam mnoho nesmyslů. Hanele se velmi začervenala, že se dala přistihnout při zvědavém pohledu. Za nimi se hlasitě zasmál Ivo. Vždyť ona neví, kdo to je Iza. Můj syn se totiž domnívá, říkala mírně stará paní, že pokud budu živa, ho někdy nazvu tím ohavným jménem Ivo. Mýlí se. Sklonila na stranu hlavičku a trochu čtverácky se ze spoda zadívala na Hanele chytrýma stařeckýma očima. Můj syn se totiž jmenuje Izák. Ne? Neříkal vám to ještě? A strojená vážnost jejich slov a důstojné pokynutí hlavy činili její bystré oči ještě chytřejšími. Ivo chytil zezadu matku, líbal jí bílé vlasy okolo čepečku, obličej a krk, smál se a hrál si s ní jako s loutkou. Jděte, neobtěžujte, prosím, říkala stále s touž mírností. Usadili Hanele do lenošky proti světlu. Stará paní si sedla naproti na pohovku, vedle matky Ivo.
1: Pravici ji objal, levici ji držel za ruku, kterou často pozdvihoval k ústům a líbal. Nebudu na tu starou paní trochu žárlit, myslela si Hanele.
0: Byl to velký pokoj, z valné části zařizovaný v dobách, kdy se vdávala Ivova matka a mnohé mile připomínalo polanu z dědečkových časů. Hanele se velmi střežila, aby stará paní nezachytila jako prve žádný z jejich zvědavých pohledů, ale přec si nemohla nevšimnout zvětšované podobizny mladého muže se silným nosem, zřejmě otce Ivova. Starých lenošek a bílek obědu prostřeného stolu. Ale najednou kradmo se plížící pohled Hanelin padl na něco, co ji překvapilo radostnou vzpomínkou.
1: Mezuze.
0: Na pažení dveří, stejně bíle natřena jako ony, visela mezuze. Milé, hezké pouzdříčko s pergamenovým svitkem uvnitř, které nesmí chyběti na žádných dveřích žádného žida. Díváte se na mezuze, mé dítě? Řekla chytrá stará paní a Hanele se zas zarděla. Ale jsou prázdné. Smlouva s hospodinem tam již není. Jednou, když tu pracovali natěrači, jsme pergameny vyňali, oni zaplácali olejovou barvou otvory a smlouvu jsme tam již nedostali. Zapomněli jsme na ně. A už ani nevím, kde jsou. Zapomínáme vůbec. A že nás má milý pán Bůh raději než ostatní lidi, už také nevěříme. Prohlížela si dívku mateřskýma očima. Nevtíravě, ale naléhavě. Neušel jí ani pohyb, ani pohled. Líbila se jí. No, o čem si budeme povídat, slečno Haničko?
1: O čem bude, libo, milostivá paní? Jen budu-li tomu rozumět,
0: řekla Hanele a musela se velmi snažit, aby její hlas zněl přirozeně. Jste velmi bystrá dívka, vím to. Později mi povíte něco o sobě. Teď vám snad nebude nevhod rozmluva o mém synovi.
1: Jistě ne.
0: Ivo Karadžič se hlasitě rozesmál a líbal matce ruku. Neobtěžujte, Izo, řekla mu matka a stejně laskavě pokračovala. Velmi se bojím, že nebudu mít příležitost setkat se s vašimi rodiči, nebo že to alespoň dlouho nebude možno. A odpusťte mi, Haničko, promluvím-li s vámi hned na začátku také o věcech velmi nesympatických. Víte přec, že můj syn není bohat. Ano, Hanele to věděla. To jest, že Ivo není bohat, alespoň podle představ ostravských.
1: Ivova matka nemohla znát i Polanu.
0: Hanele si vzpomněla na královské nákupy v Praze.
1: Proč ji stále nutí stará paní, aby se červenala?
0: Nepochybovala jsem ani na okamžik o tom, že vám to pověděl. Vystudoval obchodní akademii, ač vím, že by ho bylo těšilo něco jiného. A pokynula hlavou směrem ke knihovně. Ale tenkrát to možné nebylo. Ale je prý také obchodník dobrý a vydělává velmi slušně. Hledím-li na život nás obou ještě ne příliš dávno minulý, řekla bych, že vydělává mnoho. Ivo seděl rozložen v pohovce, hleděl do stropu a urtů si držel matčinu ruku. Zde by tedy nebylo příčiny k starostem. Zahleděla se na dívku. Ale nad jinými věcmi se třeba zamyslit. Neřekla jsem prve jen náhodou, že jste chytrá dívka. Můj syn mi vypravoval, že jste již v prvních dnech vystihla, že je blázen. Ivo se hlučně smál. Je to bohužel pravda a je to neštěstí. Myslím to docela vážně, mé dítě. Jistě jste slyšela, že se zde Židé dávají zhusta křtít. Díváme se na to schovývavěji než vy z východu. Zvykli jsme si na to. Snad jste už také slyšela, že si Izák Kohn dal změnit jméno na Ignác Kolben, nebo Josef Kastner, nebo na nějaké jiné nenápadné jméno, s pánem Bohem, když už chcete, třeba na Jiří Kopecký. Ale řekněte, viděla jste již Izáka Kohna, který si dá u nás na Moravě jméno Ivo Karadžič? Strašné. Nevím, jak to vypadá při křtu, ale příliš příjemné si to nepředstavuju. Toho však bylo mému synovi málo. Z katolické církve vystoupil a dal se k volným myslitelům. A muž s takovýmhle nosem pořádá demonstrace proti biskupovi. Káže při všech pohřbech v krematoriu a velmi ho těší, nadávají-li mu v katolickém tisku alespoň jednou týdně smradlavých židů a v sionistických listech odpadlíků a zrádců. Snad to má po dědečkovi z otcovy strany, který si každý rok znova bezpečně vypočítal, že příští Velikonoce určitě přijde Mesiáš a že se loni dědeček jen zmýlil v násobení. Teď, že si vezme dívku z pravověrné židovské rodiny. Kdyby to byl návrat, dobře, ale není to návrat. Pro toho, kdo mého syna nezná, je to jen nepochopitelně nelogické. Když pryč od židovství, tak už hodně daleko, zdálo by se. Vidíte, minulý týden mi vykládal cosi o čiré náhodě a podobné nemoudré věci, ale já vám povím, mé dítě, co to je a k čemu on se nám nikdy nepřizná. To krev v něm volá. Přes všechny jeho pohřební řeči a přes všechny antisemitské fráze. Ale chci být spravedlivá i k svému synovi. Jinak je to nejroztomilejší, nejněžnější a nejpozornější syn, jakého kdy matka měla. A vy dostanete nejhodnějšího člověka na světě. Dostanete ho. Je úžasně tvrdohlavý a provede vždy svou. Snad proto, že neměl otce a že jsem ho nemoudře milovala. Nechci se vás, Haničko, dotknout, ale odpusťte už, staré paní, také tento sňatek pokládám za čiré bláznovství. Pokud jde o mne, schválím mu jej, jako jsem mu schválila vždy všechno na světě. Budu z něho mít nakonec patrně radost, ale bojím se, že je dosti nesvědomitý, že si ani neujasňuje situaci, do které vhání vás, že by se vrátil k židovství přec nepředpokládáte a nevěřím, že by vás o tom klamal. Chcete se židovství zříci vy? Co tomu řeknou vaši rodiče? Co tomu řekne vaše Polana? Odpovězte mi, mé dítě. Maminko, počal Ivo. Počkejte, Izo, řekla. Nechte odpovědět Haničku. Hane, v níž se zamírně tekoucí řeči staré paní mnohokrát vystřídala zima s teplem a teplo se zimou, hleděla teď zčervenalá, ale přeci jen zpříma a pevně do očí Ivovy matky.
1: Mluvili jsme o tom mnoho v Praze. Myslíte, milostivá paní, že Ivo neustoupí, ani když uvidí, že oba velmi trpíme?
0: Bojím se, že ne, mé dítě.
1: Pak ustoupím já. Pro něho učiním všechno.
0: A doma?
1: Hanele hleděla plným pohledem do černých stareckých očí, které se v té chvíli zdály velmi moudré. Řekla pomalu, snad to bude horší, než si myslíme.
0: Stařecké oči se rozsvěcovaly. Teď svítily jasným, klidným světlem. Líbíte se mi, dítě. Stará paní se zvolna zvedala. Je čas k obědu. Sedněte, děti, a budeme mluvit o lehčích věcech. Myslím, že se mi koláčky povedly. Vstala, políbila Hanele na čelo a odešla. Oba si o samotě jen pohlédli do očí a letmo se objali. Hanele odkvapila za starou paní. Tak, tak, dobře, volal za ní Ivo Karadžič. Pomoz trochu mamince. Při obědě se vrátil Ivo k starému tónu. Žertoval, čaroval vidličkou a nožem, koprové omáčce říkal poprová omáčka, pohladil střídavě ruku matce a Hanele a stará paní se na něho dívala bystrýma očima, které se mu schovývavě vysmívaly. Někdy si myslívám, že jsem špatná matka, řekla, když nalévala kávu. Iza pije příliš mnoho černé kávy a slabou nechce. Budu vám velmi vděčna, odvyknete-li mu to. Pak v té chvíli hovoru, do něhož stará paní nezasahovala, Hanele pozorovala, že hledí z Iva na ni a zas na Ivu. Že pozoruje tváře a každý jejich pohyb a že se dívá daleko za ně.
1: Pohled se zastavil na očích Hanelinných a tkvěl tam, i když Hanele vzhlédla.
0: Máte velmi hezké oči, mé dítě, řekla stará paní. Poněkud smutné. Smutek tisíciletí, tomu říkají naši básníci. Ale bojím se, že se stanou ještě smutnějšími. Znáte oči první generace? Myslím o něch prvních z rodu, kteří odcházejí od židovství. Těch, kteří odhazují všechny ty krásné i škaredé pohádky starověku a středověku na smetiště, kam nepatří, nebo ukládají ty hezounké svícny, talisy a vyšívané pytlíčky do rodinných skleníků, kde jest vlastně jejich místo. Jejich oči mě vždy dojímaly. Je v nich mnohem víc než smutek tisíciletí. Je v nich neklid, taková zvláštní hořkost, věčná úzkost, snad před urážkou těch, od nich jsme odešli, nebo kteří nás mezi sebe ještě nepřijali. Bojím se, dceruško, že je také budete mít. A snad ještě vaše děti. Musí to být. A přec to musí být, mé dítě. No, vezměte si ještě koláček, Haničko. Myslím, že jsou dobré. Řekla zbledlé Hanele a zatímco se na ní dívala plným pohledem, vyňala krajkový kapesníček a dotýkala se vnitřních koutků očí, jako by tam sbírala smítko.
2: Tra-la-la-la, hlučel Ivo. To ještě vůbec nic nebylo, děti, vůbec nic, jak dí básník Slavomír Jaroboj Pšenička, co jsem vám teď ukázal. Račte pohlédnouti sem. Do tohoto rohu úplně prázdného ubrousku, jak račte vidět, dám tuto malou slánku.
1: Izo, Ivo, nechte toho, pravila Hanele, bojujíc trochu se slzami a trochu se smíchem.
0: Stará paní napřímila trup a přimhouřila své chytré oči. Co jste to řekla, dceruško? Její krásná ústa, tak se podobající Ivovým, se rozšiřovala v úsměv. Slyšela jsem dobře. Ivo se rozchechtal na plné kolo. Neřekla jste Izo? Stará paní na Hanele hleděla opět tak čtverácky. Snad ne. A stejně tak ze strany se podívala na syna. Smáli se všichni. Hanele, jsouc šťastna, že může alespoň takto vybíti napětí v sobě, a nakažena chechtotem Ivovým, se smála drobnými přerývanými výbuchy. Také stará paní se rozesmála hlasitě. Měla posud krásné zuby. Chvíli ještě poseděli a k nebezpečným rozhovorům se již nevrátili. Když se rozloučili a Ivo Karadžič scházel ze schodů, objímaje Hanele kolem pasu, pravil: Mám velkou radost, Haničko.

0: Již počátek tohoto týdne byl věnován pomalým přípravám, neboť už příští úterý měli Ivo Karadžič s Hanele odjeti na cestu. Byla to vlastně obchodní cesta východní Moravou, Slovenskem a západním Podkarpatskem, ale Ivo ji chtěl spojit s odbočkou do Polany. Zima byla příznivá, silnice byly dobré, sněhu napadlo málo a bylo možno odvážit se toho. Hanele rodičům psala.
1: Ne, nepověděla vše. K tomu dosti odvahy neměla. Ale že koncem tohoto měsíce nebo počátkem příštího přijedou do Polany, oznámila.
0: Odpověď nepřišla. Snad ještě ani nemohla přijít. Do Polany je cesta dlouhá a tak brzy se tam neodpovídá. Rukama páně Pšeničkovýma poslala panu Ivovi Karadžičovi 3 listy s výpovědí. Předsednictvu kremačního spolku, sekretariátu Volné myšlenky a vydavatelstvu Volného myslitele. Tak jednoho dne zahoukal před bytem Hanelinným malý žlutý vozík velkoobchodu s maltovaným nádobím firmy Dub a Arnstein jen pro 2 a vzadu s velkou bednou na vzorky. Hanele do něho snesla své věci, usedla, vůz se rozjel do ulic, zatroubil na pozdrav staré paní, která kynula z poschodí, zavlál rukou a šátečkem vysunutými z okna a letěl Ostravou.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. O zvuk se staral Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Povídky spisovatele Arnošta Lustiga ožily v Arnoldově vile v Brně. V rámci festivalu Meeting Brno, který otevírá důležitá společenská témata a podporuje dialog, je představilo scénické čtení v režii Evy Lustigové. Akce je zároveň zařazena do programu Festival 100, který připomíná 100 let od narození tohoto spisovatele židovského původu. Čtení přitom posluchače zavedlo do světa autora, který ve svém díle opakovaně zachycoval lidské osudy poznamenané válkou a holokaustem. Pořadem vás bude provázet Ctislava Horníková.
1: Ano, žili jsme poctivý život. Je to nevinnost, která je dráždí, aby nás zabíjeli, věšeli a pálili a ubíjeli a trávili plynem? Pro život v míru s těmi druhými a sami se sebou. Nenávidí, že těch zemřelých to přechází do těch, kteří přijdou po nás? To už je u konce, alespoň pro nás.

0: Večer otevřela povídka Poslední den ohňů. Jejím hrdinou je mladý židovský chlapec, který se navzdory nebezpečí zapojuje do odboje proti nacistům. Příběhem prostupuje neklid, odvaha i motiv ohně jako symbolu odporu.
1: Tak to je můj děd a já jsem jeho vnuk.
2: Moje matka byla jeho dcera, jako je on syn své matky a dál, nepřehledně, daleko dozadu. Matka Soňa, babička Terezie, patřili jsme k sobě, ale už nepatříme. Oddělilo nás to, že mě dal do sirotčince a nic horšího ani nemohl udělat. Když je člověk sám, ale to by na světě asi muselo být nějaké správné. Snad jen to, že moje matka byla jeho dcera, je nějaká nitka, která nás ještě svazuje. Takhle bych jednou mohl vypadat já sám, kdyby varšavské ghetto mělo hořet ještě déle, nebo kdyby už nemělo hořet, protože již všechno sežehli ohně.
3: Je pozdě.
2: Proč?
3: 21. den ohňů. 3 neděle. Kdy to skončí?
2: Proč to pořád počítáš, dědo?
0: Po ohni přichází sníh. Velká bílá cesta vypráví o mladém vojákovi, který se ocitá na hranici života a smrti. V mrazu a osamění se ve vzpomínkách vrací k matce a k tragickému osudu své rodiny. Oba příběhy spojuje hledání lidskosti tváří v tvář smrti a beznaději.
4: To nejhroznější je, že každý má svou pravdu.
1: Nemá.
4: Má i nemá.
1: Byl jsem pyšný, jak jsi byla hezká.
4: Dítě.
1: Tak to nevadí, že člověk má zase naspátek své jméno místo nějakého pětimístného čísla vytetovaného na předloktí. Ďábel je bůh zla je ďábel.
3: Jinoch z pola už zasypaný sněhem se pohnul daleko později. Ale bylo to z docela jiných důvodů. Byl mokrý zevnitř. Ptal se sám sebe, jak dlouho to může trvat teď, než zmrzne. Může zmrznout i s jménem a budovou, v níž bydlí trojí čas jeho života. A je jedno, kde je Německo a kde Čechy a kde je Polední hora. Žil ještě?
0: Scénické čtení připravila režisérka Eva Lustigová, dcera spisovatele Arnošta Lustiga. V Arnoldově vile zavzpomínala nejen na svého otce, ale také na jeho tvorbu a odkaz, který podle ní přetrvává dodnes. Tak já se ještě vrátím k představení, které jsme právě viděli a slyšeli, jak vlastně vznikala podoba tohoto představení.
5: Já jsem si vybrala nejdřív jednu povídku a to byla Velká bílá cesta. A to jsem vybrala relativně brzo po založení nadačního fondu Arnošta Lustiga a naše první představení, věřím, že bylo už ve Státní opeře v roce 21 s Vilmou Cibulkovou, která byla vypravěčkou i matkou a Tomášem Tepfrem, který byl člověk. No a potom to uvádíme různě. A Poslední den ohňů jsme poprvé uvedli v Brněnci, ještě než bylo založený Muzeum přeživších, založený až 9. května minulého roku. A tam jsme měli obsazení Josefa Trojana, který byl Josef, a Dušana Sitka, který byl ten slepý děda. A od té doby jsme to taky uvedli několikrát na různých místech, i v divadle ve Svitavách a tak dále, a tak dále.
0: Proč právě tyto dvě povídky?
5: No, protože já si je vybírám, tak hodně mě vede instinkt a srdce a Arnošt je v těchto dvou povídkách tak přítomen, že jsem si to asi vybrala tak, aby mě nebylo smutno. Ale samozřejmě kvůli té literární, hluboký literární kvalitě na Velký bílý cestě, tam je tolik jeho myšlenek a on bilancuje svůj život a mluví se svojí maminkou už v duchu, když umírá. A to mně přišlo takový správný to zpracovat a adaptovat ten text ke scénickému čtení. A potom v posledním dni ohňů To jsem vybrala tedy taky z těch důvodů, že za prvé Arnošt vlastně tu povídku napsal, i když mu bylo hodně málo, tak v polovině 60. let, možná trochu dřív. A myslím, že to je hodně, není to autobiografický, ale Arnošt vlastně se uměl vtělit v tom relativně mladým věku do třech postav a ty postavy byly z jeho života.
0: A když se ještě vrátím tomu scénickému čtení, co by se lidé měli odnést?
5: Reflexy o tom, co to znamená být člověkem a jak si lidství zachovat pod tlakem. A ono je to pořád aktuální. Když se podíváte třeba na jedno moto k jeho druhý nebo třetí, vlastně k třetí knížce Ulice ztracených bratří, tak to moto zní: čtvero věcí zneklidňuje člověka. Válka, bída, bolest a smrt. A když se mě lidi ptají, jestli a čím je dílo Arnošta Lustiga aktuální, tak ono se vlastně vůbec nic nezměnilo. Podívejme se kolem nás. To je to, co nás trápí a souží.
0: Jaká je taková vaše nejsilnější vzpomínka na vašeho tatínka? Co si vybavíte?
5: No, on byl celý Arnošt byl silnej. To není jedna vzpomínka. Když se třeba dívám na tam tu krásnou fotku tady na té výstavě Arnošt Lustig v Brně, tak asi slyším ten zvuk, jak buší do psacího stroje. To je, dá se říct, že to je hudba mýho života. A to slyším pořád. A součástí té výstavy je i jeho psací stroj, který jsme s bratrem půjčili Arnoldově vile k této výstavě.
0: Tak moc děkuju za rozhovor a moc vám přeju, ať se vám daří nejenom ve zpracovávání povídek.
5: No, ale my toho máme, děkuju, musím říct, že to zpracovávání povídek a vůbec toho literárního odkazu mě strašně baví a že to je to jádro té věci, proč jsme založili s mým bratrem nadační fond Arnošta Lustiga v srpnu roku 2020. A samozřejmě vzdělávání je velmi důležitý a Arnošt byl profesorem literatury a filmu a scenaristiky a tvůrčího psaní víc než 30 let a říkal, že jestli něco v jeho životě bylo opravdu důležité, tak to bylo vzdělávání a kultivace literárního talentu a humanismu. Takže já věřím, že nadační fond Arnošta Lustiga, aby mohl nést jeho jméno, v tomhle musí pokračovat. Proto to všechno děláme.
0: Tak ještě jednou moc přeju, ať se vám daří. Děkuji za rozhovor.
5: Děkuji, moc mě těšilo.
0: Tak to na svého otce i jeho literární odkaz vzpomněla Eva Lustigová, režisérka scénického čtení. Lustigovy povídky však během večera nepromlouvaly jen prostřednictvím vzpomínek, ale také hlasem herců z Městského divadla Brno, Zdeny Herfortové, Láry Koláře a Oldřicha Smysla. A právě s ním jsem si po představení povídala.
6: Jak vy osobně toto scénické čtení vnímáte?
7: No, to je velmi dobrá otázka, protože málo které scénické čtení, ne teda, že bych jich měl tolik za sebou, ale zrovna tady u tohoto je ta otázka na osobní vnímání naprosto úplně nejosobnější, jaká může být, protože vztah k Arnoštu Lustigovi je propleten se vztahem s mojí manželkou, která poznala dceru Arnoštovu, paní Evu, ještě před pomalu 20 lety, když pracovala jako au pair u ní doma ve Švýcarsku a pomáhala se jí tam starat o domácnost a o její děti. Takže ten osobní vztah je tam tady podložený na základě tady této osobní zkušenosti mojí ženy a jde to dokonce tak daleko, že náš druhorozený syn se jmenuje Arnošt a je to naprosto přiznaně jakoby přikývnutí a jakoby zmínění Arnošta Lustiga.
6: Jaký máte vztah obecně ke tvorbě Arnošta Lustiga?
7: Tak Musím se přiznat, že tam vzhledem k tomu, jak jsem odpovídal na tu předchozí otázku, tak by to možná mohlo vzbudit dojem, jak strašně to mám všechno v maličku, ale tam teda mám jako ještě teda hodně dluhů. Takže když vnímám Arnošta vzhledem k tomu, jakým způsobem právě je prezentovaný skrz aktivity Evy Lustigové, protože jsem byl účasten na několika už akcích, který Eva Lustigová za poslední pár let stihla uspořádat, takže mám načtené nějaké právě povídky, ale jakoby mám teda ještě jisté patrné dluhy vůči Arnoštově tvorbě.
6: Chápu. Jak se vám hrálo scénické čtení? V čem je vlastně jiné oproti běžnému herectví, nebo jak to vnímáte vy?
7: Já jsem si scénické čtení moc užíval a musím přiznat, že je to disciplína, které jsem se dosud ještě příliš nevěnoval, ale velice mě to sedlo, protože to umožňuje vlastně trošku jiný vhled, jak interpretační, tak potom vlastně na straně toho případného posluchače, protože vlastně scénické čtení, podobně jako třeba když je audiokniha nebo něco takového, tak na jedné straně ten interpret má v rukách určitý nástroje, kterýma může to pomoct vyvolat nějakou odezvu, ale zase na té straně toho posluchače je potom pořád ještě dostatek prostoru pro vlastní fantazii. Takže je to takový jako zajímavý kompromis mezi četbou jakoby aktivní ve smyslu vezmu si knihu, přečtu si ji a zároveň četbou teda takhle interpretovanou, ale jakože ve smyslu ano, není to film, není to divadlo, je to prostě pořád je to nějaký jenom zprostředkovaný text. Velice mě to láká a baví. Myslím si, že jakože neměl jsem s tím určitě žádnej nějaký vnitřní problém, nebo že by mě nějak stravovala tréma nebo tak, spíš právě ta tréma byla taková ta zdravá, že jsem se na to těšil a moc jsem si to užíval.
6: Tak já vám moc přeju, abyste se mohli účastnit dalších scénických čtení i mnoho úspěšných představení. Děkuji za rozhovor.
7: Já vám taky děkuju.
0: Řekl herec Městského divadla Brno Oldřich Smysl. Scénické čtení se odehrávalo přímo v prostoru výstavy věnované Arnoštu Lustigovi. O ní pohovoří vedoucí Arnoldovy vily Veronika Smyslová.
8: Idea výstavy Arnošt Lustig v Brně vznikla už v roce 2022, kdy mi brněnský fotograf Tino Kratochvíl poslal fotku, na které byl jeho otec Jev Kratochvíl, slavný brněnský fotograf a Arnošt Lustig. A z té fotky bylo vidět, že tam bylo něco víc než pracovní setkání, ale přátelství. A už tam jsme si s Tinem říkali, že bychom měli vyhledat fotografie Arnošta Lustiga s brněnskými osobnostmi a sezbírat vzpomínky na Arnošta Lustiga, když se pohyboval v Brně, což je základní ideou té výstavy.
0: Přiblížila Veronika Smyslová, vedoucí Arnoldovy vily. Kde je výstava s názvem Arnošt Lustig v Brně k vidění ještě do příští středy?

Jánoš Lustyk ve svých textech vracel do literatury osudy lidí na hraně, těch, kteří čelili válce, strachu i ztrátě domova. Jeho příběhy nejsou jen vzpomínkou na minulost, ale i připomínkou lidskosti v mezních situacích. A právě tuto lidskost jeho dílo dodnes připomíná. Z Arnoldovy vily pro Proglas Zdislava Horníková.

láskou hrdinů, slabí a nízký, k čemu jsou nevěry a proč se vlastně dějí. Často jsme průhlední, jak stromy bez listí, z obálek časopisů celebrity září. Zrazení úspěchem, těžkým jak závaží, z rozbitých maličkostí.

jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

srdci, vždycky někoho unést, vždycky zůstane pocit, že to tak je, že to tak bude. Na umrzlé cestě začí hoští, za další jakoukoliv výspou, bez moc a kožené brýle.

Jdu si koupit trochu štěstí na trh, kde mají ho za korunu. Papoušek mi ho s obálkem vytáhne v obálce z knihy osudů. Půjdu si koupit velkou lásku na pouť, kde břinká orchestrion vedle flašinetáře s opičkou a kde nezazní nikdy falešný tón. Dostanu tam vše i víc za korunu z dávných časů do budoucích dnů a tohodle bohatství budu mít fůru, ani se nevejde do všech mých.

si koupit spoustu štěstí z dávných časů do budoucích dnů. Pohladím opičku s radostí v dlani, tak já už jdu, tak já už tam jdu.

Prý připadáš si jako robot, co mu teče olej do bot, tak dál bych sama. Tady tě nechám a dál bych po svých. Už nemáš strach ani ostych.

Dnes si poslechneme druhou část přípravy ke svatému přijímání. V minulé části jsme rozlišili dvojí přípravu na přijetí Eucharistie, nutnou a žádoucí. Popsali jsme nejprve, jaké dispozice člověka jsou zcela nutné, aby bylo přijímání dovoleno. Jedná se o stav posvěcující milosti, správný úmysl a eucharistický půst. To však neznamená, že bychom se měli vždy spokojit jen s tím nejnutnějším. Je proto žádoucí, abychom usilovali o co nejlepší přípravu. Dnešní úryvek z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla hovoří o této žádoucí přípravě. Nejnutnější podmínky k přijímání byly stanoveny proto, aby se nikdo zbytečně neodrazoval od stolu Páně. Naopak však je zase pochopitelné, že jsme vybízeni k tomu, aby byla příprava k svátosti co nejlepší. Vzdálenou přípravou nazýváme pravý křesťanský život, tak, abychom ho mohli přijímat kdykoliv. Já se nijak zvlášť nepřipravuji, říkával

0: svatý Jan z Avily, protože jsem připraven vždycky. Tuto radu dal už ve 4. století svatý Ambrož. Žijte tak, abyste si zasloužili přijímat denně. Blízká příprava je bezprostředně před přijímáním. Svatý Vincenc z Pauli se ptal jedné z řeholních sester, jak se připravuje, když jde ke stolu páně. Odpověděla, že se celá svěřuje Bohu slovy svaté Terezie. Můj Bože, ty se zcela dáváš mně, já se zcela dávám tobě. Podle svatého Františka Saleského je hlavní a nejdůležitější přípravou k přijímání úplně se podrobit Boží vůli. Snadné je opakovat slova svědců, nesnadné je říkat je z celé duše a s plným přesvědčením. Proto se radívá, aby příprava nezůstala jen při nějakém všeobecném povzdechu, aby byla konkrétnější, živější, stalo se zvykem, zvlášť od 16. století, vzbuzovat úkony jednotlivých ctností. Svatý Alfons z Ligury připravoval ke stolu páně při veřejných lidových misích často velké zástupy. Napsal o tom, příprava má být obyčejně v úkonech víry, úcty, pokory, lítosti, lásky a touhy. Hlavní však jsou tři. Úkony víry, pokory a lásky. K víře se druží úcta, k pokoře lítost a k lásce touha. Pozastavme se nyní u víry, touhy, lásky a pokory. Svatý Petr Chryzolog poukazuje na příklad těch, kteří se s vírou dotýkali třeba jen Kristových šatů a byli uzdraveni. A dodává, a my ubožáci, kteří denně přijímáme a dotýkáme se těla Kristova, nejsme uzdraveni ze svých ran. Toužit je projevem lásky. Jídlo prospívá tomu, kdo po něm lační. Svatá Kateřina Janovská musívala chodit daleko, aby mohla přijímat. Říkávala však, kdybych už byla mrtvá a kdyby mi přiblížili svatou hostii kartům, myslím, že bych se probudila. K Bohu se nemůžeme blížit jinak než s pokorou. Liturgie proto opakuje před přijímáním slova setníka z Evangelia. Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Katechismus Tridentského sněmu vybízí, aby se každý před přijímáním sám sebe zeptal, žije-li v míru s ostatními, miluje-li opravdu a upřímně svého bližního. Má si vzpomenout na slova Evangelia, přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nechej tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Eucharistie je svátost lásky, spojení. Máme dát Kristu sebe celého, celou svou osobu. To je nemožné, odpíráme-li dát bližnímu, co mu patří. V modlitebních knížkách čteme návody, jak se k přijímání připravit. Přesto však nejpřirozenější a nejlepší způsob je v tom, že sledujeme liturgii, obřady a modlitby mše svaté. K ní totiž přijímání patří jako hlavní část. Proto se také doporučuje přijímat, pokud je to možné, při mši.
1: Na závěr dne vezmeme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

0: Vítám vás u poslechu Radia Proglas. Dnes na stole leží téma koncesionářských poplatků. O nich si budu povídat snad s tím nejpovolanějším, a to s předsedou Výboru pro mediální záležitosti Františkem Talířem. Ahoj, Františku.
1: Ahoj, Jirko. Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Já jenom upozorním, že během rozhovoru si budeme tykat, protože už se z dřívějška známe. A mě hned na úvod zajímá jedna otázka. Jak bys laikovi popsal svou každodenní práci a agendu vůbec, co řeší váš výbor?
1: Je to pestré. Jedním slovem, je to pestré. Vlastně nejsou ve sněmovně dva dny stejné. Co se týká mediálního výboru, tak ten má pod sebou nově i agendu spojenou s kulturou, s památkovou péčí a tak dále. To znamená, zjednodušeně řečeno, cokoliv, co legislativně vyprodukuje Ministerstvo kultury, tak potom tady ve sněmovně jde právě na náš mediální výbor, který se k tomu vyjadřuje, který by to měl odborně probrat zprava zleva. Samozřejmě to, že občas ta diskuze nebo její úroveň pokulhává, tak to je taky pravda. Ale prostě vyjadřujeme se ke všemu, co je spojeno ať už s tématem kultury nebo veřejnoprávních médií, což je teď mimořádně aktuální agenda.
0: Přesně, proto tady sedíme. Jestli jsem to pochopil správně, vy jste hlídací orgán Ministerstva kultury, nebo jim doporučujete věci, nebo jakou máte tady vztah konkrétně k tomu Ministerstvu kultury?
1: Dalo by se to tak říct, ten mediální výbor má 16 členů, poslanky na poslanců, poměr se tam takový, že 9 z nich je koaličních, 17 je opozičních. To znamená, že ve výsledku, když si hlídá ta opozice hlasy, ta koalice hlasy, což ne vždycky se jim povede, tak stejně naši nějakou oponenturu ze strany opozice si mohou přehlasovat. Ale ano, v průběhu toho schvalování právě tady té legislativy ve sněmovně, tak my se k tomu, řekněme, odborně jako mediální výbor vyjadřujeme. Nicméně pořád platí, že to plénum sněmovny, těch 200 poslanců v jednacím sále, je nakonec tím suverénem. To znamená, že i kdyby bylo naše stanovisko za mediální výbor třeba nesouhlasné, že nesouhlasíme s převodem financování České televize, Českého rozhlasu pod státní rozpočet, tak stejně si tohle naše stanovisko může sněmovna jako celek přehlasovat. Uh-huh.
0: Já jsem kdysi maturoval z občanky a vytáhl jsem si právě státovědu. A vy jako mediální výbor můžete navrhovat zákony, nebo to děláte jako poslanci v rámci toho, že jste mediální výboru?
1: Tak to pak děláme jako poslanci. Vlastně jsou dvě cesty, jak nějaký nový zákon navrhnout. Buď je to vládní návrh, kdy to jde standardním připomínkovým řízením mezi jednotlivými rezorty, jednotlivými ministerstvy. To je určitě lepší cesta, zvláště pokud jde o věci, které jsou, řekněme, komplexní. Je pak i cesta právě přes takzvané poslanecké návrhy, což náš právní řád umožňuje. Dělá se to, nebo ta koalice to teď často dělá, protože to je rychlejší, ale je to cesta velmi riziková. Abych to uvedl na konkrétním příkladu, tak projednáváme třeba stavební zákon, který mění nebo zasahuje do více než 40 dalších zákonů. Pokud by to šlo standardní cestou, to znamená přes tu vládu nejdřív, tak se tam vyčistí spousta věcí, které jsou nelogické, které si protiřečí, které prostě v praxi fungovat nebudou. Vyčistí se to právě tím, že by byl dostatek času, aby jednotlivá ministerstva se k tomu vyjádřila a řekla, za nás tohle je hloupost. Nicméně, bohužel i ten stavební zákon se projednává právě přes takzvaný poslanecký návrh, tedy bez toho mezirezortního řízení. No a v praxi to pak znamená to, že tady máme pozměňovací návrh toho poslaneckého návrhu, který má přes 1000 stránek, nevyzná se v tom vůbec nikdo. Snad můžu říct posluchačům, že ve chvíli, kdy natáčíme tenhle rozhovor, tak právě ta diskuze o patro výš na plénu sněmovny probíhá a bohužel je v tom takový galimatiáš, že se v tom ve výsledku málo kdo vyzná. protože to jde tím zrychleným řízením, ne tím poctivým vládním.
0: Uh-huh. A odpustme teďka stavební zákon, proto tady necítíme, ale jenom abychom věděli, jaké máte pravomoce. Uh-huh. Sedíme tady vlastně z toho důvodu, že poslední dobou mediálním prostorem otřásá vůbec diskuze o koncesionářských poplatcích. Tak na úvod si vůbec řekněme, co je to koncesionářský poplatek?
1: Tak je to způsob, jak financovat veřejnoprávní média. Je to způsob, který tady máme zavedený mnoho desetiletí. Pro mě ty poplatky jsou bariérou mezi právě těmi institucemi, televizí a rozhlasem na jedné straně, a námi politiky. Tím, že jsou financována ta média napřímo od těch lidí, od těch koncesionářů, tak jim to dává určitou svobodu a právě nezávislost. Nikdo jim prostě z politiků každý rok, snad můžu použít tohle slovo, nekecá do toho, jak mají ten svůj rozpočet poskládat. A to je velmi důležité, protože pokud se tohle změní, pokud tenhle princip opustíme, a pokud budou ta média veřejné služby nakonec financována přímo ze státního rozpočtu, tak to v praxi u nás bude vypadat tak, že prostě ten ředitel televize nebo rozhlasu každý rok nastoupí na ministerstvo financí nebo do Strakovy akademie a přijde tam žmoulat čepici, bude mu oznámeno, no tak pane řediteli, chápeme vaše potřeby, nicméně tady se nám nelíbila tahle reportáž, tenhle redaktor nám taky vadí, zkuste s tím něco dělat, za rok si řekneme, jak se vám to povedlo. Bojím se opravdu, že k tomuhle by to směřovalo. Ono, i v tyhle dny jsme svědky toho, že to přesně takhle fungovat bude. V úterý vlastně teď tak se stalo to, že jakoby k diskuzi si premiér zavolal právě Reného Zavorala, ředitele rozhlasu, Hynka Chudárka, ředitele televize, s tím, že se pobaví o tom, jak to tedy nakonec s tím financováním veřejnoprávních médií bude. V praxi ta schůzka probíhala tak, že jim bylo jednostranně oznámeno, poplatky rušíme, garance vám k tomu žádná nedáváme, jak to bude vypadat a kolik to bude peněz, to se nechte překvapit, za pár dní to hodíme na vládě na stůl, doslova a do písmene. Takhle to dneska vypadá, takováhle je bohužel ta politická kultura a i proto mě, myslím, že celé opozici jako blikají všechny kontrolky a proto jsme takhle jako, řekněme, zaťatí v tom odporu, protože se opravdu obáváme toho, že změna ta financování je dělána proto, aby si vláda vytvořila páku, jak na vedení těch institucí tlačit skrz to, jaký program v nich je vysílán.
0: Když se tady bavíme o to, jakých médií se to týká, říkal jsi Český rozhlas a Česká televize a týká se to i posledního tisku veřejnoprávního média, jedná se o ČTK.
1: Nikoliv. Česká tisková kancelář, známá jako ČTK, tak má svůj vlastní způsob financování, respektive vydělává si na sebe sama, čili je brána mezi do toho trojlístku veřejnoprávních médií, ale vlastně řídí se samostatným zákonem, má svůj vlastní způsob financování, čili pokud teďka v éteru se bavíme o financování veřejnoprávních médií, tak se bavíme o financování České televize a Českého rozhlasu. Uh-huh. Což dohromady není málo peněz. Uh-huh. V případě rozhlasu zhruba 2,5 miliardy, v případě České televize zhruba 6-7 miliard. To znamená, to je taky důležitý argument, tyhle peníze nyní odchází přímo od těch plátců koncesionářských poplatků a stojí to zhruba 205 korun měsíčně obojí dohromady. Pokud tohle bude zrušeno, tak to bude muset financovat napřímo stát. To znamená další zásah do rozpočtu zhruba 8-9 miliard korun ročně.
0: A jaký jsou teda ty další způsoby? A my se tady se bavíme o těch koncesionářských poplacích. A druhý způsob je teda se státního rozpočtu. A nedala by se ty dvě média, o kterých se teďka tady bavíme, ufinancovat například třeba tím třetím jako ČTK? Nedala.
1: Protože tam jsou dramaticky odlišné ty rozpočty. Ta ČTK vlastně tím, že poskytuje ten obsah, ty zprávy, které vytváří všem ostatním médiím, která je často přebírají, tak tam mají mezi sebou navázané tyhle ekonomické vztahy, mají tam zároveň i fotografy, kteří se prodávají ty fotky, ale ty náklady ČTK prostě nejsou tak velké jako náklady rozhlasu a televize, kteří mají tam regionální studia, věnují se i obsahu, kterým ukládá zákon, ale zároveň není třeba úplně výdělečný, komerčně zajímavý, jako je mimo jiné i náboženské vysílání. Takže tam ČTK může takhle fungovat na základě toho, že ty náklady na jejich provoz jsou výrazně menší než právě v případě televize a rozhlasu. Hmm.
0: A jak je to třeba ve státech Evropy?
1: Tak všude jinak, ale když bych to popsal posluchačům nějak uceleně, tak v té 27 členských států Evropské unie, tak 15 států má nějakým způsobem financována ta veřejnoprávní média ze státního rozpočtu, ale v každém státě je to trošku jinak. 10 států, včetně tedy nás, včetně Rakouska, Německa nebo Polska, tak má nějakou formu poplatku. 2 státy, Finsko a Švédsko, mají speciální daň. Jinak řečeno, nikdo neříká, že financování veřejnoprávních médií skrz poplatky je jediné možné. Je tady celá řada modelů, ale v našem českém kontextu, kde to funguje mnoho desetiletí, kde mimo jiné ta platební morálka, řekněme, těch koncesionářů je velmi vysoká a ty rozpočty těch institucí se plní lépe, než vlastně je modelováno, tak vlastně není sebemenší důvod, jako to nějakým způsobem měnit. Respektive ten důvod z mého opozičního pohledu je jediný, a sice najít právě páku, jak na ty média tlačit. Pokud jsou ta média financována v těch 15 evropských zemích z státního rozpočtu, tak můžeme říct, že na západ od nás je to vždycky spojeno s řadou různých pojistek, které právě garantují to, že do toho ty politici, lidově řečeno, nebudou každý rok kecat.
0: Víš nějaké pojistky, které třeba fungují, které bys řekl jako příklady?
1: Mm-hmm. Jo, ideální pojistka, kterou třeba navrhujeme i my, a nějak se k tomu koalice úplně zatím nemá, tak je to, že jakákoliv agenda spojená s veřejnoprávními médii, včetně jejich tedy financování, tak je spojená s tím, že buď proto musí hlasovat ústavní většina, nebo že to musí schválit například obě komory parlamentu, jak sněmovna, tak senát. Nemůžou se přehlasovat navzájem. Něco takového u nás s těmito pojistkami by bylo určitě jako proveditelné. Ale k tomu se zatím koalice úplně nemá. Na východ od nás naopak ty pojistky zpravidla nejsou. Popíšu cestu Slovenska. V roce 2023 tam vláda Matoviče zrušila poplatky. V roce 2024 už vláda Roberta Fica ze dne na den srazila rozpočet těch médií, televize a rozhlasu o třetinu, čímž dostala na kolena, do křeče, doteď se z toho nespamatovali. A právě obávám se, že jako touhle cestou my jdeme, nebo aspoň všechny faktické kroky, tak jak k tomu zatím vláda přistupuje, tak tomu odpovídají. To znamená, zrušíme poplatky, nevíme, jak to bude ještě technicky fungovat, pojistky ale nechceme, rozpočet uvidíme. Takhle si myslím, že se v západních demokraciích úplně nejedná.
0: Když se bavíme o tom, že v některých západních státech to funguje, dokázal bys říct 3 pozitiva a 3 negativa a právě toho neplatit koncesionářské poplatky?
1: 3 pozitiva a 3 negativa. 3 pozitiva. Při neplacení nebo při placení?
0: Při neplacení.
1: Při neplacení.
0: Kdyby prošel ten návrh, který má projít.
1: Tak pozitiva při neplacení. Tak ano, lidi na to nemusí myslet, nemusí případně přemýšlet, jestli jsou těmi poplatníky nebo nejsou, tak to je asi nějaká praktická výhoda. Další pozitivum při neplacení, složitě ho hledám. Jo, neříkám, že je to dokonale nastavený ten náš systém, u nás taky by se dalo o těch poplatcích bavit, o koho od toho třeba osvobodit, jaké limity dát pro firmy. To by všechno odpadlo, ale pořád si myslím, že to zdaleka jako nevyrovná naopak těm negativům. A to znamená, že bychom odevzdali ta média jako hračku do rukou vlády, se kterými si budou moct hrát tak jako tento týden. To znamená, zavoláme ředitele, těm oznámíme, že se s nima bavit vlastně dál už nebudeme a ať se nechají překvapit, co jim dáme. Tohohle scénáře já se obávám a bohužel k němu máme nakročeno, byť zatím ještě to není definitivně rozhodnuto. My samozřejmě to budeme brzdit, jak jenom dokážeme.
0: Je plno věcí, které se financují ze státního rozpočtu. Napadá mě třeba policie, hasiči. Ti chodí vlastně za vládou, generální náčelník, pro peníze. Dokážeš najít rozdíly v tomhletom, proč teda ředitel České televize by neměl chodit na rozdíl od generálního náčelníka?
1: Protože důležitou rolí těch médií je kontrolovat právě ty politiky. A to je ten problém. Policie má jiné úkoly. Ta má dohlížet na pořádek v naší zemi a vlastně tam logicky jenom řeknou, jaký mají požadavky a potom ty svoje zákonem dané povinnosti plní. Ale právě ta citlivá role, proč je to takhle důležité, proč jsou ty veřejnoprávní média jedním z pilířů té naší demokracie, tak je právě to, že kontrolují politiky, jak koaliční, tak opoziční. A pokud bude ten ředitel muset žmoulat tu čepici před tou aktuální vládou, před touhle, ale před jakoukoliv jinou příští, tak prostě už se tam zužuje velmi ten prostor pro to dovolit si být vůči těm politikům, kteří rozhodují o těch financích, nějakým způsobem kritický. Já tady jako nevyprávím nějaké černé scénáře, mluvím prostě o realitě, kdy například ministr Otto Klempíř po tom, co o něm vyšla reportáž Reportéru ČT o jeho minulosti, spolupráci s STB, tak prostě na dlouhé měsíce zrušil všechny schůzky řediteli České televize, protože se prostě urazil. Potom teda premiér mu řekl, otkej se s nimi, tak se to stalo, ale taky trošku jako zvláštním způsobem. Ale bohužel jako jsme politici, sebekriticky i ke mně, všem nám to ego jako nějak pracuje, ale tím spíš právě mají být ta média oddělená skrz ten způsob financování od našeho rozhodování, protože pak vytváříme prostor pro to, aby se ta jaksi nechuť nebo nějaká nevole k tomu, co kdo z televize a rozhlasu natočil, tak aby se těm ředitelům sdělovala. Možná ještě jedna věc k těm poplatkům. Neznamená to tak, že jednotlivé státy v rámci Unie by všechny od těch poplatků odcházely, vůbec ne. Například Portugalsko šlo naopak cestou, že od státního rozpočtu přešlo na poplatky před pár lety. Ať už je ale ten model financování jakýkoliv, tak je důležitý, aby se o něm opravdu vedla nějaká jako seriózní diskuze. Ve Švédsku zavedli speciální daň, 4 roky o tom diskutovali s odborníky, s řediteli těch institucí, napříč politickým spektrem. Na tuhle diskuzi my jsme jako opozice připraveni. Ale pokud jako jednáme právě stylem, že u toho svého původního návrhu, který naštěstí spadl pod stůl, Otto Klempíř řekl ředitelům televize a rozhlasu, budu s vámi jednat, a 3 dny na to přišel s vlastním hotovým návrhem, tak opravdu takhle se ty změny provádět nedají. Takhle to fungovat nemůže.
0: Když jsme u toho jednání s koalicí, zaznělo v médiích konkrétně od pana Klempíře, že vlastně zruší poplatky a že pro lidi je to dobré, protože oni to platit nebudou, protože oni nebudou zvedat daně. Probíhá v rámci té diskuze opravdu i takový ten nepopulární názor. Jedna aféra z minulosti, taková ta plytká otázka, kde na to vezmeme. Probíhá tahle ta plytká diskuze, kde na to vezmeme.
1: No měla by a je to samozřejmě lež říkat těm lidem, že to nepůjde z jejich daní, protože to z jejich daní půjde. Jinak řečeno, teď to platí prostřednictvím koncesionářských poplatků a nově to budou platit z daní, akorát, že o tom budou rozhodovat každý rok právě ty politici, což dneska není. Takže jako lhát lidem, že jako vyčarujeme tady peníze nebo najdeme zlatou hroudu, ze které to každý rok uloupneme, tak prostě pravda není. A skoro se ptám teda, kde ti motoristé, jejichž ministrem Otto Klempíř je, a kteří hlásali před volbami to, že chtějí vyrovnané státní rozpočty, tak kde tenhle jejich přesvědčení je, když mimo jiné říkají plus 8 nebo 9 miliard do státního rozpočtu, není žádný problém. Je to problém už jenom proto, že zase čím vyšší zadlužení státu, čím vyšší půjčky si bereme, tím větší úroky z nich platíme. To znamená, zbytečně přihodíme ještě nějaké stovky milionů právě na těch úrocích. Takže jako nedává to vlastně žádný reálný smysl. Jak říkám, jediný smysl, který ale nikdo nechce říkat úplně nahlas, je to, pojďme si vytvořit páku, jak při skládání těch rozpočtů každý rok na ta média tlačit.
0: A napadá mě ještě nějaká administrativní zátěž. Co může být pro ty média jednodušší? Sami si vybírat ty poplatky nebo dostat od státu ty peníze?
1: Tak pojďme si říct další důležitou věc. Drtivá většina těch poplatků je prováděna přes takzvané SIPO. To má na starosti Česká pošta. České poště rozhlas a televize za tuhle službu každý rok platí dohromady přibližně 250 milionů. To znamená, pokud by byla média financována přímo ze státního rozpočtu, tak Česká pošta, která má řadu problémů finančních, tak bude mít mimo jiné minus čtvrt miliardy na tom, co jim teďka platí televize a rozhlas. Čili je to jako další zářez, který podle mě ani ta vládní koalice buď o něm neví, nebo ho nemá moc promyšleno. Pro televizi a rozhlas je to jako v zásadě jedno, oni jsou zvyklí si to teďka obsluhovat. Určitě to není důvod, proč ty poplatky rušit.
0: Změním trošku téma. V rámci diskuzí o zrušení poplatků se jednalo i o sloučení těchto médií, protože třeba zmiňovali jsme Slovensko, a tam to funguje a uspořilo by tohleto nějaké peníze.
1: Mluvili jsme o tom, než si člověk udělá jako v politice názor, tak je dobrý, aby se takzvaně nachytřil na tohle téma. Jak po diskuzi s odborníky, tak s těmi řediteli těch institucí, tak já jsem přesvědčený o tom, že to jako logiku nedává, protože způsob práce je natolik odlišný, že by to jenom zase pošramotilo tu kvalitu a zároveň aspoň v jiných zemích, například ve Španělsku, kde ta média sloučila, tak se jako po pár letech ukázalo, že se neuspořilo vůbec nic a jenom kvalita té práce šla dolů. Čili k tomuhle kroku jsem skeptický a jsem rád, že z toho vláda vycouvala a to už vlastně dneska ani není na stole.
0: V rámci těch jednání s Českou televizí a s rozhlasem, jak se staví oni k tomu? Jsou třeba otevření jako k větší spolupráci nebo nabízeli řešení, jak se to dá skloubit?
1: Mezi nimi navzájem. Oni spolupracují, o tom žádná. Mimo jiné, co je jeden z mnoha úkolů a klíčových důvodů, proč veřejnoprávní média máme, tak i nějaká třeba nějaké informování v čase krizí, jak už jde o povodně, tornádo, covid, cokoliv jiného, to ty komerční stanice v téhle kvalitě nikdy nedokážou pokrýt. Ve výsledku, ať už lidé mají Českou televizi a Český rozhlas rádi nebo ne, tak když dojde na nějaké krize, tak všichni logicky hnedka zapnou rozhlas právě nebo televizi. Takže nejen skrz tohle, ale skrz jiné všechny možné kulturní projekty, sportovní projekty, tak ty instituce spolupracují, chtějí spolupracovat pořád víc. Pokud se najde jako nějaká cesta, jak třeba tou spoluprací i ty náklady zase efektivně uspořit, tak proč ne, tomu jsou všichni otevření, ale nějak jako na sílu je slučovat, tak, jak jsem říkal, na základě zkušeností z jiných zemí, i třeba z toho Slovenska, tak víme, že to prostě dobrotu nedělá a tu kvalitu té práce to spíš srazí.
0: V rámci těch diskuzí zaznívalo i třeba z řad občanů, že platí koncesionářské poplatky, ale oni nechtějí vlastně konzumovat celou tu škálu toho, co vlastně média nabízí. A už jsem právě slyšel i z řad koalice, že právě hrozí třeba zrušení Stardance, protože proč to platit. A jednalo by se v případě, že zase hypoteticky ten zákon projde, že se budou škrtat i právě tyhle ty věci, které spojují tu společnost.
1: Hmm. Obávám se, ano, že ano, respektive ti ředitelé logicky musí nejprve naplnit to, co mají vyloženě uvedené v zákoně, no a potom můžou se věnovat ty instituce, řekněme, i těmhle pořadům, které hodně souhlasím s tím, co jsi řekl, a sice tu společnost hodně jako spojují. A mně to nepřijde jako jedno vlastně, jestli třeba to Stardance na České televize bude nebo ne, protože nějakým způsobem to jednak, řekl bych, kulturně působí na naší společnost pozitivně. Stejně tak i dneska, jako když zrovna probíhá fotbalové mistrovství světa, tak ano, můžeme to nechat komerčním stanicím, ať se o to poperou, ale potom mi přijde trošku škoda, že lidé nebudou mít třeba zrovna tenhle sportovní svátek k dispozici za přeloženo 205 korun měsíčně k dispozici, ale budou to muset násobně dráž si platit někde na komerčních stanicích. Takže to jsou věci, které jsou jako určitě se dají škrtnout, ale považoval bych to za škodu. Dá se škrtnout i produkce nebo vlastní tvorba České televize. Nemusíme tady mít každý rok pohádku, nemusíme mít tady aktuálně točený dokument o svaté Anežce České, ale byla by to škoda, protože zase propisuje se to i třeba do toho, že je nastavována nějaká laťka, řekněme, té produkce, nebo je na to navázána řada i uměleckých profesí. A pokud tohle prostě škrtneme, tak to jsou profese, které asi komerční stanice vlastní tvorbu prostě nebudou dělat.
0: Mně vlastně napadá, že my se teď bavíme hrozně konkrétně. Můžeš posluchačům přiblížit vůbec, co všechno v těch 205 korunách mají zhruba obsaženo? Teda toho Stardance a
1: tak dále. Jasně. Tak cokoliv, kdykoliv si rozkliknou program, ať už České televize nebo Českého rozhlasu, tak to tam vlastně vidí. Tak jak je to pestré, tak i podle těch kanálů. Co se týká Českého rozhlasu, tam třeba je zásadní i pro mě, aby zůstala zachována ta síť těch regionálních stanic, protože regionální vysílání Českého rozhlasu poslouchá týdně 1 200 000 posluchačů. A to jsou přesně i ty písničky na přání třeba, nebo to regionální zpravodajství. Čili není jedno, pokud řekneme rozhlasu, tohle zrušte, protože pak to bude mít docela zásadní dopad na kvalitu života těch lidí, kteří třeba jiná média nepoužívají. A co se týká České televize, tak tam je samozřejmě často diskutované zpravodajství a publicistika, nicméně to je v tom rozpočtu spíše menší položka. Je tam velmi důležitá ta vlastní produkce, jsou tam důležité ty sportovní přenosy. Vlastně cokoliv, co si v tom programu rozklikneme, tak ano, to si lidé ze svých koncesionářských poplatků dneska platí.
0: Když jsme u těch sportovních přenosů a zmiňoval se mistrovství světa ve fotbale právě probíhající, myslím si, že můžu zmínit i proběhlé mistrovství světa v hokeji, a tam často vídáme reklamy. A je to udělané tak, že to je jenom přivýdělek, nebo že tam ta reklama musí být, nebo ty peníze jdou v státu, nebo jak je to s tou reklamou právě před tím mistrovstvím světa?
1: Tak je to přivýdělek, protože ta sportovní práva jsou pořád dražší a dražší a aby na ně Česká televize měla, tak jí má ze zákona možnost v rámci sportu více reklamy, než má povoleno na těch jiných svých kanálech. Čili je to přivýdělek, který pomáhá pokrýt ty náklady. Zase, to je vlastně dobrá ukázka, ten kanál ČT Sport, jak to vlastně funguje, protože lidé přirozeně primárně sledují třeba ta mistrovství světa v hokeji, ve fotbale, včetně mě. Kdyby ale tam neměla televize tenhle obsah, tak by se těžko mohla věnovat v rámci svého vysílání i třeba sportům marginálním nebo netolik známým, nebo třeba i paralympiádu. Prostě kdyby neměla tolik fanoušků nabraných v uvozovkách na těch třeba mistrovstvích světa v fotbale a v hokeji, tak by samozřejmě jako kdyby se věnovala jenom těm menším sportům nebo jenom paralympiádě, kterou by prostě komerční stanice nikdy nepřenášely v tomhle rozsahu, tak samozřejmě by těch svých diváků měla výrazně méně. Takže ono se to tak jako pořád vyvažuje to, co je populární, oblíbené a masově sledované s tím, co tolik populární není, ale díky tomu, že ta televize je populární, tak přece jenom to k těm lidem nakonec nějakým způsobem dostane.
0: Jsme skončili pěkně představování sportem, to toho příjemného. A teďka ve zbývajícím čase, a co všechno se bude dít? My jsme teďka nahráváme 11. června a úplně nejsem si jistý, kdy to přesně poběží. A co nás tady čeká? Jsem slyšel něco v pondělí, že se má představit nějaký zákon. Co je před námi a jaké jsou teda vyhlídky?
1: Tak je to poměrně dynamické, rozhodně žádná teda nuda kolem veřejnoprávních médií není. Byl tady původně návrh o to klempíře právě na jiné financování veřejnoprávních médií, byl to vládní návrh, v tom meziresortním připomínkovém řízení přišlo přes 400 připomínek a potvrdilo se to, co jsme říkali jako opozice od začátku. To je prostě nehajitelné, to nemůže fungovat. Mimo jiné, myslím, že můžu zmínit, a jsem za to velmi rád, že řada připomínek došla třeba i od České biskupské konference, která právě zmiňovala to, že pokud budou ta média převedena pod státní rozpočet, to znamená, možná se každý rok bude i jejich příspěvek na jejich fungování snižovat, tak samozřejmě to bude mít dopad i na ty nekomerční vysílání, jako je třeba to náboženské. Tak to jenom na okraj. Tenhle ale původní návrh o to klempíře pod tím tlakem, řekněme, ze všech stran nakonec šel pod stůl. Teď tady máme aktuálně návrh Patrika Nachera, což je ten poslanecký návrh, který redukuje poplatky, ale zachovává je. A to je typicky zákon nebo návrh, o kterém jsme schopni mluvit. Pro nás opravdu jako je nepřípustné to převedení pod státní rozpočet, ale pokud je tady návrh Patrika Nachera na to, že zredukujeme ty poplatky, ale zachováme je, tak o tom jsme schopni se určitě věcně bavit. Nicméně i sám Patrik Nacher teďka říká, no já ještě uvidím, možná to sám stáhnu, protože v pondělí na příští vládě tak bude představen nějaký další návrh o to klempíře, o kterém zatím nikdo nic neví. Neví se, kolik tam bude peněz, jak to bude technicky fungovat, ví se jenom to, že jeho cílem bude právě převést ta média pod státní rozpočet. Takže my se, řekněme, mobilizujeme, nám blikají všechny kontrolky, v pondělí budeme v tom chytřejší, ale ta dynamika v tom, že ty návrhy si často jako protiřečí, respektive to, co říkají ti jednotliví vládní činitelé, tak je nelogické a protiřečí si. Andrej Babiš chvíli mluví o tím, že to potom, že to bude kapitola státního rozpočtu, o to klempíře, to bude mandatorní výdaj, to vlastně jako v tom se nevyznají, řekl bych, ani oni sami. Úloha nás jako opozice v téhle situaci je bránit nějakým prudkým změnám, bránit tomu, s čím nesouhlasíme, to je právě to převedení pod státní rozpočet, koordinovat, řekněme, toto bránění se Senátem, případně i s panem prezidentem, ale to je pořád jenom jako jedna část naší práce. Protože, pojďme si říct, nakonec, buďme realisté, když budou chtít ty změny nějakým způsobem prosadit, tak je nakonec prosadí. Tím pádem my musíme zároveň připravovat strategii na to, co s tím budeme dělat po příštích parlamentních volbách, pokud tu příležitost budeme. To znamená, jak ten stav co nejrychleji napravíme, aby jsme zase dostali ta média mimo dosah politiků. Tak na tohle strategii paralelně také přemýšlíme, diskutujeme o ní s odborníky, jak by to mělo vypadat, protože v tom po těch příštích parlamentních volbách v roce 2029 nebude čas se jako rozkoukávat, tam už bude potřeba být jako připraven a co nejrychleji tu situaci napravit.
0: Co by byl pro opozici úspěch, kdyby se podařilo domluvit v rámci těchto návrhů?
1: Zachování těch poplatků.
0: Vlastně... A nějaký reálný jako úspěch, protože víme, že koalice má většinu, má pohodlně všechny prostředky na to všechno prosadit a vlastně úplně realisticky s tím, co teď, jaká situace je, co bys považoval jako úspěch, že se vám teď podaří?
1: No, ubránit to, to je vlastně, já vím, že to jako je samozřejmě jako těžká mise, pokud máme těch hlasů jako opozice míň, ale to je vlastně jediný měřitelný faktor. A jak jsem říkal, musíme být realisté, musíme se chystat na to, že to nakonec neubráníme, těch hlasů máme mít. Na druhou stranu může přijít nějaká politická krize, jak jsem říkal, ten stav je velmi dynamický, mění se ne co týden, ale někdy co den. Takže my musíme brzdit co nejdéle, abych byl jako konkrétní, tak třeba nějaká meta, to, že zabráníme tomu, aby ty změny případné byly už od příštího roku a dokázali jsme to posunout co nejdál v čase, tak to bude aspoň nějaký dílčí úspěch. Ale pokud bychom jako mohli být spokojeni, tak jediná měřitelná jednotka je zachování poplatků v nějaké formě. I proto jsem říkal, že jsme o tom třeba návrhu Patrika Nachera připraveni určitě diskutovat, o pravděpodobném návrhu vlády, který se dozvíme v následujících dnech, tak tam se obávám, že se neshodneme vůbec.
0: Já jsem asi se úplně vyčerpal, jestli ty máš něco, co bych chtěl ještě, aby zaznělo v rámci kompletně obsáhlých koncesionářských poplatků. Dávám ti teďka prostor.
1: Děkuji za to. Snad mám na srdci jedinou věc. Kdokoliv z posluchačů by chtěl k tomu dát nějakou svoji zpětnou vazbu, svůj názor, tak určitě se na mě obraťte, na stránkách Poslanecké sněmovny kontakt najdete. Budu jenom rád, protože mě zajímá právě i to, jak to vidí prostě občané naší země.
0: No, František Talíř, já ti moc děkuji za rozhovor a doufám, že se na vlnách Proglasu zase brzo uslyšíme.
1: Já děkuji za pozvání a ať se daří.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Kočky letí stopy pletou za kometou do rybníka tmy. Kočky letí stopy pletou.

Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla,

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Je 1:00 ráno a Proglas vysílá koncert komorní hudby. Na úvod zazní sonáta číslo 1 opus 13, poté sonáta číslo 3 opus 13 a poté sonáta číslo 1 ale opus 17 Jana Křtitele Kromholce. Na harfu zahraje Barbora Plachá.

Vyslechli jsme tři sonáty Jana Křtitele Kromholce. Na varhany se představila Barbora Plachá. Následovat bude sonáta pro flétnu a harfu Gaetana Donizettiho. Podání flétnisty Václava Kunta a harfistky Lidie Hartelové.

0: Slyšeli jsme sonátu pro flétnu a harfu Gaetana Donizettiho. Ve flétnovém partu se představil Václav Kunt a na harfu zahrála Lidie Hartelová. Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.